0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbaru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mat.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježíš Maria, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i Helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel newyorského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvojce CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvojce CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojCD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1979 vydal Suprafon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu Troj-CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali dvoj-CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak.
2: My opustili hrát.

Leninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Leninových 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Helenině jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Part Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Buďte tak laskav

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
2: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
1: Asi ne.
2: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
1: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: Já už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu, na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte. Například nevěřili byste to možná tomu, já taky chvíle ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastnej a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastnej a spokojený, protože od té doby vždycky mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
1: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
1: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla, jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkali, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle, to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, i s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
1: No já
0: to
1: nevím.
0: Vidím
1: a přitom já to neskouším nikde, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Halo?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte, Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové a Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jde na Zlatých pískách nebo na Havaji, víte?
9: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
10: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
10: Rozumím. A už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím?
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem?
10: Jako...
8: No tak... Šílíte?
10: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
10: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
10: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
11: Já na Bali.
2: Na Bali?
11: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
11: No já jsem vždycky
2: tam
11: vozil...
2: Tam ne, nepotřebuješ,
11: ne? Ne, já tam to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr. Jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
11: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
11: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
11: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňár nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo
11: ne.
2: Plánek třeba
11: ne,
2: v sektoru B1,
11: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
11: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělám, protože jí to dělá radost,
2: jo.
11: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
11: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo? A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
11: Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
3: no vytěšil? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje teda byla o 8 let starší, že, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl jsi první jeviště, vystoupil jsi po první jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá s pidlou zádek, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mhm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí. A
4: to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze svý dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to... Jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák. Jo,
1: takže ty jsi propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
4: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
5: Jste mě tady zase pomlouval, ne?
4: Chválil, to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
5: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
4: Mohu prozradit,
5: ano, ano,
4: začneme
5: musíte,
4: odzadu.
5: Ano.
4: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
5: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
4: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
5: Já nevím.
4: Protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
5: No znala, co
4: víte,
5: je s ním?
4: Velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
5: Proč?
4: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
5: Ne, nevím.
4: Václav je baví.
5: No tak pane Šimku, to já opravdu.
4: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
5: Raději přečtěte první cenu.
4: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího.

0: to je, ti Ukrajinci to snědí?
1: No, no snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No.
2: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
3: No.
2: Jo, jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
2: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
2: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
3: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
2: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo. Je jasný.
2: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
3: Já byl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
2: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
2: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Znojmo po 11 letech zvýší nájemné v bytech zvláštního určení. Vláda schválila odvolání rektorky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Český rozhlas a Česká televize by podle motoristů mohly být financované z rozpočtu ministerstva kultury. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V bytech zvláštního určení ve Znojmě poprvé od roku 2015 stoupne nájemné. Úprava se dotkne 388 těchto bytů, kde se nájemné zvýší z 25 na 30 korun za metr čtvereční. Byty zvláštního určení jsou vyhrazené pro lidi se zdravotním postižením. O korunu víc si připlatí taky lidé ve 32 městských bytech určených pro důchodce. I tak podle vedení města zůstane nájem výrazně nižší než u standardních městských bytů.
2: Změna se podle radnice dotkne nájemníků v ulicích U Lesíka, Dukelských bojovníků, ale i v Jarošově ulici. Tam je navýšení nejvýraznější, místo 50 korun lidé nově zaplatí 60 korun za metr čtvereční. Naopak v sociálních bytech v Dlouhé ulici ani v bytech se sníženou kvalitou bydlení město úpravy neplánuje. Radnice tam i nadále bude uplatňovat individuální postup s ohledem na sociální situaci jednotlivých nájemníků. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Vláda včera schválila návrh na odvolání rektorky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Barbara Maria Vili školu vedla od letošního února. Akademický senát jí ale kvůli výhradám k řízení školy navrhl odvolat po necelých 3 měsících ve funkci. Vili část kritiky přijala. Už dříve ale uvedla, že po takto krátké době není možné hodnotit výsledky změn, které chtěla prosadit. Financování České televize a Českého rozhlasu by po plánovaném zrušení koncesionářských poplatků mohlo platit ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Po večerním jednání koaliční rady to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za motoristy. Vláda by měla návrh zákona o médiích veřejné služby projednat v polovině června. Předtím ale ještě projedná zhruba 400 připomínek od institucí a ostatních ministerstev. Pokračuje ministr Šťastný.
3: Faktem je, že tento tlustý fascikl bylo možné nahradit dvojstránkovým dokumentem, protože naprostá většina těch připomínek se v podstatě v jednotlivých okruzích shoduje a tím pádem jsme byli schopni udělat 9 základních připomínek.
0: Podle Šťastného se většina připomínek týkala definice veřejné služby, regionálních studií nebo nejasného rozpočtu.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na světovém šampionátu Norům a po porážce 1-4 klesli ve skupině na třetí příčku tabulky. Před play-off je prověří už jen Kanaďané, a to dnes od 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, je úterý 26. května 2026, svátek dnes slaví Filip, nebo také Filipa, a písničku vám, milí jmeninoví oslavenci, pošleme krátce po 8. hodině. Ale už na začátku vám budeme hrát Přiletí motýl admirál v podání Mira Žbírky, Pomodlí se Pavel Vítek a další písničky, které nestárnou, budeme servírovat až do 9. hodiny, než začnou Srdcovky se Zdeňkem Junákem. Pavel Kašpar u mikrofonu, těším se na vás a přeji krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Pavel Vítek se modlil v 5 hodin a 11 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnes je 26. května 2026 a církevní kalendář dnes připomíná svatého Filipa Nery. Zemřel v roce 1595 a je patronem humoristů. Bývá vzýván při neplodnosti žen, nemocech končetin nebo také proti zemětřesení. Před 23 lety byla Eliška Rejčka korunována českou a polskou královnou. Narodila se v polské Poznani, ve 12 letech ji o ruku požádal český král Václav II. Bylo mu tehdy 29 let a Eliška brzy ovdověla. Jejím druhým manželem, který podruhé učinil českou královnou, se stal Rudolf Habsburský. Životní partnerství a silný milostný vztah prožila, ale především s Jindřichem z Lipé, a to konkrétně tady v Brně. Před 126 lety se v Biskupkách na Třebíčsku narodil básník Vítězslav Nezval. A u básnických narozenin zůstaneme. Ve stejný den se také narodil v Přerově v roce 1910 Oldřich Mikulášek. Básník, redaktor a také publicista, který prožíval období slávy i nenávisti. V roce 71 ukončil své členství v KSČ a dostal se rázem na seznam zakázaných autorů. Psal složité a silně osobité verše o lásce, přírodě, vínu, Jižní Moravy a hlavně milovaném Brnu. Před 110 lety měla v Národním divadle v Praze premiéru opera Leoše Janáčka Její pastorkyně. Zajímavostí je, že Pražské národní divadlo ji kdysi odmítalo uvést. Pražská premiéra se paradoxně odehrála až 12 let poté, co měla Její pastorkyně premiéru v Brně. V roce 1928 bylo otevřeno nově vybudované brněnské výstaviště. Před rovnými 90 lety pak došlo k tragédii na řece Dyji. Děti z rakvické školy tehdy mířily na výlet na Pálavu. Přes Dyji se měli dostat pomocí pramice. Ta se ale při cestě doslova rozpadla. 52 dětí se během vteřiny ocitlo v divoké vodě. 31 z nich neštěstí nepřežilo. 53. narozeniny dnes slaví brněnská rodačka mezosopranistka Magdalena Kožená a 51. narozeniny plavkyně Iveta Tulip Hlaváčová, rodačka z Blanska. Je držitelkou medailí z mistrovství Evropy, dvojnásobnou medailistkou ze světového šampionátu a také několika násobnou mistryni republiky. 5 hodin a 14 minut je aktuální čas. Je tu John Lennon a počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. A jak to vypadá s teplotami? Dnes po ránu jsou o malinko nižší než včera, včerejší ráno bylo teplejší. Momentálně se teploty pohybují mezi 10 a 14 stupni Celsia. 10 stupňů ve Strážnici a v Nemochovicích a nejvyšší teploty 14 stupňů v Lednici nebo v Brně Tuřanech. Předpověď pro dnešek slibuje jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost, ale teploty dnes budou vysoké, nejvyšší 29 až 32 stupňů Celsia, připravte se opravdu na velké horko. Slabý, většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a bio je kvůli očekávanému horku na dvojce. Slunce to dnes vyšlo už ve 4 hodiny a 57 minut a zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Krásné úterní ráno vám všem.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách České církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Úterý ráno, konkrétně v 5:22, posloucháte Český rozhlas Brno. Kriminalistům se podařilo objasnit sérii krádeží a vloupání do objektů v Brně. Z celkem 13 skutků obvinili teprve 16-letého mladíka. Výtečník se trestné činnosti věnoval přibližně půl roku. Využíval aktuální situace a na svém kontě má jak kapesní krádeže, tak vloupání do rodinných domů či bytů. Chlapec třeba okradl spícího muže na lavičce, kterému vzal peněženku, kradl také na stavbě bytu. Domu, odkud odnesl nářadí v hodnotě téměř 50 tisíc korun. V jiném případě se vloupal do bytu, kde vzal mobil, elektronické cigarety, brýle a další věci v hodnotě asi 25 tisíc. Nyní čelí obvinění ze spáchání provinění krádeže, neoprávněného opatření, padělání, pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Strážníci z Brna odhalili také dalšího rekordmana v pití alkoholu. Jak píší na svém webu, našli ho ležet pod lavičkou na Dornichu. Byl sice při vědomí, ale neměl vůbec žádné zranění a dechová zkouška ukázala neuvěřitelných 4,84 promile. Strážníci okamžitě vyrozuměli zdravotníky, kteří 45-letého opilce po prvotním ošetření převezli za asistence hlídky do nemocnice. Je 5:24. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno Střed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů z prostředku je od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem zhruba 8 000 korun měsíčně, včetně energií. Vedení gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích na Břeclavsku plánuje postavit nové učebny. V místě dvorního traktu stála chátrající budova a tu se rozhodli strhnout. Místo ní dělníci staví novou, ve které vznikne chemická laboratoř, učebna jazyků a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku. Město Uherské Hradiště začnalo to likvidovat pajasan žláznatý. Invazní strom z jihovýchodní Asie se velmi rychle šíří a pomocí toxinů vytlačuje původní dřeviny. Nebezpečný je i pro člověka, při kontaktu s pokožkou může způsobit vyrážku. Pajasan plánuje město začít regulovat v druhé polovině léta, kdy odborníci do kmenů cíleně aplikují herbicid. Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním zhromáždění budou jeho současní i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na zhromáždění vystoupí i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k Senátu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 43 u obce Skrchov na Blanensku. Havarovalo tam osobní vozidlo a skončilo v příkopu. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje. S opatrností tady projedete. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut, zpíval Karel Zich. Sudetoněmecký sjezd v Brně skončil, stovky lidí včera na závěr uctili památku obětí německé okupace v Kounicových kolejích, kde bylo nacistické popraviště. Němci přijeli na pozvání pořadatelů festivalu Meeting Brno a zástupci obou národů tento historicky první sjezd na území Česka označili za novou kapitolu dějin obou států.
1: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
1: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že se nejsem jistý, jestli je to všechno, jestli se to opravdu stalo.
2: Němci Čechům opakovaně poděkovali za vstřícnost a za přijetí. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
3: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
2: Pár desítek lidí s transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Menší či větší protesty doprovázely celý sjezd. Opakovaně se na nich objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
4: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohleto maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
5: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
5: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: A dodává, že protestující jí i trochu pomohli, když jeden den hledala cestu do kostela, ve kterém se odehrávala část programu s koncertem.
5: Úplně jsme nevěděli, do kterého kostela jít, ale když tam stál jediný demonstrující s cedulí, tak jsme aspoň poznali, že jsme tam správně.
2: Víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
1: Já jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch pět, ať to byla pěta holokaustu, nebo teď třeba pěta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže ano, děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Sudetoněmecký sjezd skončil, festival Meeting Brno trvá do konce května. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Petr Spálený vyspává, až se hory zelenají, je 5 hodin a 46 minut, tady je Český rozhlas Brno. Jaká je předpověď počasí pro dnešek? Dnes očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost, nejvyšší teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia. Dnes bude ještě větší horko než včera. Slabý, většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky postupně dobré. Bio je na dvojce, slunce dnes vyšlo 3 minuty před pátou a zapadne minutu před 8:45. No a aktuální teploty venku o něco nižší než včera, nicméně stoupají momentálně mezi 10 a 14 stupni Celsia. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Lucie Bílá, je 5 hodin a 51 minut. S vámi je v úterý 26. května Český rozhlas Brno. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Masarykův onkologický ústav v Brně dnes otevře Centrum onkologické prevence. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se prodává alkohol z pěstitelských pálenic. Lidé tak porušují zákon. Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na Žlutém kopci v Brně dnes zahájí provoz nové Centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení vyšly na více než 700 milionů korun. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
3: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smyčka uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociálním pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
4: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Knihovny nejsou jen k půjčování knih, na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Zájemci si budou moct vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu anebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila bude mít letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven.
5: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova už se sune kolona kamionů pravým pruhem z kilometru 203 od sjezdu na Svitavy. Je to až do omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, 5 minut po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno na Filipa 26. května. Pár koní od plavců to na začátku vtrhne do studia, pak to bude Ilona Čáková a bude zpívat o tom, že by to bylo krásný. Chystáme ji aktuální počasí a hlavně vám přejeme, ať se vám s námi dnes příjemně vstává, snídá i poslouchá. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou náladu vám přejeme a den jako vymalovaný.
2: Český rozhlas Brno.

0: 6 hodin na 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Podle zástupců povodí Moravy za každoroční zhoršenou kvalitou vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku, kam s oblibou míří i rekreanti z Jihomoravského kraje, může klimatická změna a taky okolí obce. Jen 5 z 9 vesnic poblíž nádrže má čistírnu odpadních vod. Do přírody se navíc stále častěji dostávají fosfáty z tablet, domiček nebo pracích prášků. Ty pak živí nebezpečné synice. Zaznělo to na setkání pracovníků povodí Moravy s obyvateli obcí.
1: Já tady žiju 70 let, já si pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí.
2: Říká mi pan Radek z Plumlova. Každoroční přemnožení synic a zákaz koupání podle něj ovlivňuje život v okolí přehrady.
1: Když se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kemp, na vrchu, všechno je prázdný.
2: Na besedu se zástupci povodí Moravy přišli asi 20 lidí. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové zhoršená kvalita vody obyvatele okolních obcí trápí.
3: Je to přehrada, ke které se hlásíme, je naše, jmenuje se Plumlovská a vím, že občany to skutečně trápí a je to samozřejmě na místě.
2: Popisuje každoroční problémy.
3: Začátek léta začíná vždy slibně a myslím si, že jsme se loni nedostali ani do poloviny prázdnin a už byla na takovém stupni, že bylo zakázáno koupání.
2: Jak souvisí kvalita vody s klimatickou změnou, lidem popsal na příkladech z celého Česka Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí Moravy.
4: Nejlépe je na tom ten, kde je nějaká pramenná oblast, kde je větší množství lesů, kde spadne velké množství srážek, ale to ve vaší oblasti není.
2: Stav se podle něj mimo jiné zhoršuje, protože je stále méně vody a zároveň se prodlužuje vegetační období.
5: Zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
2: Popisuje, kdy dochází k přemnožení synic.
5: Když hladina klesne a máte tam velké znečištění, vysokou teplotu, tak to jsou ideální podmínky pro synice, které na této vodní ploše není možné eliminovat.
2: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
5: To je daň za blahobyt. My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice.
2: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má ale čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Z Plumlova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 16 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně v rozpětí od 11 do 14 stupňů Celsia, 11 v Nemochovicích a ve Strážnici, 14 stupňů pak třeba v Lednici, v Brně, Tuřanech, v Žabovřeskách, v Troubsku nebo ve Znojmě, Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost, ale teploty dnes horké letní mezi 29 a 32 stupňů Celsia, buďte opatrní. Slabý většinou mírný vítr severních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut, zapadne minutu před 8:45. Přejeme krásné ráno.
2: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 21 minut. Historický spolek Krahujec, působící v Dolních Kounicích od roku 2021. Ten název jsme odvozovali právě od znaku města. Začínali jsme převážně s programem pro děti na nejrůznějších městských akcích, vysvětluje Eliška Měřínská. Jádro spolku dnes tvoří 10 členů a také několik příležitostných pomocníků. Jejich klubovna se ukrývá v prostorách hradu. Zima nám tu není, protože se středověké oblečení má svou výhodu v tom, že máme na sobě několik vrstev. Více informací k tomuto zajímavému tématu, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Jarky Vykoupilové na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu, zprávy s Davidem Hasmanem jsou pro vás připraveny za 8 minut. Dobré ráno přejeme.

0: tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vláda včera schválila návrh na odvolání rektorky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Barbara Maria Vili školu vedla od letošního února. Akademický senát jí ale kvůli výhradám k řízení školy navrhl odvolat po necelých třech měsících ve funkci. Vili část kritiky přijala. Už dříve ale uvedla, že po takto krátké době není možné hodnotit výsledky změn, které chtěla prosadit. Dopravní zatížení části Moravského Krumlova prověří dopravní studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části Rakšice, kteří si na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Moravskokrumlovská radnice chce v příštích týdnech nechat namontovat techniku, která dopravní zátěž změří. Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat více léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby a komfort. Krajská hygienická stanice ve Zlíně vyhlásila letošní termín zkoušky ze znalostí hub. Konat se bude 18. června v sídle krajských hygieniků a určená je všem, kteří sbírají volně rostoucí jedlé houby, určené k prodeji. Zkouška je i pro provozovatele stravování, kteří v přípravě jídel používají volně rostoucí houby z vlastního sběru nebo houby doma pěstované. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem už teď dlouhá kolona do zúžení u D2. Začíná kolem exitu Holubice na 211. kilometru. Osobní auta se sunou až 20 minut k Rohlence. Kamiony pravým pruhem do omezení u D2 mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Zítra mám

0: Rádia zpívali vám Bony M. Je 6 hodin a 39 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podle policie přišli podvodníci na další způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdříve chtějí, aby lidi poslali peníze na svůj pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Slibují, že se dárcům finance zhodnotí. Když si útočníci ověří, že finance dorazily, zadají číslo jiného účtu, který už ale patří jim, a páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším zkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: počasí.
1: 6:45 přesně, tady je Český rozhlas Brno na Filipa 26. května. Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. Tradičně před 7. se spíše lehce ochlazuje, dnes se ten vývoj teplot směrem vzhůru spíše lehce zastavuje. V tuto chvíli 11 až 14 stupňů, takové rozpětí teplot na jihu Moravy. Nemochovice a Strážnice 11 stupňů, Znojmo, Kuchařovice 14, podobně jako třeba Troubsko, Brno, Žabovřes nebo Brno Tuřany. Ovšem předpověď ta je dnes víc než letní. Čekáme jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost a nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý, většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut, zapadne minutu před 8:45. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
5: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
4: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
5: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
4: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
5: Jakože všichni?
4: No všichni, přidejte se.
5: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Anna K. Je 6 hodin a 50 minut. Před 7 hodinou pro vás máme přehled očekávaných událostí dnešního dne, to znamená úterka 26. května. Dnešek mimo jiné přinese slavnostní otevření Centra onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu. Jedná se o první dokončenou stavbu projektu Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči. K tématu se ve vysílání ještě podrobně vrátíme zhruba za hodinu. Dnes také začíná konference Connected Construction Days 2026, která nabídne ucelený pohled na současné trendy v digitalizaci stavebnictví a také její praktické dopady. Dnešek je také slavnostním dnem otevření a žehnání nové charitní budovy v Kyjově. Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Bárka. V Brně na Moraváku u sochy Markrabite Jošta se dnes koná akce Neboj se mě. Cílem projektu je prolomit bariéry ve společnosti a pomoci veřejnosti zbavit se ostychu při komunikaci se zrakově znevýhodněnými. No a poslední aktualita, zprávy dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 8 minut. Přejeme krásné ráno.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brnostřed spustí pilotní projekt sdíleného studentského bydlení v městských bytech. Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. V horkém počasí patří mezi nejohroženější skupiny děti, seniori a chronicky nemocní. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brnostřed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem zhruba 8 000 korun měsíčně, včetně energií. Doplňuje radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandác ODS.
3: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastaveny, aby to šlo.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdříve právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde potom peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
4: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
1: Peníze pak podle ní často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí homorovské záchranky Michaela Botová.
5: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
0: Sport.
1: Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin. Artis Brno rozhraje dvojutkání na domácím trávníku se Slováckem až zítra.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vád bude slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem zvyšková kolona od exitu 216 Rousínov. Osobní auta i přes půl hodiny k Rohlence. Kamiony déle v pravém pruhu k D2. A na D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem. Pozorně na kilometru 115,5. V omezení tam řeší nehodu a zpomaluje se. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05, tady je úterní Český rozhlas Brno a po úvodních písničkách, které zaspívají Jitka Zelenková, máme si co říct a o našich cestách bude zpívat Marek Ztracený. Je tu opět soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo pochází z rozhraní Moravy a Slezska. Za chvíli se dozvíte, co to bude. Pro výherce dnes máme krční páteř z nakladatelství Kazda. Těšte se, určitě se po ní budete lépe hýbat. Tak vám už budeme jen držet palce. 726465200. Linka sem k nám do studia, kde už za chvíli můžete zkusit své štěstí anebo vybrat některou z našich možností. Zavolejte, těšíme se. Chystáme i počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu. Pochutnejte si na snídani, připravte se na horký letní den. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Marek Ztracený, tady je Český rozhlas Brno, je úterý 26. května, 7 hodin a 13 minut, což znamená ping, že je tu další kolo soutěže, jak se u nás mluví. Také dnes na vás čeká tradiční soutěž s nářečními výrazy a soutěžní slovo, to dnešní, pochází z rozhraní Moravy a Slovenska s Vrýtku Místku. Dobře poslouchejte, kdo nebo co by tam mohl být beštek? Co myslíte na rozhraní Moravy a Slezska s Frýdku Místku? Kdo nebo co je beštek? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726 46 52 00. Těšíme se, volejte. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Petr ze Žabčic.
0: Petře, krásné ráno, přeju do Žabčic, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je beštek. Víte, co to je? Slyšel jste někdy něco podobného?
1: Ne, je to mimo můj vůbec. V životě jsem neslyšel, takže jsme úplně mimo.
0: Jsme dnes oba čistí jako lilie, tak pojďme. Petře, držím vám palce, ať vyberete tu správnou variantu. Beštek může být buď za A leštěnka na nábytek, nebo to může být za B podrazák, anebo za C příbor. No tak to vám nezávidím. Jedna možnost lepší než druhá teda. No. Beštek, leštěnka na nábytek Ačko, podrazák Bčko, příbor Cčko. Tak je to na vás, Petře. Co vyberete?
1: Zase je problém. Ačko, Bčko.
0: Leštěnka na nábytek Ačko, podrazák Bčko, příbor Cčko. Co byste řekl?
1: Teoreticky bych řekl, že intuice mě říká Ačko, ale já neposlechnu intuici, dám Bčko.
0: Dáváte Bčko, podrazáka. Škoda. Představte si, nebyla. Cčko to bylo nakonec. Příbor, no, vidíte. Já jsem si říkal, že by to mohla být ta leštěnka, to se mě tak jako líbilo, něco takového mě tam v hlavě šrotovalo, ale taky bych dneska teda odešel s prázdnou. Nevadí, Petře, zkusíme jako příště. Díky moc. Krásné ráno do Žabčic, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Taky se mějte pěkně, naschválenou.
0: Děkujeme, 7 hodin a 15 minut, no hold i někdy takhle to dopadne. Nevadí, zkusíme zítra a opět tu bude šance vyhrát knížku, když uhodnete soutěžní slovo. Teď už přichází toto Kutúňo, no a po písničce už na vás čeká počasí. Soutěžit budeme zase zítra po 7. hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 19 minut, čas na předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami? Ty stoupají, poněvadž dnes čekáme teploty opravdu hodně vysoké. V 7 hodin a 19 minut už je rozpětí teplot na jihu Moravy mezi 13 a 18 stupni Celsia. 13 ve Strážnici, to je stále místo s nejnižšími teplotami. A naopak nejtepleji je v tuto chvíli v Lednici, to jsou ty paradoxy, 18 stupňů Celsia. A jaké bude počasí? Očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost, ovšem nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů Celsia, buďte opravdu opatrní. Slabý, většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou postupně dobré, bio je na dvojce a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut, zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Přejeme dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Karel Gott, je 7 hodin a 25 minut, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás několik tipů na dnešek. Stopy historie v kameni, sochy a pomníky ve Vyškově 2. To je název literárně historické vycházky, na kterou dnes zve knihovna Karla Dvořáčka. Sraz zájemců je před knihovnou v 16.30 a průvodkyni a přednášející bude Pavlína Dobišková. No a pokud to nestihnete na tuto poučnou vycházku, tak v sobotu 30. května se stejnou průvodkyní se můžete vydat po Vyškovských ulicích Tyršova, Smetanovo nábřeží a Tržiště. Začíná se v 10 hodin a řeč bude o zapomenutých příbězích Vyškovského předměstí. V Brně se dnes koná den brněckých knihoven. Na obilním trhu budou po celý den stánky, které představí, co všechno dnes knihovníci nabízí. Od vzdělávání a práce s informacemi po nové technologie a mediální gramotnost nebo péči o duševní zdraví. Pestrý program pro malé i velké workshopy, čtenářské komiksové dílny, besedy, kreativní tvoření a dokonce i divadlo i tanec. Začíná se v 10 hodin, předpokládaný konec akce bude ve 20 hodin. Základní umělecká škola v Kyjově, ta zve dnes na benefiční koncert pro Vašíka, který bojuje se závažným genetickým onemocněním. Jeho svaly postupně slábnou, rodina se snaží vybrat finance na speciální léčbu, která není zatím hrazena zdravotními pojišťovnami. Koncert se koná v kostele na Nebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí od 18. hodiny a účinkují žáci a pedagogové varhaního a dechového oddělení základní umělecké školy Kyjov. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Zprávy v půl pro vás dnes připravuje David Asman, stejně tak jako po celé dnešní ráno. A hrát si budeme ještě Martu a Tunu Eleftheriadu. Hezké ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Žlutém kopci v Brně dnes zahájí provoz nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení vyšly na více než 700 milionů korun. Vedení gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích na Břeclavsku plánuje postavit nové učebny. V místě dvorního traktu stála chátrající budova a tu se rozhodli strhnout. Místo ní dělnici staví novou, ve které vznikne chemická laboratoř, učebna jazyků a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku. Další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přibude od června na Vysočině. Vzniká na místě bývalého azylového domu v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou. Organizace na počátku teď prostory obnovuje a upravuje, aby mohly sloužit celkem 12 dětem. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Řekl to ministr kultury Otto Klempíř za motoristy s tím, že se nejdřív rezort plánuje vypořádat s připomínkami. Těch je zhruba 400. Novela by potom podle Klempíře mohla začít platit od začátku příštího roku. Poslanci vládní koalice včera taky předložili novelu, která by od placení poplatků osvobodila třeba domácnosti seniorů starších 75 let. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Přerova kolona už za Vyškovem z kilometru 218. Osobní auta to mají asi 50 minut k Rohlence, kamiony v pravém pruhu déle až k D2. A na dálnici D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem kratší pomalu jedoucí kolona asi na 5 minut z kilometru 116 na stý 15, kde v omezení řeší nehodu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Sudetoněmecký sjezd v Brně skončil, stovky lidí na závěr uctili památku obětí německé okupace v Kounicových kolejích, kde bylo nacistické popraviště. Němci přijeli na pozvání pořadatelů festivalu Meeting Brno a zástupci obou národů tento historicky první sjezd na území Česka označili za novou kapitolu dějin obou států.
1: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
1: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že se nejsem jistý, jestli je to všechno, jestli se to opravdu stalo.
2: Němci Čechům opakovaně poděkovali za vstřícnost a za přijetí. Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
3: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děly v minulosti.
2: Pár desítek lidí s transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Menší či větší protesty doprovázely celý sjezd. Opakovaně se na nich objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
4: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohle to maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
5: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
5: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: A dodává, že protestující jí i trochu pomohli, když jeden den hledala cestu do kostela, ve kterém se odehrávala část programu s koncertem.
5: Úplně jsme nevěděli, do kterého kostela jít, ale když tam stál jediný demonstrující s cedulí, tak jsme aspoň poznali, že jsme tam správně.
2: Za víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
1: Já jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch piet, ať to byla pieta holokaustu, nebo teď třeba pieta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže ano, děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Sudetoněmecký sjezd skončil, festival Meeting Brno trvá do konce května. Tomáš Kremer, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je úterní Český rozhlas Brno, 7:45 přesně je tu předpověď počasí. Jak to vypadá podle aktuální hodnot, tak teploty na jihu Moravy 13 až 18 stupňů Celsia. 13 stupňů v tuto chvíli ve Strážnici, ale i tam půjde teplota rychle nahoru a 18 stupňů nejtepleji paradoxně v Lednici. A předpověď počasí, očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může objevit drobná oblačnost, ale nic to nezmění na tom, že nás čeká horký letní den. 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Dobré ráno.
2: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Brněnský Masarykův onkologický ústav dneškem zahajuje provoz nového pavilonu. Jeho areál na Žlutém kopci se rozrostl o centrum onkologické prevence. Práce na budově a jejím vybavení stály dohromady 740 milionů korun. A jak už název napovídá, personál se na pracovišti bude věnovat programům na předcházení onemocnění rakovinou. Více už prozradí reportérka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeš přiblížit, co v novém pavilonu bude?
1: Je v něm celkem 7 specializovaných pracovišť. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené například fotonovým CT, magnetickou rezonancí, mamografii s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádorů a dále tam taky celotělový skener, pomocí kterého dokáží lékaři během několika sekund vyšetřit kůži celého těla. Centrum umožní rozšířit služby a navýšit kapacity pro prevenci a taky lepší mezioborovou spolupráci odborníků. Ústav se chce zaměřit na rychlejší zavádění nových metod a časnější detekci nádorů nebo třeba personalizovanou medicínu.
0: Zmiňovali jsme programy onkologické prevence a poradny. Čemu konkrétně se věnují?
1: Tak obecně se dá říct, že je to výuka a poradny k rozvoji pohybových aktivit a zdravé životosprávy. Tady budou zdravotníci spolupracovat s Brněnskou Masarykovou univerzitou, a to hlavně u lidí, kteří mají geneticky zvýšené riziko vzniku nádorů a špatný životní styl tak může jejich diagnózu zhoršit. Další preventivní program chystá Masarykův onkologický ústav s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ten se týká lidí s diagnostikovanou nadváhou, počínající obezitou nebo diabetem, kteří změnou životního stylu můžou zabránit rozvoji chronických nemocí. A pokud bych měla zmínit konkrétní poradny, které v centru lidé najdou, tak je to třeba poradenství pro odvykání kouření, motivační poradna pro zdravý životní styl nebo pro screening a očkování papilomavirů. Samozřejmě nechybí screening karcinomu prsu, tlustého střeva nebo konečníku a taky karcinomu slinivky, břišní, plic či rakoviny prostaty a spoustu dalších.
0: Tolik redaktorka Hana Novotná, mluvili jsme o rozšíření areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně, o pavilonu s centrem prevence. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojmo po 11 letech zvýší nájemné v bytech zvláštního určení. V okolí Přerova se koná dvoudenní vojenské cvičení. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4 a večer vyzvou Kanadu. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32

0: 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V bytech zvláštního určení ve Znojmě poprvé od roku 2015 stoupne nájemné. Úprava se dotkne 388 těchto bytů, kde se nájemné zvýší z 25 na 30 korun za metr čtvereční. Byty zvláštního určení jsou vyhrazené pro lidi se zdravotním postižením. O korunu více si připlatí taky lidé ve 32 městských bytech určených pro důchodce. I tak podle vedení města zůstane nájem výrazně nižší než u standardních městských bytů.
1: Změna se podle radnice dotkne nájemníků v ulicích U Lesíka, Dukelských Bojovníků, ale i v Jarošově ulici. Tam je navýšení nejvýraznější, místo 50 korun lidé nově zaplatí 60 korun za metr čtvereční. Naopak v sociálních bytech v Dlouhé ulici ani v bytech se sníženou kvalitou bydlení město úpravy neplánuje. Radnice tam i nadále bude uplatňovat individuální postup s ohledem na sociální situaci jednotlivých nájemníků. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Více než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
0: Obyvatelé místních částí Přerova, Penčice, Čekyně a Žeravice dnes a ve středu můžou narazit na jednotku vojáků. V civilní oblasti budou nacvičovat skrytý přesun, vysvětluje mluvčí mechanizovaného praporu z Přáslavic Martina Štěpánková.
3: Úterý a ve středu probíhá v okolí Přerova výcvik v topografické přípravě a skrytém přesunu vojáků v neznámém civilním obydleném terénu. Výcviku se účastní malá skupina vojáků, kteří budou mít za úkol přesun z místa A do místa B, skrytě, nepozorovaně a bez kontaktu s civilním obyvatelstvem. Sport.
0: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa s jistotou postupu Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině tak podruhé prohráli a spadli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu. A právě Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. O Severanech mluví brněnský útočník Jakub Flek.
4: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde. Takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
0: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě dnes od 20 hodin a 20 minut. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 před Brnem směrem z Přerova. Je dnes velmi dlouhá kolona, už za Vyškovém kolem kilometru 223 se dojíždí. Osobní auta se vlečou k rohlence kolem 50 minut. Kamiony v pravém pruhu déle až k D2. Právě na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ze 4. kilometru tvoří kolona a na jejím konci teď pozor, srazila se tam 3 auta. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:05 s vámi úterní Český rozhlas Brno. Nezapomeňte dnes popřát všem Filipům. Právě ti dnes slaví 26. května svůj svátek Filip a také Filipa, pokud se náhodou ve vašem okolí některá z nich nachází. Všechno nejlepší přejeme také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patříval třeba i Vítězslav Nezval nebo Oldřich Mikulášek, takže dnešek je takovým hodně poetickým dnem. Posíláme vám vám písničku Jaromíra Nohavici Dokud se zpívá. Užijte si dnešku, čeká vás horký letní den, můžete vyrazit do parku a udělat si mejdan klidně od rána už tam. Přejeme vám to z celého srdce. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Dobré ráno přejeme.
5: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, je 8 hodin 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. Petr Minster dnes u mikrofonu. Petře, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá a jak moc teplé už je to dnešní ráno?
2: Teplota je už na některých místech o 10 stupňů vyšší, než byla v minimech. Máme kolem 20 stupňů, zatímco minimální hodnota byla od zhruba 14 do 10 stupňů, kde více šlo jenom pár stanic v údolích. Ten pokles tedy samozřejmě budeme zaznamenávat až večer, ale do té doby z teploty vystoupí na až tropických 32 stupňů. Kolem té třicítky bude většina kraje, chladněji může být na severu kraje, tam zejména potom v těch středních polohách může být k 27 stupňům, ale na obloze problémy neočekáváme, tam bude modro, vítr většinou přes den mírný severních směrů do 20 km za hodině.
1: Teploty dnes poměrně vysoké, ve srovnání se včerejškem poskočily, ty ranní naopak mírně klesly. Jak bude vypadat, Petře, zítřek?
2: Zítřek bude zlomový, ale na počasí to až tak moc nepoznáme. Bude nás sice přecházet studená fronta, ale ta bude mít poměrně málo té zvětšené oblačnosti. Zpočátku ještě tedy jasno nebo polojasno. Ranní teploty budou dost podobné, od 15 do zhruba 10 stupňů. No a do 32 stupňů se opět dostaneme na většině území kraje, hlavně v té jižní části, v tom brzkém odpoledni. Potom už se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a na některé z ní může vypadávat srážky, mohou vypadávat srážky až k zemi, protože jinak bude hodně sucho. Víme, že se může vyskytnout i bouřka, ta větší šance je právě na okraji se Zlínským krajem, to znamená na tom úplném východě. Jinak brzy odpoledne, teda brzy poté, co přijde ta studená fronta, se zase bude vyjasňovat. K tomu bude ale foukat svižnější vítr, přechodně může být až čerstvý z nárazy kolem 50 km za hodinu a ten bude také večer slábnout.
1: Petře, aspoň letmo potom, když se podíváme na další dny v tomto týdnu, půjdou ty teploty výše nebo dojde tam k nějakému poklesu či výraznější změně?
2: Ten čtvrtek je vlastně první den po té studené frontě, takže tam bude pokles z těch 32 na 25 stupňů, takže těsně na 20 ve čtvrtek, ale potom se zase budeme postupně ohřívat pátek do 28, v sobotu možná až do 30 a pořád bude krásné počasí, už i se slabším větrem.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 26. květen.
2: V roce 1958 měla nejvyšší hodnotu stanice Vyškov 31 stupeň a 5 desetin. V roce 1927 zase v Tišnově naměřili minimum minus 1 stupeň.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Petře, krásný den přejeme, díky, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Krásné ráno vám všem, je 8 hodin a 20 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. Vysokoškoláci v Brně dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno-Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky a městské části se je nedaří pronajmout. Probereme to teď s redaktorem Ondřejem Schneiderem, který už je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak velké byty to jsou a proč je nikdo nechce?
3: Tak většina z těch bytů je v centru města anebo v blízkosti fakult vysokých škol a zpravidla jsou ve starých městských domech. Mají třeba od 40 do 200 metrů čtverečních a radnice na ně nemá zájemce ani mezi většími rodinami s dětmi. To potvrzuje radní Brna středu Jan Mandác z ODS.
4: A toto běžně jsou byty, které pokud se nachází třeba na pěší zóně nebo někde v místě, kde se prostě špatně parkuje, je tam horší dopravní obslužnost, tak ten běžný nájemce o to nestojí. Tam si horko těžko vůbec dovezete jako nákup.
3: Zároveň to jsou byty v domech, které v nejbližších letech čeká nějaká větší rekonstrukce, anebo byty, které se městská část může později rozhodnout rozdělit na dva menší. Proto se do nich nehrnou třeba právě zmíněné rodiny s dětmi. Pro studenty to ale může být výhodné. A proto taky budou budoucí nájemci podepisovat smlouvy na jeden rok.
2: Brněnský magistrát jeden takový byt pro studenty už vyčlenil, mezi zájemci losoval. Jak to bude v tomto případě?
3: Tak bude to spíš podle takového toho hesla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nabídku bytů začne postupně od června zveřejňovat realitní společnost města Brna, v jejímž představenstvu právě Jan Mandát sedí. Nájem pro jednoho ubytovaného, včetně energií, má podle něj činit kolem 8000 korun za měsíc. A dodal taky, že realitní společnost bude preferovat ideálně skupiny studentů, které se dohromady o byt přihlásí, ale zvládnou prý ubytovat i jednotlivce. Firma u každého bytu zveřejní, pro jak velký počet lidí je vhodný. Nebudou tyto byty nějak vybavené, kromě funkční koupelny a kuchyně.
2: O nové nabídce studentského bydlení v centru Brna jsme mluvili s redaktorem Ondřejem Schneiderem. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vláda včera schválila návrh na odvolání rektorky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Barbara Maria Velis školu vedla od letošního února. Akademický senát jí ale kvůli výhradám k řízení školy navrhl odvolat po necelých 3 měsících ve funkci. Velis část kritiky přijala. Už dříve ale uvedla, že po takto krátké době není možné hodnotit výsledky změn, které chtěla prosadit. Dopravní zatížení části Moravského Krumlova prověří dopravní studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části Rakšice, kteří si na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Moravskokrumlovská radnice chce v příštích týdnech nechat namontovat techniku, která dopravní zátěž změří. Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují ke převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze potom často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Krajská hygienická stanice ve Zlíně vyhlásila letošní termín zkoušky ze znalostí hub. Konat se bude 18. června v sídle krajských hygieniků a určená je všem, kteří sbírají volně rostoucí jedlé houby, určené k prodeji. Zkouška je i pro provozovatele stravování, kteří k přípravě jídel používají volně rostoucí houby z vlastního sběru nebo houby doma pěstované. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 před Brnem směrem z Přerova už za exitem Vyškov západ kolem kilometru 225 první část kolony. V levém pruhu je roztrhaná krohlence. Osobním autem je to asi na 3/4 hodiny. Pravý pruh je plný prakticky nepřetržitě až do omezení u D2 v Brně. A na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se před D1 tvoří kolona před Olympií za 4. kilometrem. Navíc tam nabourala 3 auta. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno. David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, dělem i duší, panem Jaromírem Majksternem, jak jinak než o hokeji. A dnes to bude zajímavé, protože naše hokejová reprezentace prohrála včera na světovém šampionátu ve Švýcarsku 1-4 s Norskem. Pane Majksternem, po velmi špatném výkonu nebo byli Severané výborní? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno. Dá to nebem rozvíjet to počasí. Tak, necháme to na těch odbornicích. No, já bych řekl, že platí obojí. My jsme opravdu nesehráli moc dobré utkání, respektive fakt jsme hráli špatně. A Severané naopak, tedy Norové, naopak zahráli zase jeden z dalších svých skvělých výkonů, protože je potřeba připomenout, s Kanadou prohráli až prodloužení a porazili své sousedy Švédy.
0: Ano.
1: Takže samozřejmě narostlo sebevědomí. Já si myslím, ale pozor, nemám patent na rozum, navíc to sleduju z televize, nejsem tam, nemám v kabině žádnou takovou tu naslouchátko, takže myslím, že ten zápas hodně ovlivnili hned ty první dvě branky, protože jsme už ve třetí minutě inkasovali po takové špatné rozehrávce. Hronka, ta se nepodařila a bum, rána do vinklu, gól na lapačku. A v sedmé minutě zase se u toho namotal ten Hronek, to je elitní obránce ze zámořské NHL, se dá do útoku, žádný z útočníků ho tam nesichroval na modré, takže protiútok 2-1, sehráli to Norové perfektně, zase rána na lapačku gól 2-1 a ten, to znamená v sedmé minutě 2-0 pro Nory a myslím si, že to, jak si nás hodně srazilo dolů, najednou jsme říkali si v hlavách se to naskočí, ježiš, to budeme těžko tlačit a taky. A ty hoši hráli takový prostě oni šli zatím, byli odhodlaní, tvrdohlaví, houževnatí, bruslili lípš a samozřejmě proměnili šance. My jsme v podstatě s výjimkou Sedlákové akce, který se tam tak nějak proplížil a potom už jenom v závěru nedal do prázdné, ten puk mu ujel nebo budu do toho práci, neměli žádnou takovou akci. Něco jsme vystřelili a nic moc, ten jejich brankář chytal výborně, Chumel před bránou měli perfektně postavený, takže bohužel se to tak stalo. Není to samozřejmě dobře, protože nás, pokud se to ještě nevyvine nějak dobře, tak by nás čekalo stěhování do Sirichu a tak dále. No, mrzí mě, že tedy někteří experti opravdu jsou, řekl bych, takový nechutní, třeba ten jeden rádoby umělec, který před tou minulou sezónou o Kometě řekl, že v ní něco špatně hodně dlouho a Kometa nakonec získala titul, tak zase se naváží do trenéra Rulíka, že ho měli vyhodit, už tam neměl vůbec jezdit, že nekomunikovatitní lidský, jako to může vědět, to je prostě neskutečný. Ono se kritizuje opravdu velmi, velmi, velmi lehce. Takže, ale pravda je, že ten výkon dobrý nebyl.
0: Porážkou se našemu týmu bohužel vzdálila výhodná druhá, případně i první příčka ve skupině, která by znamenala relativně lehčího soupeře ve čtvrtfinále. Pane Majksnere, přesto šance na druhou pozici existuje, jak to vypadá?
1: No samozřejmě existuje. Je to tak, že Kanada má 17 bodů, tam je to jasný. Kdyby jsme bývali porazili ty Nory, tak jsme si dneska s Kanadou mohli to rozdat o první flek, ale ano, to je pase. No a teď Norové mají 13 bodů, my taky 13 bodů a Slováci 11 a pak jsou tam ještě Švédi z 9. Všichni mají 6 zápasů. Takže my potřebujeme vyhrát nad Kanadou, ano, a aby Norsko samozřejmě získalo míň bodů jak my. To je jaksi, nebo třeba by jsme vyhráli za 2 body, takže by se měli 15 a Norové by prohráli a měli by třeba i prodloužené nájezdy a měli by 14. To se může stát, i když Dánové letos na tom mistrovství světa nepředvádí nic mimořádného. Takže v tomto případě ano, by se to stalo a byli bychom druzí. Je to takové trošku, řekněme, z pohledu toho, jak Noři hrají, je to dobře, hodně nepravděpodobné. Ano. A samozřejmě nadšení z toho našeho včerejšího výsledku nejsou ani Slováci, kterým jsme samozřejmě nepomohli. To je pravda. No a dnes tedy už 12:20 Norsko-Dánsko, potom 16:20 Švédsko-Slovensko a 20 hodin 20 minut Česko-Kanada. Tak máme se na co těšit, v té A skupině si to rozdají o první místo Švýcaři a Finové.
0: Moc krát díky, pane Majksnere, těšíme se na slyšenou zítra. Mějte se pěkně a dobré ráno.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 46 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Teploty stoupají, není divu, ty dnešní maxima mají dosáhnout až 32 stupňů Celsia, takže sluníčko prohřívá zem už od samého rána. Strážnice 17 stupňů Celsia a to je to nejchladnější místo v úvozovkách, jinak už se teploty na většině míst pohybují kolem 20 stupňů. Čekáme dnes jasnou oblohu, odpoledne s drobnou oblačností, nejvyšší teploty 29 až 30. 2 stupňů, slabý, většinou mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Dobré ráno.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
4: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Svobodný pohyb koní po lesních cestách, vypasené paseky i obnova cestiček. Tak to vypadá v části chráněné krajinné oblasti Podyjí, kde právě koně pomáhají krajině v přirozeném vzhledu. Přímo u jejich výběhu si dala Jarka Vykoupilová sraz s mužem, který na ně dohlíží.
1: Havraník je u Znojma a momentálně jedna z ohrad, která tady rok stojí pro koně, které spásají místní louky, a mým průvodcem je
2: Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí, kde mám na starosti péči o lesní a nelesní biotopy.
1: Co teď jdeme dělat?
2: No, my dneska jdeme vypustit koně z takzvané aklimatizační ohrady, kde byli naši hřebci zavření pár dní, protože jsme potřebovali 3 z nich odvést na jiné pastviny. My tady používáme k pastvě exmoorské poníky, což je takový menší druh koně s původem z Anglie. Nenáročný a velmi jako kvalitně spásá tady ty naše biotopy.
1: V Národním parku Podyjí je to poměrně novinka. Od roku 2018 se věnujete této aktivitě?
2: Ano, v roce 2018 vznikly 2 pastviny, jedna u Havraníků a druhá u Mašovic. Na obou jsme založili 2 stáda.
1: Pro tu místní krajinu jsou prospěšní čím konkrétně?
2: Ač to lidé třeba neznají, tak pastva utvářela českou krajinu v podstatě po stovky tisíce let. A už začalo to vlastně už v pravěku, kdy tady běhali mamuti, nosorožci a další opravdu velká zvířata, velcí kopytníci, bíložravci, kteří tu krajinu formovali po staletí. Bohužel člověk postupem času ta velká zvířata vyhubil, přežili jenom některé a naštěstí teda nahradil tu ztrátu domácím dobytkem. Takže později ve středověku a až do, dá se říct, začátku 20. století, a my se snažíme dneska vracet pastvu, ať už jsou to ovce, kozy nebo ty koně. Tak máme tady takový zámek na číselný kód, ten vám samozřejmě neprozradím. Ta brána někdy probíjí, naštěstí teď mě teda nekopla. Tak otevřeme to.
1: Tak právě se otvírá ohrada, aby koně mohly do lesa.
2: Měli jsme na fotkách z fotopasti třeba skupinu koní a v pozadí se pásly srnky, zajíci, jako úplně v pohodě jsou se zvířatama. Takhle tamhle půjdem.
1: Já už jsem slyšela, jak se ozývají, no, tak možná říkají, uhněte, jdeme my.
2: Oni teďka na jaře jsou hodně takový natěšený. Jde na ně to jaro a hledají vlastně ty holky.
1: Pokud koně tedy někde potkám, jak bych se měl chovat?
2: Do té pastviny u Havraníku v lese, které říkáme pastvíska, tak se může chodit podle takového speciálního návštěvního řádu. Nesahat na elektrický ohradník, koukat se kolem sebe, můžou tam být suchý stromy, které občas někde spadnou. Když teda potkám koně, což je v tomhle případě velký štěstí, protože ta pastvina má 100 hektarů, tak je dobrý si je prohlédnout fakt z dálky, nepřibližovat se k ním, nesnažit se je nějak kontaktovat. Vyfotím si je z 20-30 metrů, nechám je jít. V případě, že by šli mým směrem, tak jdu někde bokem, nechám je projít tou jejich pěšinkou nebo po cestě. Oni nejsou nějací nebezpeční, ale popravdě koně jsou docela zvědaví, takže může se stát, že k vám půjdou a budou zkoumat, co tam děláte.
0: Obdivovala koně Jarka Vykoupilová. Pokud si chcete reportáž poslechnout znovu nebo ji poslat přátelům, najdete ji na našem webu brno.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno přejeme.

0: by skřísl, jestli bych se vzněl, ale někde nevím, kde jsem zapomněl knot.
1: Nevěřím.
0: Někde se mi prostě zatoulal knot šikovna a takže nevím, čím by to hořilo. Ale venku máme nádherně a včera byl tak krásný den. Já jsem ještě, protože takhle koukal jsem se odpoledne na hokej, no dopadlo to špatně, co se dá dělat, ale tak, jak se říká, prostě není vždycky posvícení. A tak jsem si potom uvařil turečka a šel jsem si sednout na balkon, abych si tam jako trošku bafnul a seděl jsem tam dobře, no dobře do 8:45.
1: Fíha.
0: A jenom tak jako, víš, jako prostě v tričenku a bermudkách, bylo nádherně, bylo opravdu nádherně. No takže tak, ale dneska je tam taky nádherně. Dneska mám trošku fofr, tak to mi nevíde. Taky máme tu Kanadu dneska, že jo?
1: Máme no, Kanadu, budeme brousit Kanady.
0: No. Budu držet palce i na nohách, no tak máme postup zajištěný, že jo? Kolegové kolem se nám o to postarali. Tak uvidíme. Takže Pavlíku, venku tě čeká pěkný den. Dodržuj pitný režim.
1: Budu se snažit.
0: Jo, a zítra je středa, nás dvou bude tuto větřeba, budu se těšit.
1: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie a dnes pera Oldřicha Mikuláška, který by právě dnes oslavil 116. narozeniny. Báseň se jmenuje Nýtování. Na nebi luna. Nechce nic, jen být jak nýt a utahovat nebe. To je ta chvíle tvých temných zřitelnic, podvíčky pohroužených v sebe. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně dnes otevře Centrum onkologické prevence. Na inzertním portálu bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Středoškoláci v Moravských Budějovicích budou mít novou budovu s dílnami. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Na Žlutém kopci v Brně dnes zahájí provoz nové Centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení vyšly na více než 700 milionů korun.

0: Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
1: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
2: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
1: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
3: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
1: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Zcela novou budovu získá střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Budou v ní hlavně dílny pro řemeslníky nebo gastrostudio. Vedení kraje aktuálně hledá dodavatele stavby. Vybudování nového objektu na Chelčického ulici a demolice původního vyjde na zhruba 380 milionů korun, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Zde budeme stavět úplně novou školu, ta stará tam ještě stojí, takže dáváme veřejnou zakázku na realizaci, to znamená demolici a výstavbu nové školy pro technické obory, v tuto chvíli jsou v náhradních prostorách.
0: Stavba potrvá 20 měsíců, týká se jednoho ze 4 objektů, které má škola k dispozici. Sport. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin. Artis Brno rozehraje dvojutkání na domácím trávníku se Slováckem až zítra. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Vyškova vzniká dlouhá místy roztrhaná kolona. První část teď už u Vyškova za sjezdem z D46 na kilometru 229. Kamiony v pravém pruhu až k D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí místy a hlavně potom tradičně kolem exitu 210 Holubice. A sune se to až k Rohlence. Šťastné cesty.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zas údajem začínám, komu popřát ke jmeninám. Vyňte rudý koberec, svátek? To je vážná věc. Od cesty si nechte vtipy, jsem tu s přáním pro Filipy. A za chvilku maličkou obdařím je písničkou. Hudby té mám ovšem dosti, každému z vás ku radosti. Dospělé i všechny děti budu bavit do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Toż, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 26. května roku 2026 a v Brně máme nádherně, opravdu krásný jarní den a možná prý kolem poledne a možná potom odpoledne to bude skoro až letní den, protože teploty se mají vyšplhat někde až přes 30 stupňů Celsia. Takže opravdu je venku nádherně. Dneska mají svátek chlapci, muži, kluci křestního jména Filip. Takže všem Filipům všecko nejlepší k vašemu svátku. Nestrácejte svého Filipa, buďte úspěšní a dávejte na sebe pozor. No jistě. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o písničku, když muž se ženou snídá. A to pro člověka, se kterým je i obyčejné ráno svátek, nejen dnes. Filipe, děkuji, že jsi a že snídáme spolu. Jiřina. Milá paní Jiřinko, rád splním vaše přáníčko a ať vám ta snídaně ještě dlouho, dlouho společně vydrží. S vaším asi miláčkem Filipem. Vybrala jste mu písničku, takže už je tady Karel Gott.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Muž se ženou spí, když muž se ženou snídá, doufám, že potěšila paní Jiřínku i jejího Filipa a vás všechny, moji milí. Tož, moji milí posluchači a posluchačky, mám pro vás dnes pěknou zprávu z přírody. Představte si, že se v Bohumíně na Karvinsku objevil v posledních dnech vzácný host, orel křiklavý. Jeden z nejvzácnějších dravců, jaké u nás v České republice vůbec můžeme potkat. Zahlédli ho pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice, a to zhruba půl kilometru od míst, kde žijí lidé. A není to žádný obyčejný pták, kterého byste viděli na každém kroku. Právě naopak. Tento orel je u nás chráněný a patří mezi takzvané kriticky ohrožené druhy. Kdysi dávno u nás i hnízdíval, ale v 19. století a v první polovině toho minulého z naší krajiny téměř docela vymizel. A právě proto má každé jediné takové setkání s ním pro ornitology i pro ochránce přírody velkou cenu. Ale pozor, ať si neděláme předčasné naděje. To, že se tu ten mladý dravec objevil, ještě neznamená, že by se v Bohumíně chtěl usadit nebo si tu dokonce postavit hnízdo. Jedna věc je totiž pták, který se jen na chvilku zastaví, a něco docela jiného je, když se vrací opakovaně, nebo když se mu tu dokonce vylíhnou mladí. I to krátké zastavení je ale cenné. A protože je to tvor plachý a vzácný, radnice žádá, abychom ho nerušili a nepřibližovali se k němu. Právě proto také město raději neprozradí, na kterém přesném místě orla zahlédli. Ať má klid. Tak vidíte, Bohumín není jen samý průmysl. Má i svou krásnou, výjimečnou přírodu. Část tamního kraje totiž patří do takzvané ptačí oblasti Heřmanský stav, Odra po Olší, která je součástí velké evropské soustavy chráněných území Natura 2000. A celá ta krajina kolem řeky Odry, s loukami, s mokřady, se slepými rameny a porosty u břehů, vytváří hezký, bezpečný domov pro spoustu vzácných tvorů. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Lietam v tom teď jež. Nevím, jak vy v tom, moji milí posluchači, lietáte, ale já v tom nelietám. Já mám přehled, protože vím, že teď mám tady před sebou další přáníčko z mailové adresy. A to zní takto. Prosila bych o zahrání depeše od paní Kubišové pro mého muže Davida Šindeláře. Jsem moc šťastná, že mi tehdy nečekaně vstoupil do života a doufám, že těch sluníčkových dnů je před námi ještě celá spousta. Marcela Šindelářová. Milá paní Marcelko, rád splní vaše přáníčko a přeji vám, aby těch sluníčkových dnů byla nekonečná řada. Vybrala jste si písničku, takže Marta Kubišová a její depeše.

0: Písnička dozněla a protože máme úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. Ještě jednou, už tedy včera jsem vás upozornil a dnes vás upozorním taky, že tento týden budeme mít jenom 4 indicie, protože už v pátek budeme blahopřát jednomu z vás, který zvítězí, to znamená už řekneme, jak to všechno mělo dopadnout. Takže buďte soustředění a ať vám neuteče ani jedna indicie. Tak ta úterní zní takto. Tenhle přirozený vodní tok může mít i podobu proudu vztahu touhy, smyslnosti, náklonosti a oddanosti. Pojďme si o něm zpívat. Opakuj úterní indicii. Tenhle přirozený vodní tok může mít i podobu proudu vztahu touhy, smyslnosti, náklonosti a oddanosti. Pojďme si o něm zpívat. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Mekýho Žbírku.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla Zuzana Michnová, která strávila nádherný čas s Luisem, tak se jmenuje ta písnička. Já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Srdečně vás zdravím z Prahy. Touto cestou bych ráda poblahopřála k významnému výročí svatby mým přátelům Janě a Petrovi Svobodovým. Krásné výročí přejeme. Ať i další léta jsou plná lásky, pohody a rodinného štěstí. Protože není nic víc, než vaše dokonalé a dlouhotrvající manželství. Daniela Veselá. Milá paní Danielo, rád zahraji vašim přátelům a taky se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji jim ještě dlouhá společně prožitá léta ve zdraví a štěstí. No a já tedy posílám písničku Jakuba Smolíka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 26. května pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem a vy na to čekáte, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tenhle přirozený vodní tok může mít i podobu proudu vztahu touhy, smyslnosti, náklonosti a oddanosti. Pojďme si o něm zpívat. Tak to byla úterní indicie, jen připomínám, že ještě bude středeční a čtvrteční. A v pátek už odtajníme celotýdenní hádanku a taky se dovíte, kdo se stal šťastným vítězem. Moji milí posluchači, já to opakuji, už dost téměř každé vysílání, ale opravdu, jak se říká, opakování je matka moudrosti, protože stále se mi množí a chodí mi vaše přáníčka, abych zahrál k narozeninám, abych zahrál nějakou písničku od Moravanky nebo Lácaranky, ale opravdu věřte mi, já rád bych to dělal, ale k narozeninám nehraji a dechovku taky ne. Nemám nic proti tomu, ale k tomu jsou určeny jiné pořady naší rozhlasové stanice. Je to třeba Blahopřání s písničkou, kde se můžete setkat s Ivankou Slabákovou, s Květou Navrátilovou, Jiřinkou Ostrou a nebo Karlem Hegnerem. Takže prosím pěkně ne. Jinak přání vám splním někomu ke svatbě nebo v maturita, nebo jen tak, že se máte rádi. No a pokud chcete konkrétní čas s konkrétní písničkou, tak mi to dávejte vědět v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo také přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A jak už jsem říkal, pokud chcete konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno střed spustí pilotní projekt sdíleného studentského bydlení v městských bytech. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června stávku, vadí jim reorganizace ve státní správě. Brněnské knihovny se dnes zájemcům představí v parku na Obilním trhu. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno střed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem zhruba 8 000 korun měsíčně, včetně energií, doplňuje radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandác, ODS.
2: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastaveny, aby to šlo.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci

0: si zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Vláda rozhodla od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory a skončilo jejich širší vedení. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Knihovny nejsou jen k půjčování knih, na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Zájemci si budou moct vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu anebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila bude mít letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven.
1: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se stále tvoří roztrhaná kolona. První relativně kratší část za exitem Vyškov západ kolem kilometru 221. A potom se to hlavně štosuje mezi exitem 216 Rousínov a Rohlenkou. Kamiony v pravém pruhu dál až k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je úterý, 4 minuty po 10. hodině a tak je čas, aby vás od mikrofonu Českého rozhlasu Brno pozdravil opět Zdeněk Truhlář. Jsem rád, že posloucháte. No a následující 2 hodinky budeme trávit společně. Já se na to moc těším. Těším se také na písničky, které nestárnou. Věřím, že i vy. Za chvíli třeba Petra Černocká nebo Valdemar Matuška či Jura Jáhýb. Ti všichni nám zahrají a zaspívají. No a mezi tím zajímavé informace. Za abecedou řemesel se nám vydal náš regionální stopař Vojta Halaš, tak co zjistil a co to vlastně je abeceda řemesel, dozvíte se. Také se ohlédneme za pochoutkovým rokem a pozveme vás na jeden koncert do Brna. Pokud máte rádi big bandové orchestry, měli byste nastražit uši. No a babské rady, ty zase budou patřit tvarohu. Co s ním, tak dozvíte se také samozřejmě. Tak příjemný, ničím nerušený poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Regionální stopař.
1: Ano, i my máme regionálního stopaře, který možná hledá Eldorádo, ale rozhodně hledá zajímavosti v našem regionu. Abeceda řemesel, tak zní název edukačního pořadu pro školní skupiny, který se koná v prostorách skanzenu ve Strážnici. Děti se během dopoledne seznamují s různými druhy tradičních řemesel a prací spojených se zemědělským hospodařením. No a prozkoumat řemesla a třeba se některým i přiučit, to je dnešní cíl našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše, kterého zdravím opět. Vojto, dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne. Eldorádo jsem ještě nenašel, ale abecedu řemesel, ano.
1: Tak jaký program mají teď děti ve skanzenu před sebou?
2: No, ten letošní ročník je zaměřen na zpracování textilu, péči o oděvy a tradiční lidovou výrobu. V areálu skanzenu užívají dávné technologie a návštěvy mohou sledovat práci řemeslníků, kteří ovládají dnes už téměř zapomenuté postupy. Děti si navíc většinu činností sami vyzkoušejí, což patří mezi oblíbené části programu. První stanoviště návštěvníky seznamuje se zpracováním lnu. Žáci si vyzkoušejí práci s lamkami i předení na kolovrátku, dozvědí se, jak vznikala tkanina od samotného vlákna až po hotovou látku. Program připomíná také známý večerníček o krtečkové a kalhotkách, kde je vlastně proces velmi dobře popsán. No a další část programu je věnována vyšívání a zdobení oděvů. Děti se seznámí například s vrapením horňáckých sukní, prohlédnou si také celý tradiční horňácký kroj. Některé části se dokonce mohou také obléknout. No a nechybí ani ukázka pečení tradičních ořechových a povidlových buchet, šití na historickém šlapacím stroji nebo praní prádla na valše. Zajímavým zážitkem je pak také plnění slamníku, které kdysi sloužily jako madrace, a ukázka i hospodářských zvířat. Atmosféru doplňuje také taneční hra tady, kdysi děti vyzkouší i tanec a povídání o modrotisku. No, téma abecedy řemesel se každý rok obměňuje a díky tomu má program přináší stále nové poznatky a zážitky pro děti.
1: Opravdu spousta zážitků na děti čeká. Jak jim to jde a vyzkoušel jsi i některé řemeslo ty sám?
2: Z toho, co jsem viděl, jsem se ptal, jsou děti překvapivě velmi šikovné, i když vidí některé ty předměty vůbec poprvé. Hodně je baví práce s vodou, samozřejmě i v tomto horkém počasím, a praní prádla na valše. U ní jsem byl zrovna před chvílí svědkem pro mě jako violisty zábavné historky. Děti byly dotázány, jaký částečně i hudební nástroj na písmenové se dříve používal k praní prádla. No, místo valchy odpovědělo jedno dítě, že viola, ale neberu si to teda osobně. No, já jsem si zatím ty činnosti ještě nevyzkoušel, nechávám to na dětech, ale určitě se na tom během dopoledne také vrhnu. Vlastně jednu činnost už mám za sebou, ochutnal jsem skvělou povidlovou buchtu.
1: To ti úplně závidím. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat do strážnického skanzenu na abecedu řemesel. Vojto, děkujeme a nestrať se nám tam.
2: Pokusím se, hezký den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. No a teď si připomeneme frajery našeho pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Šlo o kozičkový dezert, jakousi sladkou polévku z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Selutek na Moravě. Tentokrát ho podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Naďa Konvalinková, která vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat 0,5 kila zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, by nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Natočili to opravdu v dobré náladě a vznikl u toho skvělý sladký kozičkový dezert. Naďa Konvalinková ho vylepšila o smetanu, zázvor, med a skořici. Celý recept i ten původní od Evy Mlčochové ze Selutek najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o zajíce s černou omáčkou, kterého nám připraví kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno a posloucháte dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem. To dnešní dopoledne je opravdu slunečné, krásné, zkrátka počasí, které vybízí na to vyrazit někam ven. Ale co dělat večer? No tak přátelé, dnes a zítra si přijdou na své příznivci big bandové hudby. Hned dva koncerty připravuje brněnský B-side band společně s několika hosty v hudebním klubu Metro Music Bar. Po telefonu teď zdravím band lídra B-side bandu Josefa Buchtu. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Pane Buchto, jaké hosty jste na koncerty pozvali, protože B-side band nebude hrát sám?
1: No, my máme v letošním roce takovou celkovou velkou sérii oslav a právě začínáme tady v tom metru a na tyto dva speciální koncerty jsme si řekli, že bychom chtěli pozvat takové legendy spojené s Brnem a vlastně i udělat si takové spolupráce, které se nám běžně vlastně možná nemusí ani podařit. Proto jsme si pozvali zpěvačku Muchu, která je vlastně velmi neotřelá a už po včerejší zkoušce můžu říct, že ta spolupráce je úplně fantastická, tak kdo tam bude, tak si užije opravdu velkou zábavu. Pozvali jsme herce Honzu Kolaříka, kterého lidi znají z Dobrého rána Brno, režiséra, tak Honzik si taky zaspívá si s náma Jamese Browna, písničku Living in America. Pozvali jsme písničkáře Martina Kudličku nebo Vojtu Svatoše a muzikálového herce a zpěváka výborného Lukáše Janotu. To je taková ta plejáda těch našich brněnských hostů.
0: Tak abyste se tam vlastně s tím celým vaším ansámblem vlezli na to pódium, protože lidí tam bude opravdu hodně, myslím tím účinkujících. Na které skladby se mohou posluchači těšit?
1: No, primárně budou skladby z našeho alba Tam a zpět. Takže to bude takový jakoby nosné téma celého večera, ale jak už jsem říkal, samozřejmě hosti si vybrali svoje věci, třeba a Vojta Svatoš zpívá svoji píseň ze svého nového aktuálního alba, Lukáš Janota zpívá píseň Brno Mars, kterou mimo jiné napsal pro nás na to album Tam a zpět, takže to je i takový ten dvojnásobný důvod si ho pozvat jakožto autora písně, zároveň aby si tu píseň s náma jednou zaspíval. Mucha zpívá svoji jednu píseň ze svého nového alba a jednu píseň ze svého staršího alba. Já ani nechci říkat název, protože znalý ví, že ona se z názvy moc nemaže i z texty a nechci to tady právě do veřejné právního média nějak víc zvýrazňovat. Každopádně jsou to velmi zábavné texty. Martin Kudlička, jakožto písničkář, který taky pro nás občas něco napíše, zaspívá píseň 40 týdnů, kterou máme na albu. A jak už jsem řekl na začátku, Honza Kolařík si vybral velmi známou píseň Jamese Browna Living in America.
0: Ano, tak ještě na závěr doplníme, kdy vlastně koncerty začínají, budou tedy dnes a zítra.
1: Začínají ve 20 hodin v hudební. Musím teda říct, že středa, zítřejší koncert už je dávno vyprodán a na dnešní koncert, a teď fakt nepřeháním, zbývá asi 12 vstupenek a je to vyprodáno. To znamená, kdo dřív běží, může s námi zažít začátek oslav a určitě to stojí za to.
0: Na koncert B-side bandu a hostů nás do brněnského Metro Music Baru pozval bandlídr Josef Buchta. Děkujeme za pozvánku a ať se koncerty vydaří. Naschledanou.
1: Děkuju za pozvání a užijte si všichni krásný den.
0: No a takovou ochutnávku vám teď nabídneme i v našem vysílání, protože B-side band mimochodem natáčel také se písničkářem Pokáčem tady u nás v brněnském studiu, takže jedna z těch písní Co z tebe bude.
2: Český rozhlas Brno.
3: Jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Knajzl blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Naleju si nostalgii.

0: Bývala nám zpěvačka Eva Farná píseň, která má takový docela zvláštní název Verze 02. No ale teď už určitě netrpělivě čekáte na ten tvaroh, který jsem sliboval, že se o něm budeme bavit v babských radách. Ty budou tedy patřit opravdu tvarohu, dozvíte se, proč je někdy tekutý i jakou si získal přezdívku.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojmo po 11 letech zvýší nájemné v bytech zvláštního určení. Policie hledá 16-letou dívku, která odešla ze zdravotnického zařízení na Třebíčsku. V horkém počasí patří mezi nejohroženější skupiny děti, seniori a chronicky nemocní. A před námi slunečný den, bude jasno a teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V bytech zvláštního určení ve Znojmě poprvé od roku 2015 stoupne nájemné. Úprava se dotkne 388 těchto bytů, kde se nájemné zvýší z 25 na 30 korun za metr čtvereční. Byty zvláštního určení jsou vyhrazené pro lidi se zdravotním postižením. O korunu víc si připlatí taky lidé ve 32 městských bytech určených pro důchodce. I tak podle vedení města zůstane nájem výrazně nižší než u standardních městských bytů.
5: Změna se podle radnice dotkne nájemníků v ulicích U Lesíka, Dukelských Bojovníků, ale i v Jarošově ulici. Tam je navýšení nejvýraznější, místo 50 korun lidé nově zaplatí 60 korun za metr čtvereční. Naopak v sociálních bytech v Dlouhé ulici ani v bytech se sníženou kvalitou bydlení město úpravy neplánuje. Radnice tam i nadále bude uplatňovat individuální postup s ohledem na sociální situaci jednotlivých nájemníků. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. Ta v pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebíčsku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže a měla by užívat léky, které ale nemá u sebe. Dívka je podle popisu policie obézní postavy. Měří 160 cm, má černé, rovné, dlouhé vlasy a hnědé oči, které si ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a světlé kraťasy. U sebe má tyrkysové zavazadlo a na pravé paži nalepený kulatý senzor pro monitorování. Má také obvázaný kotník. Podle policistů nejspíš zamířila do Třebíče. Jakékoliv informace o ní prosím volejte na linku

0: 158. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Doplňuje mluvčí homravské záchranky Michaela Botová.
1: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se stavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření. Sport.
0: Čeští hokejisté se na závěr základní skupiny mistrovství světa utkají večer s Kanadou. Po porážce 1-4 s Norskem jsou Češi na třetím místě a půjde jim o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova se teď sune kolona kamionů pravým pruhem do omezení u D2 z kilometru 215. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona kolem sjezdu na Holubice mezi kilometry 211 a 208. Pro ně je to asi na 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Máme krátce po 11. hodině a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno se přechýlilo do své druhé poloviny. Už za chvíli přivítám u mikrofonu kněze brněnské diecéze Karla Orlitu. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách České církve. Příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Naším dnešním hostem je kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den a velmi srdečně zdravím všechny posluchače.
1: Jste administrátorem římské fáze kanonizačního řízení Václava Drboli a Jana Buly. Nyní se blíží jejich blahořečení. Můžete krátce připomenout tyto dvě osobnosti?
2: Ano, budou blahořečení 6. června, všichni se těšíme, dva kněží Jan Bula a Václav Drbola. Myslím, že to je takové signifikantní, že jsou zároveň dva. Byl Cyril a Metoděj, tak máme Jana Bulu a Václava Drbolu k této věci. Ten starší z nich, Václav Drbola, se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách, tady u nás na jižní Moravě, a to v katolické rodině. Byla to rodina takové hluboké víry, které vlastně formovalo jeho osobnost a vůbec duchovní směřování. Byl nejstarší ze 7 dětí. Jedna jeho sestra se také stala řeholnicí. A proto, aby Václav mohl studovat, tak rodina se musela velmi snažit, aby ho na těch studiích, tedy na gymnáziu, mohla podporovat. Ale ani to nestačilo, takže místní kněz, který tam byl, farář, vlastně mu pomáhal finančně na těch studiích. Stejně tak i jeho sestra, která dokonce jako mladička nešla do služby, aby to, co vydělala, mu mohla pomoct při těch studiích. Takže on vyrůstal v takovém prostředí hluboké víry. Po gymnáziu nastoupil do kněžského semináře zde v Brně, který se nazýval Alumnát, a byl vysvěcen v roce 1938, tehdy na svátek toto Cyrila a Metodě, tak jak bylo obvykle, to znamená 5. července. Ale rozumíme tomu rok 1938, doba, kdy se přibližoval ten tmavý mrak zla od nacismu, takže to byla doba takového velkého napětí, do které on vstupoval. Potom byl jako kněz na několika místech, ve Slavkově, v Čučicích, ale především potom v Bučovicích, kde velmi pracoval s mládeží, organizoval při takovém spolku tovarišů, divadlo, orel. Prostě věnovali se tehdy těm věcem, které byly obvyklé, kromě samozřejmě té velké pastorační služby, kterou měl. A tam do těch Bučovic přišel ve 42. roce.
1: To byl tedy Václav Drbola a jeho život. A co Jan Bula?
2: Ten vlastně pocházel od Moravských Budějovic, z vesnice, která se jmenuje Lukov. A to rodinné založení bylo velmi podobné jako u Václava Drboli. Taky rodina, která byla velmi zbožná. A už jako mladý Jan vlastně měl opravdu, jak stejně tak jako u Václava, vlastně vykazoval takovou jako náklonnost, blízkost Pánu Bohu. Takže Jan Bula stejně tak vyrůstal v rodině, ve které vlastně potom rozvíjel celý ten svůj život. Chodil do Moravských Budějovic na gymnázium a potom přešel do kněžského alumnátu zde v Brně. Jan Bula byl ale mladší než Václav Drbola, takže vlastně jeho studia neskončila před druhou světovou válkou. Ale byl vysvěcen až v roce 1945, hned vlastně po válce, ale během války musel jít na nucené práce, tehdy pracoval v keramičce a pak postupně jaksi dostudovával, dodělával vlastně ta teologická studia. Po vysvěcení byl na jediném místě, a to je Rokytnice nad Rokytnou, kde potom pastoračně působil.
1: To byly tedy v krátkosti životy Jana Buly a Václava Drboli. Kde se jejich osudy spojily, tak o tom si budeme s knězem brněnské diecéze Karlem Orlitou povídat zase za chvíli.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Naším dnešním hostem je kněz brněnské diecéze Karel Orlita a povídáme si o farářích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Už jsme nastínili jejich životy, ale ty se pak v určité fázi protnuli.
2: Na tu společnou cestu osudu je svedly události, které se vlastně staly tam na Třebíčsku. Byly to události jednak proti církvi, samozřejmě tlak, který vstoupal, určité pronásledování, ale konkrétně to byla vlastně událost, kdy oni vlastně byli ochotni pomoci domnělé události, že arcibiskup Beran pražský vlastně je osvobozen, měl ho osvobodit Ladislav Malý tehdy a je potřeba ho převést do Rakouska. Oni ho někde schovávají, ale potřebuje tento biskup, o to žádá, aby přišel nějaký kněz, aby ho mohl vyspovídat, aby mu mohl dát nějakou duchovní útěchu. A s touto legendou, s tou pověstí, přišel tento agent jak za Janem Bulou, tak také zároveň za Václavem Drbolou a vlastně jim říkal o tyto dvě události, které se staly. Toto se stalo záminkou také potom pro jejich zajetí, odvezení do vězení, kdy Jan Bula byl uvězněn, odvezen, tehdy došlo také zároveň ke prohledání fary, kde se nic jako nenašlo, nenašly se žádné zbraně, nenašly se žádné letáky a později i zajetí Václava Drboly. Jim byly potom předkládáno v tom vykostrovém procesu, že vlastně věděli o těch událostech, ale o to víc ještě jim bylo dáváno jako za vinu, že oni nějakým způsobem zapříčinili smrt soudruhů, to byla událost takzvaných babických případů, kdy právě Václav Malý s určitými lidmi, mladíky kolem sebe, vtrhli na zasedání té schůze a tam vlastně postříleli ty soudruhy. Takže to byla ta příčina, ale je potřeba říci, že Jan Bula už byl skoro 2 měsíce ve vězení a Václav Drbola 2 týdny ve vězení. Takže vidíme, že celý ten proces byl vlastně vykonstruovaný potom k těm věcem. Vlastně trval jenom 3 dny, velmi krátce. Byl zároveň už rozhodnut a předepsán na tom vedení komunistické strany. Takže to byla prostě určitá fraška. Oba dva kněží si vytrpěli velmi mnoho, zvláště pak Václav Drbola, který byl vlastně zabit a odsouzen v té první fázi, Jan Bula ještě o rok vlastně později, jsme rok 51 a 52 k té věci.
1: Proč bylo pro režim tak důležité odstranit právě tyto dva vesnické faráře?
2: Ano, bylo to pro ně velmi důležité, protože to Třebíčsko a pod souzemí té západní, jihozápadní Moravy, tam byl veliký odpor proti těm komunistickým změnám, které chtěli zavést. A také proto, že církev a zvláště kněží tam měli takovou duchovní vážnost. Pomáhali během partizánského hnutí, zvláště na konci války. Vlastně partizánů všichni to věděli, dokonce jeden kněz byl oceněn prezidentem Benešem za tuto činnost. Zároveň kněží tam působili velmi dobře s těmi lidmi. Věnovali se jim mladým, pomáhali také při obci, při obnově. To znamená, to byli lidmi, kteří žili s nimi jako pastýř, který žije se svými těmi, kteří jsou mu svěřeni. A bylo potřeba vlastně zlomit to myšlení a vůbec i zlomit, řekněme, jakousi uvozovkách duchovní moc církve. Proto bylo potřeba někoho zdiskreditovat. Jo, je potřeba si ještě možná trošku uvědomit, že tuto věc už hledali komunisté při tom případu Josefa Toufara. Ale ten jim vlastně na následky mučení zemřel a tak ta propaganda komunistická nebyla schopna využít tento případ, aby řekla, jak vlastně kněží jsou zlí, jak jsou proti Československu, proti republice, proti lidem, jo, a tak dále vlastně. Takže naskytla se ta druhá příležitost s těmito dvěmi kněžími.
1: A tito dva kněží byli nakonec po tom procesu popraveni?
2: Ano, oba dva byli popraveni, ač žádali o milost tehdejšího soudruha Klementa Gottwalda, tehdy už vlastně prezidenta, a ať se za ně přimlouvala, psali jeho manželce Martě, vlastně příbuzní ostatní, aby dostal tu milost, tak milost byla zamítnuta a byl vykonán tedy ten proces vlastně to usmrcení.
1: S knězem brněnské diecéze Karlem Orlitou si povídáme o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Za chvíli se právě dostaneme k samotnému procesu blahořečení.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes je naším hostem kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Povídáme si o blahořečení farářů Jana Buly a Václava Drboly. Už jsme připomněli ten proces, na jehož závěru byla poprava obou pánů. Kdy byli rehabilitováni?
2: K rehabilitaci ze strany českého státu vlastně došlo až v 90. letech. Nejprve to byl Jan Bula, 91, potom 96, Václav Drbola. Tehdy zkoumali už soudy svobodného státu, že po takzvané sametové revoluci, vlastně ty procesy. Takže se dělali i určité expertízy. Nebylo to jenom tak, že by někdo napsal nějaké rozhodnutí někde od stolu, ale se to znovu vlastně zkoumalo a bylo vlastně řečeno, že nic z toho, co bylo rozhodnuto, neplatí. To znamená, všechno bylo uděláno pod násilím, všechno bylo zinscenováno, nebyly zachovány základní právní věci, to znamená například právo na obhajobu a jiné záležitosti, nakonec i ty důkazy. Po té střelbě bylo vlastně se to tak nějak jakoby zahladilo všechny ty ostatní věci, které byly v tom původním procesu. Takže to je velmi důležité, že vlastně český stát řekl, ne, to, co dostali, čím byli odsouzení, všechno to bylo vlastně vylhané k té věci.
1: A na základě toho potom začal proces blahořečení?
2: No, ne na základě této věci. To je samozřejmě jedna z takových jako událostí, které jsou důležité k té věci. Ale samotný proces blahořečení, aby mohl vůbec začít, tak musí existovat takzvaná pověst svatosti. V případě mučedníků, jako jsou oni, tak je to pověst mučednictví. Co to znamená, tato pověst? To je vlastně povědomí těch lidí, že oni dva zemřeli jako mučedníci, že ta osoba zemřela jako mučedník. A toto povědomí vlastně bylo, lidé vlastně přišli, žádali tuto věc, i když toto povědomí nemohli předtím žádným způsobem projevovat, protože to všechno bylo velmi nebezpečné. Vemte si, že propaganda komunistická se dělala všechno pro to, aby zničila tu pravdu těch událostí. Například seriál Majora Zemana, jeden díl je inspirovaný, ale pak také vyšly různé knihy, že, které to podněcovaly. A i přesto, že všechny ty nástroje propagandy komunistické byly, tak přesto vlastně tuto paměť lidu, tuto pověst vlastně nezničili, ta zůstala. Protože to je první věc, kterou ten biskup, když má začít ten proces s dovolením Říma, musí ověřit. Existuje tato pověst prostě mučednictví, pokud ano, tak může udělat další kroky. To znamená, tato pověst mučednictví vlastně říká, aha, tady je podezření, že tento člověk, osoby by mohly být svatými, mohly být skutečně mučedníky. A proto potom začne proces se schválením Říma, historické komise, vyšetřování svědků a další. A ten první stupeň je ten stupeň v té diecezi, to znamená u nás druhý, potom druhá fáze je pokračování v Římě.
1: A kdy začal ten první stupeň, o kterém hovoříte ve vaší diecézi?
2: Ten první stupeň s Janem Bulou začal v roce 2004. A během toho procesu pak tím, že se odhalily nové vlastně dokumenty a že se připojili další vlastně lidé, tak se požádalo po ověření zase té pověsti mučednictví, tak se požádalo o připojení k tomuto procesu Jana Buly také Václava Drboly, což se stalo v roce 2011. Takže prvně to byl proces jedním a potom vlastně proces se dvěma a tak to vlastně pokračovalo.
1: Až do současnosti, teď už jsme vlastně, by se dalo říci, na závěru toho procesu?
2: Nyní vlastně jsme, bych řekl, v takovém mezicíli. Co ti myslím? Jako blahořečení je jako první stupeň vlastně svatosti, to, že můžou být uctíváni jako na oltářích, že jsou jako my našimi svatými, uctívány v té diecézi, ale ten konec toho procesu je svatořečení, je kanonizace. Jo? Proto, aby mohli být kanonizováni, tak je potřeba vlastně zázrak. Oni už nějaké zázraky přišli, můžu říct, jenomže je udělali, řekl, nebo se staly ty zázraky, promiňte mi to takto říct, vlastně ještě dříve, než jsou blahořečení. Ono, vlastně ten zázrak musí být nastat po jejich blahořečení k té věci.
1: A to blahořečení už je velmi blízko.
2: Blahořečení je velmi blízko, 6.6. na výstavišti, takže jsou rozběhnuty všechny přípravy. Je to taková nová zkušenost, myslím, pro všechny nás, nikdy v brněnské diecézi nic takového se nestalo. A pro nás je to něco nového, toto blahořečení.
1: Co vlastně celá tato událost znamená pro českou církev, tak o tom si budeme s knězem brněnské diecéze Karlem Orlitou povídat zase za chvíli.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Povídáme si o blahořečení venkovských farářů Jana Buly a Václava Drboly. Jak velký význam pro českou církev má právě toto blahořečení?
2: Toto blahořečení pro českou církev má veliký význam. Možná, že ho dohlédneme ještě o to víc později. Jo, především je to určitý krok, který pomáhá nám všem k odpuštění a očištění toho, co se stalo. Protože to nebyl jenom Václav Drbola, Jan Bula, nebo také další kněz Josef Pařil, ale byl to velký zástup lidí, kteří trpěli pod komunistickou nadvládou. A je velmi důležité odpustit všechny ty věci a jít jako dopředu, vidět a učit se, jako zpracovat i staré rány pro něco dobrého. Jo, nezůstat jenom u jizev, jo, ale na základě toho mít zkušenost pro náš dnešní život, pro naše dnešní rozhodnutí, která mohou být podobná, i když je to zelená doba, ale mohou být podobná v malých věcech. Tehdy, kdy člověk má stát za pravdou, nebo má třeba přistoupit nějakému kompromisu, kdy má nějaké velké hodnoty života zaměnit za něco, co je třeba jako pohodlnost nebo nějaká konzumní záležitost.
1: Zmínil jste několik dalších jmen. Má česká církev i další kandidáty na blahořečení nebo svatořečení v současnosti?
2: Ano, česká církev jistě má mnoho kandidátů. Můžeme vzpomenout proces s otcem arcibiskupem Stojanem, kdy už tento proces jakoby skončil, té první věci už je jako ctihodný, to znamená, byly potvrzeny takzvané heroické cnosti. Pak je to sestra matka Hasmandová, Vojtěcha Hasmandová, kde taky už jsou prohlášené tyto cnosti. V blízké době doufejme, že také uspěje arcibiskup Beran, kardinál Beran, takže těch procesů je víc. Eliška Prečnerová, kde je taky už proces v Římě, Antonín Šuránek, kněz, nebo Roza Vojtěchová, nebo Anička Zelíková, že tak bychom dál mohli pokračovat. Vlastně to jsou ty procesy, které už jsou v Římě, kde už jsou vlastně daleko.
1: Tak ten nejbližší, ten už opravdu je, jak se říká, za dveřmi. Blíží se tedy slavnost blahořečení pánů Drboly a Buly, která se odehraje v Brně, to už jsme také připomínali. Jak ta událost bude vypadat?
2: Té události bude předsedat delegát papeže, kardinál Michal Černý, který z rodiči musel utéci před právě komunistickým tlakem, můžu tak nazvat, a utekli až vlastně do Kanady. Tam se stal knězem, členem jezuitského řádu, tedy řeholníkem, a papež ho jmenoval kardinálem a zároveň nyní je prefektem, to znamená ministrem jednoho ministerstva, které se nazývá jako dikasterium pro rozvoj lidského života. Takže to je jako velká čest pro nás Moraváky, pro nás Brňáky, protože je vlastně odtud, zachoval si také řeč česky, takže bohoslužba bude sloužena vlastně česky a bude to vlastně takto symbolické, že ten, který byl vyhnán, musel odejít, vlastně bude slavit, bude ohlašovat toto blahořečení při bohoslužbě. Ta bohoslužba v základních rysech bude stejná, tak jak znají posluchači, ale bude tam něco mimořádného, a to, že budou čtena ta bula, to rozhodnutí papeže, a zároveň budou přinášeny ty ostatky Václava Drboly a ještě dotykový odstatek od Jana Buly. Takže v tomto bude ta slavnost výjimečná.
1: Odehraje se tedy 6. června v Brně na brněnském výstavišti. Proč je nutné se na tuto událost předem registrovat, přestože vstup je tam zdarma?
2: Ano, dneska bohužel žijeme ve světě, ve kterém žijeme, a je mnoho nejrůznějších prostě nebezpečí, které jsou, tak ta registrace ať může jakoby působit jako takovou překážku jiným věcem, tak protože je to na výstavišti a protože je potřeba, aby se vidělo, kolik je tam lidí, aby vlastně mohly být zajištěny všechny ty bezpečnostní prvky k těm věcem. Proto bylo nutné udělat tuto registraci. Jo? Samozřejmě by bylo daleko lepší, kdyby to bylo prostě jednodušší, ale v dnešním světě jako, to není možné a je to asi jako dobře, že kdyby mělo někdo to nějak zneužít k nějaké věci, takže vlastně se myslí na všechny bezpečnostní prvky. Jo?
1: Říká kněz brněnské diecéze Karel Orlita, se kterým si budeme povídat ještě za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem je kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Blíží se slavnost blahořečení Václava Drboli a Jana Buly. V souvislosti s touto událostí ale biskupství brněnské vytvořilo třeba také komiks. Proč zvolilo právě tuto formu?
2: Zvolilo tuto formu, protože komiks je takový blízký ostatním lidem, stejně tak jako vytvořilo při spolupráci taky animovaný film, krátký, šestiminutový, který shrnuje tyto události. A posluchači mohou se o všech těch věcech dovědět na internetových stránkách drbolabula.cz, kde také je registrace, která je nezbytná vlastně pro všechny, kteří chtějí přijít na tu slavnost blahořečení. Jak jsme řekli, je to z bezpečnostních důvodů, která se musí vytvořit. Je to ale zcela zdarma, není nic se za to jakoby neplatí. Takže tam na těchto stránkách naleznete další informace a také tam naleznete novénu, kterou ti, kdo chtějí, se můžou od čtvrtka modlit, nebo si mohou také do mobilu nainstalovat aplikaci a tak se vlastně i duchovně připravovat na tuto slavnost, protože to je i obdarování pro nás, pro všechny. Řekněme obdarování z nebe pro nás, kteří tam vlastně jako přijdeme a budeme prožívat toto událost. Je to vlastně slavnost.
1: Pro vás to jistě bude také velká slavnost, protože vy jste administrátorem římské fáze kanonizačního řízení. To asi bylo hodně práce.
2: Tak bylo to opravdu hodně práce, když se dívám nazpátek do všech těch dokumentů a něco dohledávám, tak je to víc jak 20 let práce, jednání, korespondence, cest do Říma, nejrůznějších, k té záležitosti.
1: Setkal jste se i s papežem?
2: Ano, setkal jsem se i s papežem teď v únoru, byly takové jednání, takže to bylo určitě velmi, velmi hezké. Takže té práce je opravdu jako hodně a je to potřeba, že to je práce, která je jakoby stabilní, to znamená stále se člověk tomu musí věnovat a pomáhat vlastně celé té záležitosti. A proto si myslím, že opravdu i vzhledem k tomu, co všichni vlastně řekli a udělali i ti svědci, chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří pomohli, přispěli nejrůznější formou i finančně na ten proces, tak je to vlastně jako ocenění pro nás, pro všechny, když tam vlastně přijdete. A proto vás také zvu na tuto slavnost a to velmi srdečně. Opravdu děláme všechno pro to, abyste se mohli cítit velmi dobře a velmi krásně přijati.
1: Kněz brněnské diecéze Karel Orlita byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel a zase někdy příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blíží se nám 12. hodina a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno se chýlí ke svému závěru. Děkuji, že jste poslouchali. Pokud byste si cokoliv z dnešního rozhovoru s knězem brněnské diecéze Karlem Orlitou k blahořečení farářů Jana Buly a Václava Drboli chtěli poslechnout znovu, můžete kdykoliv chcete, a to buď v mobilní aplikaci nebo na našich stránkách www.můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář se loučí, příjemný zbytek dne a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou a naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Čeští zemědělci by podle šéfa rezortu mohli dostat od Evropské unie odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Meteorologové varují před vedry na jižní Moravě. V brněnské nemocnici rentgenovali vzácný obraz Madony s dítětem. Dnes bude většinou slunečno, teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
2: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
3: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
2: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Trachtová, Český rozhlas.
0: Teploty dnes odpoledne můžou na jižní Moravě překročit 31 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu. Platí až do zítřejších 6 hodin odpoledne pro jižní část kraje. Horko ale může být i jinde. Lidem i zvířatům hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Proto je dobré dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomůžou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu s podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
4: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší.

0: té plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrenginuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno, odpoledne přechodně malá oblačnost, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude kolem 27. Vítr mírný a biozátěž kvůli teplu střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem a kolonou počítejte na dálnici D1 mezi Holubicemi a Brnem. Zdržíte se okolo 10 minut. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Hezký pozdrav posílám všem posluchačům Českého rozhlasu z brněnského studia. Úvodem jsme si poslechli Moravanku Jana Slabáka. Vy už víte, že je před námi hodinka písniček a přání. Někteří z vás už se těšíte, jak osobně popřejete někomu z vašich blízkých a aby se tak stalo, stačí zavolat. Vidím, že už to tady vyzvání, takže je zřejmé, že číslo většina z vás zná. Ale může se stát, a to je pravda, že někdo chce zavolat úplně poprvé. Občas tací se najdou. Tak tady je to číslo 726465200 a dívám se do kalendáře, jestli jsem se nespletl a dneska je opravdu Filipa, nebo také Filipy, takže dvě taková krásná jména. Tak pokud máte nějakého Filipka, tak můžete zavolat a popřát, těch Filipků je mezi námi teď hodně. A první písemná gratulace je pro paní Zdeňku Růžičkovou. Dnes slavíte let 90, co chceme jí všichni přát. Lepší zdraví, aby měla, to by jistě sama chtěla. Veselou mysl, ať stále má a o všechno se zajímá. Seriál Ordinace pravidelně sleduje a z návštěvy pravnoučátek se raduje. Ať se jí co nejlépe daří a užívá si klidné stáří. Všechno nejlepší přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka Tobiášek, Kubík, Míša a Maxík. A naše písnička Václav Maňas mladší, Standa Pěnčík, Na hodoňských lůkách v podání Vlčnovjanky.

0: Ano, tak to byla Vlčnověnka a Liduška z Pačlavic je první dnes. Liduško, jste úplně první a začínáte. Dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Hegner, Český rozhlas Brno a všichni posluchače. Dneska bych chtěla popřát Jiřince Zlámalové ze Lhoty u Pačlavic. Mm-hmm. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a přejí to kamarádky z Pačlavic a Lída. Děkuji.
0: Ano, taky děkujeme, Liduško, nashledanou. V Moravském Krumlově čeká Honzík, vidím, že snad to bude fungovat. Honzíku, slyšíme se, slyšíme, že?
2: Ano, slyšíme.
0: Výborně.
2: Slyšíme.
0: Povídejte.
2: Pane Hegner, zdravím všechny posluchače toho krásného pořadu a chtěl bych popřát ke včerejším narozeninám naší vnučce Natálce Jandové za celou rodinu Jandovu a Horkou. Všechny sestřenice a takhle.
0: Uh-huh. A kolik měla Natálka včera?
2: No krásných 19.
0: To je krásný věk. A co Natálka tvoří, co dělá?
2: Ona teď bude maturovat v pátek a udělá u paní Čadíku tu zpěv a takovou tu školu, jak tam mají.
0: Jo, to filmovku, jo?
2: Jo.
0: Aha. Ano, oni potom, že jo, taková jedna je filmová škola, je potom taková vyšší, je v Písku. Tam vznikl, ano. No, tak to je krásný, Natálka tvoří a teď maturita, nervičky fungujou, že jo?
2: Do pátek to má, no a ta její sestřenice Blanička Horka, tak to udělala včera na gymnáziu v Ivančicích.
0: Tak to jí gratulujeme, Blaničce a Natálka to udělá taky. Pamatujeme, když jsme my stáhli tam nervózní, jak to všechno dopadne, no. Pak to nějak dopadlo, nebudu ani říkat, že jsem byl na konzervatoři, ani jak, to je, ale udělal jsem to.
2: Tak jo.
0: Dobře,
2: děkuji moc.
0: Mějte se hezky a Natálka, ať se jí to podaří. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Písemná gratulace. Pozdrav s písničkou letí dnes do Orlovic, kde oslavuje své 71. krásné narozeniny naše milá Jindřiška Chytilová. Milá Jindřiško, maminko, babičko, přejeme ti hojnost božího požehnání, pevné zdraví, plné pokoje. Nech tvém srdci stále přetrvává radost a naděje, která dává sílu překonávat všechny překážky. Přejeme ti rok plný hřejivých okamžiků v kruhu těch nejbližších. Říká se, že skutečné bohatství člověk spočívá v kráse jeho duše, v jeho hloubce vztahu a v tom, co dává druhým. Ty se již léta s láskou a pečlivostí staráš o to, aby náš orlovský kostel zářil čistotou a krásnou výzdobou. Za tvoji obětavou práci ti děkujeme, s láskou a vděčností přejí dcery Zdenička s manželem Stanislavem, Jituška s manželem Radkem, milované vnučky Terska a Raduška, sestřenice Jarmilka, švagr Jiří Chytil a Marie Hladká s rodinami, rodina Podolanova, Charouzova, Pepa Hladký s Jaruškou, Olinka Vojtková a všichni farníci z Orlovic a Moravských Malkovic. Mirek Kolstrunk mladší, Miluška Gurská, co nového frajárečko, hrají a zpívají Vracovjáci.

0: Ano, rodina Mrákova krásně zpívá, Hanička Mrvová s nimi. Evičko z Čejkovic, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou vás všechny zdravím. A dneska bych chtěla popřát svojí tetě Danušce Habartové z Uherského Ostrohu, která má narozeniny. Takže milá Danuško, my ti přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať ti nožky běhají a měj se moc hezky. To ti přeje Eva a Joža z Čejkovic a myslím, že určitě manžel, všechny děti, vnoučata a prostě celá rodina. A měj se moc, moc krásně. A já vám moc krát děkuji, pane Hekner.
0: Evičko, taky děkuji, taky, že jsme si popovídali o té klimatizaci v autě. Jak to stahujeme, no? Já vím, já jednou jsme jeli dokonce s Vojtou Račickým a s Aničkou Zlomkovou autem, vezl nás někdo a tam byla klimatizace a my jsme za 10 minut na dálnici. A už jsme pokašlávali, jo. Prosím vás, pěkně stáhněte tu a klimatizace. Protože my to musíme odspívat, jo. No to je, a to v letadle bývá, to bývá přepáleno jako hrom, tak člověk hledá deky různý a já vím, že dcera, jak letěli do Japonska s filharmonií, tak říkala, my jsme hledali deky, všude přikrývali. No jo, no tak, no, tak je to tak někdy nastaveno, ano, ano.
1: Já taky už si beru deku všady.
0: Jasně, dobře.
1: Jedeme, kde třeba tím letadlem nebo s důchodcama jezdíme autobusem.
0: Ano,
1: a taky prostě, no, člověk už
0: musí být připraven.
1: Opatrný a připravený.
0: Taky, hezký den, Evičko, no. Naschledanou.
1: Ano, vám podobně, naschledanou.
0: A Vojtík z Dobrkovic, konečně se podařilo dovolat, Vojtíšku, je to pravda?
2: Je.
0: Já jsem v neděli o tom mluvil, že nám občas skočí nějaké vrnění tady a my za to fakt nemůžeme, takže jsem se omlouval všem a vám se to dnes podařilo chytit. Tak povídejte.
2: Pěkný den přeji všem posluchačům při poslechu Morava krásná zem a také vás, pane Helán a vašeho zvukového mistra.
0: Ano.
2: Pane Hegner.
0: V pohodě.
2: Dneska chceme popřát a zahrát písničku naší švagrové Janě Dubravové z Dobrkovi. 18.5. oslavila 60. narození a 24. slavila svátek.
0: Ano.
2: Helena a Vojta jí přejí hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodině i v zaměstnání. Blahopřání se připojují manžel, syn Jaroslav s rodinou, dcera Jana s rodinou, rodina Pektorová, Důbravová, Valihrachová, Juráková, Velčovská, Kalášková a Chromková. Sousedé a přátelé známí, zahrajte jí pěknou písničku.
0: Ano.
2: A ještě bych chtěl nechat zahrát Luboši Dvořáčkovi, který bude zítra 27. slavit 79 roků. Je to můj dlouholetý kamarád z Mínice Uherského Brohlu. Děkuji vám za prostor, pane.
0: Ano. Vojtíku, naschledanou a jsem rád, že se vám to podařilo, že to takhle vyšlo. Dobře, mějte se krásně, naschledanou. Písemná gratulace, všechno nejlepší k životnímu jubileu 80 let panu Milanu Tomkovi z Brna Bystrce. Hodně štěstí, zdraví, lásky, dost, přeje manželka Svatava a syn Radek s rodinou. Naše písnička Jaroslav Kohoutek, Jalovec, tak se jmenuje, hraje Hradčovjanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, tolik upoutávky a dovolala se Miluška, která je v současné době v Brně a jinak žije v Chodově u Karlových Varů. Miluško, to je dálka.
4: To je dálka, to máte pravdu, pane
3: Hegner. Dobrý den. A představte si, že dálka, že nedávno tam hrála dcera s kvartetem Fashion String s Vojtou Nedvědem, jak ho doprovází, tak tam hráli, považte, v Chodově u Karlových Varů.
4: Vidíte, to ani nevím.
3: To už šlo. Je to, já nevím, možná jsou 14 dní nebo kolik, protože oni tam byli víckrát teďka právě. Dobře, to je jenom tak pro zajímavost, že Chodov u Karlových Varů mě zaujal. Povídejte, Miluško, co vás tady drží v Brně?
4: No, mám tady sestru, která už je tady 55 let, takže vlastně je víc už Moravačka, než byla Západočeška. No a tak jednou do roka vždycky se tak nějak sejdeme, ona jezdí domů k nám a já přijedu sem. A teď se právě přestěhovala, bydlela dřív v Kohoutovicích, teď bydlí v Komárově, tak jsem jí přišla zrevizírovat novej byt, abych věděla, kde jak teď bydlí.
3: Správná sestra, ano.
4: Ten starší, tak to vždycky muselo být.
3: No. Správně.
4: Tak jo, ale jinak já i tak už jsem se dovolala i přímo od nás přes internet, takže jsem ji nechala zahrát. A jinak teda zdravím všechny Moravané a přála bych si písničku jako hezkou, protože vy hrajete dechovky, to u nás v poledne není, tam jsou sami takový spíš to moderno. Takže jsem vždycky ráda, tady si vás vždycky vychutnávám.
3: A to nás těší.
4: A jinak přeju všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hlavně, ať ten svět se trochu sklidní a jsou zase lepší časy.
3: No to by museli dostat rozum ti velcí páni, že jo, ti takzvaní ty hlavy nejvyšší a tam by trošičku mělo sluníčko jim propálit něco do té hlavičky, ať ti dostanou rozum. No, je to na nich, je to na nich. Bohužel vždycky to tak bylo a je pořád. A máme úplně, myslíme na to úplně stejně. Chceme pozitivní svět, Miluško, pozitivní.
4: Ano.
3: Mějte se krásně, naschledanou a užijte si u sestřičky, užijte si hezky.
4: Děkuji, moc krát vám děkuji, naschledanou.
3: Ano. A jdeme na Březovou, jak se říkává, za paní Maruškou, Marii Kročilovou.
5: Dobrý den, pane Hegnere, já vás srdečně zdravím i všechny posluchače. Tuto písničku bych ráda poslala svoji kamarádce Veronice Králíkové do Uherského Brodu, která dneska slaví narozeniny. Tak i z celého srdce přeji hodně, hodně zdraví, štěstí a radost z každého prožitého dne. a vy jej pošlete pěknou písničku.
3: Pošleme, pošleme. Ano, mějte se moc hezky, pozdravujte na Březové, celou vaši rodinku. Ano, a teď mám tu čest předat jednu takovou krásnou gratulaci k jednomu krásnému výročí. Muži, kterého si nesmírně sám i osobně vážím a kterého znám, když to sečtu, 56 let a já teď vám předám tu gratulaci, protože v neděli 24. května oslavila své 75. narozeniny významná česká hudební osobnost ze světa vážné hudby. A tím jubilantem je slavný dirigent Petr Altrichter, který zde v Brně také kdysi studoval dirigování na JAMU a zároveň vedl i akademický sbor. S jehož bývalými členy je dodnes v kontaktu, i když brázdí stále světová pódia významných uměleckých institucí. Peťo, právě členové bývalého basu, za které přání inicioval například Petr Sobotka či Ludvík Prosek s Chotí Zorou a samozřejmě i ti další, ti vinčují především zdraví, pohodu, ještě spoustu skvělých muzikantských štací. A určitě se k tomuto přání připojují i všichni muzikanti, které si řídil a stále řídíš z celého světa. Tak tedy, Peťo, živio! No a zaspívá nám Joška Šmukař za doprovodu Komorního orchestru Paláce Žofín krásné lidové písně.

0: Krásné české lidové písně, ano, zas tak často nejsou slyšet, tak si to musíme připomínat. Helenka ze Sobotovice se dovolala, Heli, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych dneska chtěla poslat přání do Bystrce brněnské, tam slaví mladých 80 let pan Milan Tomek, to je šikovný fotograf a reportér na volné noze, tak mu přeju hodně zdraví, pohody a hlavně nohy, ať ho mu slouží, protože mi posílá nádherný reportáže, takže já i když už v Brně nebydlím, tak vlastně si tam chodím na procházky. Takže mu moc děkuju a přeju hodně zdraví.
0: Aha.
1: A vám děkuju, že jsem se dovolala.
0: No za to já nemůžu, ale jsem rád.
1: No. No můžete, protože jste to zvednul.
0: No jo, no tak to my tak zkoušíme, ale my nikdy nevíme, že jo, jak to dopadne. Tak dopadlo to dobře, Helenko.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně a žijte blaze v Sobotovicích.
1: Naschledanou.
0: Jindra a můžu
1: teda popřát?
0: No, kdo pak volá?
1: Ano, můžu. No, Jindra z Hostě Radek.
0: No, už vás tam máme. Nějak
1: se to přerušilo.
0: Ne, v pohodě.
1: Mám dneska dvě přáníčka. Moje kamarádka, nejlepší kamarádka z Křepic, Ivanka Popelková, slaví dneska narozeniny. Je to úžasná prodavačka, kamarádka, maminka. A druhá kamarádka má dneska kulaté narozeniny, takže je to Alenka Zouharová z Hostěrádek. Tak jim zahrajte nějakou veselou písničku. A děkuji, děkuji moc.
0: Veselou, dívám se, no, možná to bude nějaká taková.
1: Dobře.
0: To, co tady leží a běží.
1: Děkuju, jasně.
0: Dobře, Jindřiško, naschledanou, naslyšenou. A myslím si, že dneska slaví svátek na Slovensku, slaví Dušan, dneska u nás je Filipa, tak mám tady člena klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, doufám, že se nemýlím, je to Dušan Krivský ze Skalice. Dušane, tak pokud je to tak pravda, já tady nemám zrovna slovenský kalendář, ale český, tak pokud je to pravda, tak vám prajeme všechno to nejlepší k tomu vašemu svátku, především zdraví, klid a pohodičku. Písnička Mám já zahrádečku, je to česká a zaspívá nám i Milenka Jonášová, František Koláček, zdravím je a doprovodí je Bystřická kapela z Bystřice nad Pernštejnem.
2: Český rozhlas Brno.

0: kapela česká, vidíte, bystřická kapela. Dovolal se Luboš ze Žeravin. Lubi, dobrý den.
1: Tak dobrý, Karlíčku, zdravím tě i tvojeho zvukového mistra nebo mistrní, nevím, koho tam máš.
0: No, mistrní, mistra.
1: A dneska budu jenom pro radost nechám zahrát kamarádům.
0: Dobře.
1: Tak v první řadě jsou to Žeravjané. Janek a Jožka Slezákovi, Miloš Smetka, Janek Feras s manželkou Lidkou a Olin Hlahulek. A z Roznové Lhotě to je Mira Pavlica a na východě v Radišti je to Peťa Polášek, můj bývalý kolega mistr. Tak všetkým přeju hodně zdravíčka, ať si užiju pěknou písničku.
0: Dobře, dobře. A představ si, Luboši, že mezi tím, když tady nezvonil ještě ten druhý telefon, máme tam Alenku, tak se dovolal Dušan Krivský ze Skalice, který děkoval za přáníčko, a že opravdu na Slovensku je dneska Dušana.
1: Jo?
0: Tak to sedlo krásně, úplně nádherně.
1: Nechtěli, super, super.
0: Nechtěli do vysílání, ale
1: a doufám, že si užijeme odpoledně hokeja.
0: No, a večer taky. Tak jo, tak hezké.
1: Věda to nevíš.
0: No jo, tak je to sport, no prostě, je to sport.
1: Jo.
0: Hezké odpoledne, Luboši, díky.
1: Taky, Karlíčku, měj se, čau.
0: Ahoj. Alenka Popice, Ali, dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, pane Hegnere. Já mám k vám velkou prosbu, zítra se dožívá 59 let roku teda. Můj synovec Petr má Suerského Hradiště, tak mu přejeme to všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a přejeme to manželka Renata, dcera Kristýna, syn Lukáš, vnuci, bratr Radek, maminka Ludmila a rodina Holacká, jako teta Alena a ostatní.
0: Dobře.
2: Tak vám velice moc krát děkuju a nashledanou.
0: A pozdravujte Alenko všechny v Popicích.
2: Ano, děkuju.
0: Tam jezdíme, známe se, tam mějte se hezky, nashledanou, ano.
2: Já vím,
0: tak jo, nashledanou. Krištof Neduchal, Až výjdu Červánky a Miločan.

0: Vitalik Miločanka a dovolal si ještě Aleš z Moravského Krumlova. Dobrý den, Ali.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Dneska bych chtěl popřát své manželce k narozeninám všechno nejlepší. Jmenuje se Anička Kohoutková.
0: Ano.
1: Aby nezapomněl. A přál bych jí všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se jí zlepší a ať si to užije.
0: A co máte dneska a na narozeniny? Co máte na oběd dneska, když má narozeniny manželka?
1: No to nevím, to až přijdu domů.
0: Jo tak, to bude překvápko. Možná čeká, no, že ji uvaříte vy, ne naopak.
1: No, měla tam právě asi sestry dopoledne. A těm bych sestrám bych chtěl popřát to, že měli nedávno taky narozeniny. Paní Květa Štádlerová 80 a paní Zdena Formanová z Vedrovic 75, takže dodatečně ještě všem všechno nejlepší.
0: Dobře, tak mějte se krásně, Aleši, až přijdete domů, tak možná tam všechny ty holky budou a čekat na vás.
1: Něco tam zbylo.
0: Dobře, ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A jdeme za Františkem do Křepic. Dobré odpoledne, Františku.
2: Dobrý, Karličku, ahoj. Tak dneska už to bylo řečeno tady. Dneska slaví narození chvarná děvčica, hodná žena tady u pultu, jo, v jednotě, ochotná všechno, moc příjemná paní Popelková Iva. Jo, tak Ivenku, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdraví ti přeje Urbankovi. A Karličku, ve čtvrtek má svátek Vilém Hochmann z Pičína.
0: Okay, já se podívám. Ano, vnímám se, 28. Vilém a Willibald v kalendáři.
2: No, tak Vilémku, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdraví ti přeje Urbankovi z Křepic a písnička, ať potěší tvoji manželku Květinku. A manželce pro potěšení a všem, co mě znajo, tak já těch to pošle. A tady jsem zapomenal, písnička ať potěší paní Ivanku Slabákovou.
0: Ano, Kalíšku, ano. Dobře, ano, dobře, moc krát děkujeme. Ano, taky, hezké odpoledne, ahoj. A Jaromír Vejvoda, Vašek Zeman, kdyby ty muziky nebyly, Milan Černohous, připomeneme si jeho hlas, zaspívá za doprovodu Saloního orchestru Pepíka Vejvody.

0: Ano, a ještě se dovolala Maruška ze Šumic. Mařenko, vy nám uzavřete polední čas, tak povídejte, dobrý den.
1: Já chci nechat zahrát Jiřince Křížové z Viničných Šumic jen tak pro potěšení. Protože ona nám nechává zahrát, když máme narozeniny, ta věrná garda.
0: Ano.
1: Onehdy jste si s něho pokecal pěkně, gratulovala.
0: Dobře, ano.
1: Takže ať nějakou pěknou písničku a ať si aj skočí, protože
0: dobře,
1: ona nikdy netancuje, nikdy. Ale tak by si mohla skočit.
0: Uvidíme.
1: Tak, pane Hegner, děkuji vám a nashledanou.
0: Nashledanou, hezké odpoledne. A písnička, když mládenci zaspívají, Miloš Procházka, Antonín Perniška a Záhořané.

Viktorii Záhořané, Bohumil Růčka, Marie Růčková, Sabina Kretková a my se loučíme. Přátelé, krásné odpoledne vám přeji. V 18 hodin se těším s vámi opět na setkání v pořadu Morava krásná zem. A teď nám hraje Podlužanka, skladbu Jaroslava Janoty, Malíř z

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Řidiče u Břeclavy ode dneška hlídá nový úsekový radar. Nastávající maminky se můžou hlásit ve znojemské nemocnici na předporodní kurzy online. Knihovny dnes prezentují svoji činnost v Brně v parku na Obilním trhu. Bude většinou slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. U Břeclavy ode dneška kontroluje dodržování povolené rychlosti nový úsekový radar. Měří ukřížení silnice první třídy číslo 55 s dálnicí D2. V místě je povolená maximální rychlost 70 km v hodině. Vedení Břeclavy očekává, že kontrola pomůže zvýšit bezpečnost a sklidnit dopravu v úseku, kde často dochází k nehodám a řidiči nerespektují povolenou 70. Nastávající maminky se můžou na předporodní kurzy ve znojemské nemocnici nově registrovat online. Objednávkový systém na nemocničním webu má usnadnit výběr konkrétního kurzu i samotné přihlášení. Dostupné termíny se zobrazí v kalendáři. Nemocnice aktuálně nabízí jednorázové setkání nebo kompletní program.
3: Kompletní předporodní kurz nabízí 5 setkání během 5 týdnů a zdravotníci maminky provedou tématy od těhotenství a přípravy na porod přes průběh porodu, 6 nedělí a kojení až po péči o novorozence. Jednorázové skupinové kurzy se dělí na 2 tematické balíčky. Pro nastávající rodičky, které potřebují osobnější přístup, jsou určené individuální kurzy. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí. Tam budou mít lidé poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
1: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavo z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin litoměřické diecéze i českého národa. Knihovny nejsou jen k půjčování knih, na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program cílí na školáky i dospělé. Připravený je bohatý program. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila letos se prezentuje přes 20 brněnských knihoven.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude slunečno, odpoledne přechodně zvětšená oblačnost. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonami a silným provozem počítejte na dálnici D1 od Rousínova až po Brno. Zdržíte se okolo 10 minut a zdržně je i na D2 na příjezdu do Brna. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou. Již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říci, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila. Za 13 let, což je dlouhá doba, ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď.
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojmo po 11 letech zvýší nájemné v bytech zvláštního určení. V Brně otevřelo Centrum onkologické prevence. Horké počasí zatěžuje děti, seniory a chronicky nemocné, připomínají to záchranáři. Dnes bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V bytech zvláštního určení ve Znojmě poprvé od roku 2015 stoupne nájemné. Úprava se dotkne 388 těchto bytů, kde se nájemné zvýší z 25 na 30 korun za metr čtvereční. Byty zvláštního určení jsou vyhrazené pro lidi se zdravotním postižením. O korunu víc si připlatí také lidé v 32 městských bytech určených pro důchodce. I tak podle vedení města zůstane nájem výrazně nižší než u standardních městských bytů.
2: Změna se podle radnice dotkne nájemníků v ulicích U Lesíka, Dukelských Bojovníků, ale i v Jarošově ulici. Tam je navýšení nejvýraznější, místo 50 korun lidé nově zaplatí 60 korun za metr čtvereční. Naopak v sociálních bytech v Dlouhé ulici ani v bytech se sníženou kvalitou bydlení město úpravy neplánuje. Radnice tam i nadále bude uplatňovat individuální postup s ohledem na sociální situaci jednotlivých nájemníků. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů korun je 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci, například preventivní poradenství nebo prohlídky. Podle ředitele ústavu Marka Svobody centrum umožní rozšířit služby a navýšit kapacity pro prevenci. Plánované cvičení armády České republiky dnes začalo v areálu České zbrojovky v Uherském Brodě. Cvičení bude probíhat za použití cvičné a imitační munice při dodržení bezpečnostních opatření a stanovených nařízení. Také mimo prostory České zbrojovky se při přesunech bude pohybovat vyšší počet vojáků a vojenské techniky. Akce potrvá do pátku 29. května. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejvíce ohroženými skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčího moravské záchranky Michála Botová.
3: Jíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
0: K tématu se s dalšími podrobnostmi vrátíme po půl třetí. Naše reportérka také poradí, kde se ve městě můžeme napít nebo osvěžit.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes máme slunečno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně 27. Vítr je mírný a biozátěž kvůli teplu střední. O počasí bude řeč i za chvíli, s meteorologem Petrem Minsterem ho probere Borek Kapitančík, který vám bude dělat společnost v dnešním horkém odpoledni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete po dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno, dejte pozor na 200, 11 a 5 kilometru. V levém pruhu je u středových svodidel odstavené auto, které má poruchu na kole a řidič ho mění směrem ke středovým svodidlům. Projíždějte tam velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy

0: 800 553 553.
1: Dobré květnové odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeji vážení přátelé, jste-li zde poprvní, říkám zde a mám tím na mysli u vašich přijímačů správně naladěných poprvní, tak vězte, že začíná dobré odpoledne stejně jako vždy ve všední dny a konec konců vlastně i o víkendu ve 14 hodin těsně po zprávách. Ty vám dnes přináší během odpoledních hodin Věra Šembeková a správně řekla, že už za chvilku si s Petrem Minstrem budu povídat na téma počasí. Je to další pravidelnost v našem odpoledním vysílání a ti, kteří už teď plánují třeba pobyt někde o víkendu, tak by možná mohli vědět, jaké počasí bude v závěru tohoto týdne. No možná se k tomu s Petrem Minstrem taky dostaneme. Ale abych uvedl ta fakta, která možná už mnozí z vás mají dávno zkouknutá ještě jednou na pravou míru. Je úterý 26. května a svátek mají všichni Filipové. Já samozřejmě gratuluju majitelům tohoto jména, které pochází z řeckého Filipos. To znamená milovník koní. A ve starověkém Řecku si koně mohli dovolit jen bohatí lidé, kteří měli dostatek peněz na jeho uživení. Proto je jméno spojováno právě s láskou k něčemu vznešenému. No a když jsme u Řecka a u Filipů, tak vzpomeňme třeba Filipa Makedonského, že? Ale dnes, 26. května, si také připomínáme 723 roků od chvíle, kdy byla manželka Václava II. Eliška Rejčka korunována českou královnou. Je to 110 let od premiéry Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Praze a svých 98 let by dnes oslavil Josef Wagner. Cestovatel, přírodovědec a když řeknu Dvůr králové a zoo ve Dvoře králové, tak jste asi doma. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám dobré odpoledne. Za chvíli podrobně o počasí, teď či nasky.
0: Český rozhlas Brno.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: počasí.
1: Také jste si při té právě doznělé písničce zavzpomínali na doby dávno minulé. Psal se 30. den měsíce září 78 a na první příčku britské čártce dostal a 7 týdnů tam se trval pomádovský single, který jste právě slyšeli v našem dobrém odpoledni. To byla Olivia Newton-John a John Travolta. A tohle to je Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaký máme stav počasí na Jižní Moravě? Jestli někde prší, se tentokrát ptát nebudu. Jaké máme teploty?
2: Ano, obloha je modrá, teploty jsou vysoko, zaokrouhleně u 30 stupňů, zatím nejvíce 30,9 ve Strážnici, ale to jsou stanice právě ty, které jsou takové vzorové nad krátce posekaným trávníkem, tedy ty reprezentativní, zatímco tam, kde se nacházíme třeba v obcích, v takovém tom rozpáleném městě, tak tam to bude samozřejmě už i přes 30 bez problému. K tomu pofukuje spíše slabší až mírný vítr od severu, který nám by mohl trošičku to zpříjemnit, protože to pofukování vlastně snižuje trošičku tu pocitovou teplotu.
1: Pofukování je jedna věc, ale druhá věc, myslím si, že je na místě připomenout pitný režim. Zavlažujte, zavlažujte, zavlažujte, vyhledávejte stín. Odpoledne bude zřejmě ve stejném duchu.
2: Ano, ty teploty ještě o něco porostou, ještě na to mají 2,5 hodiny zhruba, než se začne teplota stabilně už vracet zase do té chladnější noční části. Tam bude také málo oblačnosti a zítra ráno také začneme v podstatě slunečným počasím. Teploty ráno mezi 15 a 12 stupni, v údolích potom hodně kolem 10, tedy dost podobně jako dnes. No a zítra se tam ta oblačnost bude zvětšovat v průběhu odpoledne, kdy bude přecházet studená fronta. Těch mraků bude ale celkem málo, ale ty, které budou kupovité, můžou se vyvíjet a někde by se mohla vytvořit i přeháňka. Ta pravděpodobnost je větší na východě, na tom Hodonínsku, kde by se teoreticky mohla vyskytnout i bouřka. Nicméně i tak je dost sucho, takže i kapky, které by padaly z hora, nemusí ani dopadnout na zem. Teploty totiž budou 30 až 33 stupňů ojediněle a na severu bude o něco chladněji kolem 9 a 8 a 20. K tomu bude foukat ale přechodně i čerstvý severozápadní severní vítr v nárazech kolem 50 km za hodinu.
1: Pro ucelené informace o zítřku, tedy středě 27. května, ještě dodám, že nás čeká extrémně podprůměrný stav ozonové vrstvy, 314 dobsnových jednotek. UV index bude na hodnotě 6,9. Slunce zítra v Brně vyjde ve 4 hodiny a 56 minut, zapadne ve 20 hodin a 46 minut středoevropského letního času. No a platit bude také stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Velmi teplé počasí a tím pádem, znovu opakuju, zavlažujte, zavlažujte. Co nás čeká ve čtvrtek a v pátek, Petře?
2: Tam bude počasí stejné, slunečné, s žádnou nebo malou oblačností a postupně se po tom studeném vzduchu bude oteplovat. Ve čtvrtek čekáme teploty v maximech od 21 do 25 stupňů, v pátek zase do 28. I vítr bude spíše slabší nebo mírný a rána budou někde kolem 10-8 stupňů. V sobotu potom tam už se oblačnost bude zvětšovat a přijdou také srážky, ale ještě by se měla teplota stihnout vejít na jihu Moravy do 29 stupňů a postupně se tady ochladí i s deštěm.
1: Děkuji za informace pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno. Petře, přeji vám dobré odpoledne.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: No a po meteorologickém pravidelném okénku v našem dobrém odpoledni je čas vám nabídnout další skladbu a za chviličku i jednu pozvánku. Možná, že budou dvě, taky Edův zvonek. A to, že máme léto, poznáte jednak na teploměru, ale třeba i na nákupních seznamech. Já se zrovna před chvilkou podíval na ten svůj a kromě běžných věcí jako půlka chleba, 10 rohlíků, tam mám také připsáno vodotěsný obal na mobil, gel po komářím bodnutí a zkontrolovat platnost pasu a řidičského průkazu. To se týká vás, kteří už brzo pojedete na dovolenou. Nebo poletíte, tak šťastný let, šťastnou cestu.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: letitý hit zpěváka a bubeníka Phila Collinse právě teď v dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Píšeme 26. května 2026. Filipům jsem gratuloval, zapomněl jsem na ty, kteří slaví narozeniny. Ale ono oslavovat se vlastně dá každý den, třeba to krásné počasí, které je za okny. Ano, uznávám, na některé z vás je to docela hodně, přes těch 30 stupňů Celsia. Ale zase na druhou stranu, kdy naposledy jsme si je užili. A kdo ví, jak to bude o víkendu, na který vás vlastně chci pozvat na několik speciálních akcí. V našem dobrém odpolední je čas na to, abych vám řekl, na kterých místech by se vám mohlo třeba v sobotu nebo v neděli líbit. Ale vlastně začnu tím, že zmíním dnešní Feinschmeckery, což je vlastně taky pozvánka. Dnes totiž budeme v našem rozhlasovém studiu číslo 7 na Beethovenově ulici, tedy v budově Českého rozhlasu, na Beethovenově ulici oslavovat 30 let magazínu Zelný ring. Začíná se v 18 hodin. No ale teď pozvánky na víkend, který je sice možná pro někoho ještě hodně daleko před námi, ale před námi rozhodně je. Ta první pozvánka je do Žabčic, na Žabčické obrazy. A nebude to jen jeden, či snad dva tvůrci, které vám představí tahle výstava. Nikoliv. Žabčické obrazy o tomto víkendu, tedy 30. a 31. května, představí více než 70 tvůrců a podpoří nadační fond dětské onkologie Krtek. Pořadatel Martin Semerát vás srdečně zve do Lidového domu v Žabčicích, kde se uskuteční už čtvrtý ročník multižánrové výstavy Žabčické obrazy. Letošní ročník nabídne díla různých uměleckých oborů, od obrazů, fotografií, panenky UNICEF až po svařovanou recyklaci a takzvané pipe cleaner figurky. Výstava s hudebním programem se koná v sobotu 30. května od 10. do 20. hodiny a v neděli 31. od 10. do 18. hodin v Lidovém domě v Žabčicích. Vstupné je dobrovolné a jak už jsem říkal, výtěžek z akce podpoří nadační fond dětské onkologie Krtek. Ten poslední květnový víkend a dětský svátek. Slovo dětské jste už před mnou chvilkou zaslechli, ale v tomto případě se mu hodlám věnovat naplno, protože v parku na Slovanském náměstí v Brně Kéniku, tedy v Králově Poli, vás v neděli od 13 hodin čeká Den dětí s královopolskou radnicí. Pro děti všech věkových kategorií bude připravené odpoledne přímo nabité parádními atrakcemi a programem. Pro všechny malé i velké bojovníky aréna. 11 metrů dlouhý nafukovací safari park, obří prolézačka, stanoviště s úkoly, animační program plný písniček, tancování, soutěží a chybět nebudou ani oblíbení maskoti. Tolik tedy pozvánky na nastávající dny a tohle je informace o tom, co v našem odpoledním vysílání ještě chybělo. Kolega se mě totiž ptal, jestli mi nebude vadit zahraniční výlet v okamžiku, kdy bude čas na jeho zvonek.
1: Lidův zvonek.
2: Dokavať máme ještě ty slavný májový dny, tak bych měl jeden takové tematické. To tak v aeroplánu Moskva-Petrohrad vrazí do kokpitu borec v kukli, namíří na pilota Krochnu a zabéka v Paříž. Pilot na to v klídesu nevozmožno. Bořík přiloží bouchačku pilotovi ke glocně a znovu vaří. U mňa pistolet, já skazal v Paříž, ili já těbě zastřeljaju. Nevozmožno. Počemu nevozmožno? Patamuž to v samolete babuška, u babušky bombuška i babuška skazala v London.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Konec května sebou přinesl teploty okolo 30 stupňů. Meteorologové kvůli tomu dnes vydali výstrahu. Jak přežít horko ve zdraví a kde se případně schladit, poradíme v našem dobrém odpolední už za pár chvil.

0: Dobré odpoledne, Brňané, Brňanky, Moraváci, Moravačky, no vy všichni, kteří jste naladěni správně na Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, ve kterém vás teď vezmeme, no, hádejte kam. No, samozřejmě, že ven a budeme se věnovat i teplotám. Zatímco před 14 dny ještě byly přízemní mrazíky, dnes teploty na jihu Moravy atakují 30. Citelně je to znát třeba v rozpálených centrech měst, ale třeba i při práci na poli nebo na zahrádce. Kde hledají osvěžení lidé v centru Brna, to teď řekne reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já zdravím posluchače z parku na Moravském náměstí, kde je velká vodní plocha s vodotryskem, ze které si děti udělali brouzdaliště. Dospělí ti sedí převážně na lavičkách nebo na trávě ve stínu. Podobný obrázek jsem viděla taky u dalších kašen v centru nebo u fontány před Janáčkovým divadlem. Tam si jeden pán, asi turista, protože měl velký kufr na kolečkách, nabral vodu do kšiltovky a obrátil si ji na hlavu. Teploty dnes odpoledne můžou na jižní Moravě překročit 31 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu před vysokými teplotami.
0: Horko může zhoršit zdravotní stav hlavně u dětí, seniorů a chronicky nemocných pacientů. Vlasto, projevilo se to už na výjezdech záchranářů?
1: Ti na jižní Moravě zatím nezaznamenali zvýšený počet výjezdů. Obecně ale platí, že při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší i kolapsy z horka. Jakým předejít radí mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: Každopádně nezůstávejte dlouho na slunci a vůbec ne v těch exponovaných časech kolem poledne. Pokud ano, tak pokrývku hlavy a hodně pít, protože třeba v neděli jsme na velkém shromáždění v centru města Brna ošetřili hned 6 kolapsů, které pravděpodobně s horkem a s nedostatečným pitným režimem souvisely.
1: Lékaři doporučují omezit tělesnou zátěž a taky nenechávat děti nebo i zvířata na příbém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. Horko má být podle předpovědí meteorologů také zítra. Zmiňovaná výstraha před vysokými teplotami platí až do zítřejších 6 hodin odpoledne.
0: Když je tak důležité doplňovat tekutiny, jak je to v Brně s veřejnými pítky?
1: Tak těch jsou tady skoro 40, a to nejen v centru, ale třeba taky na Lesné, v Jundrově, Obřanech, Vedlánkách nebo Řečkovicích. Jejich online mapu najdete na datovém portálu města Brna. Řada pítek vznikla díky projektu Napíse, který získal podporu z participativního rozpočtu města Brna. Většinou se o pítka starají jednotlivé městské části, veřejná zeleň města Brna a další spravují třeba brněnské vodárny nebo jiní provozovatelé.
0: Když jsme tak u vody. Ta voda v přírodních nádržích je asi ještě hodně studená, ale už jsou otevřená některá koupaliště. Takže kde v Brně se můžou lidé vykoupat?
1: Tak včera se otevřelo koupaliště Dubrák v Králově Poli a dnes venkovní bazén na Kraví hoře. A třeba Riviera v Pisárkách, bazény v Zábrdovicích a biotop Brno-Jih zahájí provoz v sobotu a 1. června návštěvníky uvítá koupaliště v Juliánově.
0: Kromě toho, že je horko, tak je v našem regionu taky už velmi dlouho sucho. Hrozí třeba zvýšené riziko požárů?
1: Určitě ano, ale výstrahu kvůli tomu zatím meteorologové vydali jen pro střední Čechy. Není ale vyloučeno, že se v dalších dnech rozšíří i k nám. Sucho je špatná zpráva pro zemědělce, zahrádkáře, kteří musí častěji zalévat, ale třeba taky pro městské zahradníky. Veřejná zeleň města Brna proto bude od zítřka častěji zalévat, zejména závěsné nádoby s květinami, ale i stromy, jak ty nově vysazené, tak i ty starší.
0: Jih Moravy zasáhla první vlna tropických veder a v dobrém odpoledni jsme o tom mluvili s reportérkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, zavlažovat. Měj se hezky. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Teď je 14 hodin a 40 minut. S prvním z dozvuků nedávného pochodu za krásami okolí Nedvědice se už za chvíli v dobrém odpoledni přihlásí Petr Vejrosta z Klubu českých turistů.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Knajzl blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při pozvánce na výlet. Pozvánka na výlet, který se konal docela nedávno a byl pochodem za krásami okolí Nedvědice, ta už tady vlastně byla. Ale Petr Vejrosta, který dnes čeká u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přináší výsledky své turistické práce. Petře, já tě zdravím.
1: Děkuji za přivítání, Borku.
0: Ty výsledky celého pochodu se projeví v těch dalších několika pozvánkách, které máš připraveny. Nepletu se?
1: Nepleteš, je to tak. Já jsem po skončení toho pochodu 25. dubna samozřejmě prošel všechny ty registrační lístky a velmi mě zaujala místa, odkud účastníci byli, a některá ta místa jsem vybral jako takovou motivaci pro návštěvu, výlet do těch míst.
0: Těmi prvními účastníky nebo prvním účastníkem byl kdo?
1: Jedno místo je Zvole, druhé je Dolní Rožínka a třetí Rožná. A já bych ještě k tomu přece jenom jedno přidal. Teď jsem si to uvědomil, tam ještě je Blažkov, takže dáme 4. Totiž ten Blažkov, to je nádherná malá obec na Bystřicku nebo Dolnorožínecku. Významná mimo jiné tím, že tudy prochází žlutě značená turistická cesta a dokonce dvě cyklotrasy. Leží v nadmořské výšce přes 500 metrů a z několika míst v okolí jsou bohaté rozhledy na všechny strany. Na obecních stránkách je také popsána zajímavá historie, ale také současnost Blažkova. Takže kudy tam a kudy potom dál? Tím výchozím místem může být už zmiňovaná obec Zvole. Už zde se turisté jistě zdrží minimálně fotografováním kostela svatého Václava. Ten kostel je dílo Jana Blažeje Santiniho Eichla. No a v centru Zvole je také škola, uvidíme kříže, sochu, starou lípu. A dál nás mohou vést červené turistické značky přibližně západním směrem. Po chvíli vpravo zůstane Míčův mlýn, budeme klesat, přejdeme potok, ten se jmenuje Olešná, a přijdeme k rozcestníku s modrou turistickou značkou. A souběžně po červené a modré projdeme Olešinkami, určitě nepřehlédneme mateřskou školu, kříž a také zajímavou zvonici. Zde zbystříme, protože přibližně po 50 metrech je další turistická křižovatka a hlavně pro naši další cestu žluté turistické značky dáme se vlevo. A ve chvíli, kdy budeme přecházet znovu ten potok Olešná, budeme dnes nejblíže řece Bobrůvce. Projdeme okrajem Šiklova mlýna a to už se budeme blížit k Blažkovu. Zde si můžeme všimnout kapličky svatých Cyrila a Metoděje, zvoničky, kříže, pomníku, také evangelické modlitebny. Tam žlutá značka uhýbá vlevo a budeme-li se tedy držet značek, vyjdeme nad obec a po silnici se budeme přibližovat k Dolní Rožínce. Jsou tam pěkné rozhledy a pohledy právě k Dolní Rožínce. No a tam také můžeme ukončit naši vycházku. Odtud tedy lze odjet autobusem, ať už k Rožné nebo k Bystřici nad Penštejnem. No a kdo by pokračoval ještě asi 3/4 hodiny po té žluté značce, půjde kolem parku Tempel a bude se blížit k Rožné, kde už asi tedy bude definitivní cíl tady té vycházky. Tam se dá odtud odjet vlakem.
0: Nebude to určitě trvat dlouho a s dalším dozvukem pochodu za krásami okolí Nedvědice se znovu přihlásí Petr Vejrosta. Podobně jako dnes. Děkuji za dnešní tip na vycházku do Zvole, do Blažkova či do Dolní Rožínky.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: místa, kde posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, vás všechny zdravím a přeju všecko nejlepší k dnešnímu svátku Filipům, to ještě jedenkrát a ještě jedenkrát taky vám, kteří třeba máte narozeniny. A tady bych si vlastně mohl aspoň na pár vteřin zastavit. Náš bývalý kolega Vláďa Masaryk má dnes své narozeniny. Tak Vláďo, zdraví, štěstí, lásku. To všechno ti přejeme od mixážního pultu i z našeho produkčního pracoviště. Ale teď, protože se blíží 15. hodina a to bude čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno, vám povím, že poté, až Věra Šembeková řekne, co během léta plánuje Moravsko-Krumlovská radnice a kolik bytů nabídne radnice Brna středu vysokoškolským studentům, poté vás čeká druhá hodinka třeba i s naší trefou a cenou v ní, tedy v téhle soutěži, bude opět krásná knížka.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno Střed spustí pilotní projekt sdíleného studentského bydlení v městských bytech. Moravský Krumlov změří dopravní zatížení na okraji města. V Mikulově se sešly desítky zástupců rodin vinařů odsunutých po druhé světové válce. Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brno Střed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem zhruba 8 000 korun měsíčně, včetně energií, uvedl radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandát z ODS. Podrobnosti k tématu nabídneme za chvíli.
3: To bude kamera s AI technologií a prioritně nám jde o...
1: Dopravní zatížení části Moravského Krumlova prověří dopravní studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části Rakšice, kteří si na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Moravskokrumlovská radnice chce v příštích týdnech nechat namontovat techniku, která dopravní zátěž změří, vysvětluje místostarosta Michal Horák z Hnutí ANO.
3: To bude kamera s AI technologií a prioritně nám jde o skladbu těch vozidel, které nám tam projíždějí, jo? Jestli tam jsou víc osobáky, víc kamiony a tak dále. Ale protože tam byly i připomínky na rychlost, tak si zároveň necháváme zpracovávat i rychlost, jakou nám tam jezdí, takže to bude kompletní.
1: Data bude radnice sbírat v létě po dobu 2 týdnů. Případná dopravní opatření potom konzultuje s policií. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Na jihu Moravy můžou překročit 31 stupňů Celsia. Výstraha platí do zítřejších 6 hodin večer pro jižní část kraje. Horko ale může být i jinde. Lidem i zvířatům hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace, proto je dobré dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, především pak v zaparkovaných autech. Desítky zástupců rodin německy mluvících vinařů odsunutých po druhé světové válce se včera sešly v Mikulově. Setkání navazovalo na víkendový sjezd sudeckých Němců v Brně. Akci organizoval spolek Vinium Kultura. Jeho hlavním cílem je připomínání příběhů rodin odsunutých vinařů, vysvětluje spoluzakladatelka spolku Kateřina Štégr.
4: Vinaři, kteří přijeli, řekli, kdo jsou, odkud pochází, jak se jmenovali dřív, kde byly jejich tratě vinařské. Většinou tyhle věci zůstávají jenom samotné i u historiků, ale nedostanou se k veřejnosti. A to je náš úkol, to komunikovat, zviditelnit.
1: Spolek Vinium Kultura má v plánu další podobná setkání, také letos na podzim v Bavorsku. O osudech odsunutých vinařů chce vydat také publikaci.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, přes den i polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, spíše na východě, tam by se mohla objevit i bouřka. Zítra k večeru se opět vyjasní. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle kolem 10. Denní vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den postupně mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní, odpoledne lokálně snad nárazy kolem 50 km v hodině. Večer bude vítr postupně slábnout. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž kvůli teplu střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Počítejte s kolonami na dálnici D1, především v úseku mezi Brnem a Vyškovem. Zdržíte se v obou směrech déle, potom ve směru od Rousínova na Brno, tam je zdržení okolo 15 minut. Silný provoz a kolony se tvoří také na příjezdu po D2 do Brna, a to už od exitu 11 Blučina.

0: Dejte také pozor na spojnici Brna a Svitav na úrovni Řečkovic je na vozovce problém, je tam odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno pokračuje. Jsme v pásmu 2 hodin s reportážemi, muzikou, soutěží. Ano, k tomu teď směřuju, protože už za pár chvil nás čeká další telefonická trefa. No a stejně je to pěkný paradox, že v těchto vedrech, které právě teď panují na Jižní Moravě, se hraje mistrovství světa v ledním hokeji. Takže po včerejším, podle mého názoru, ale nikomu to samozřejmě nevnucuju, po včerejším příšerném utkání, které jsme sehráli s Nory, dnes večer hrajeme s Kanadou. A to se vlastně projeví i na sestavě otázkových témat v té nadcházející trefě. Čtveřice, ze které budete vybírat, je pro dnešek ve složení Morava, hokejové mistrovství světa, slovenština a hlavní města. Jako vždy, už po písničkách Dalibora Jandy a Joe Dassena vyberete 2 ze 4 nabídnutých témat a když dvakrát odpovíte správně na otázku, která se zatím skrývá pod názvem otázkového okruhu, no tak máte knihu Muž, který našel klid. Tenhle dárek z nakladatelství Kazda připravuju pro toho, kdo se dovolá a správně odpoví na čísle 726 4652. 00. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Ať se vám to povede o něco líp než mě před malou chvilkou zprávy s Věrou Šenbekovou. Držím pěsti.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nějak by řekl, tedy štatlař by houkl sameťák podobné jako do čolomanské. To je písnička Let Indian od Joe Dassena. On většinu času, jestli se nepletu, tedy většinu svého života trávil v nefrancouzsky hovořící Severní Americe, ale nejsem si tak úplně jistý. Raději si na tenhle tenký led pouštět nebudu a soustředím se na otázky, které mám přichystány v naší každovšednodenní trefě. Soutěži, která právě začíná a v níž vítám našeho posluchače Jirku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku, a posluchačám a posluchačkám.
0: Děkuji za všechny, které teď právě pozdravil. A musím říct, že takové my máme posluchače, že ještě cestou z práce stihnou zatelefonovat do trefy a říct si dvěma správnými odpovědmi o knihu z nakladatelství Kazda. Přesně to teď Jirka dělá. Jirko, prosím tě, v kolik končíš práci?
1: To o půl třetí.
0: No tak to už je víc než 3/4 hodiny na cestě, pomalu, že jo?
1: No tak než se člověk vymotá.
0: Jo tak, jo, než vysprchuje, ano, poškádlí spolupracovnice, rozumím. Nebudu tě dál zdržovat, možná tě doma čeká partnerka a po tomhle mém vstupu, možná, že i s nějakým důrazným vysvětlením, ale teď nejdřív vyber dvě témata ze 4. Morava, hokejové mistrovství světa, slovenština a hlavní města.
1: Tak, když je to mistrovství, tak si dáme to mistrovství a zkusme Moravu.
0: Může být. V tomto pořadí budu klást otázky. Mimochodem, díval ses včera na utkání z Nory? Naší reprezentace, no, samozřejmě.
1: To jsem se naštěstí nedíval.
0: Já vím, že možná není to, co teď řeknu, názor většiny, která poslouchá, ale ten včerejší výkon mě znechutil. Není správné slovo, já sám bych na těch bruslích ani nedokázal stát, ale myslím si, že máme navíc. No, takže hokejové mistrovství světa a Morava. Dvě témata, která vybral náš soutěžící, a kniha Muž, který našel klid, magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí, zní její podtitul, je ve hře. Spouštím trefnou minutu. No, protože dnes večer budeme hrát s Kanadou, tak se nemůžu nezeptat, kdy naposledy na hokejovém šampionátu porazil náš národní tým kanadský manšaft. Bylo to v roce 2010, nebo v roce 2018, nebo v roce 2023?
1: Tak, teď to musím tipnout, ale asi 23.
0: Říká soutěžící. A otázka na téma Morava. No, jak se to vezme? Nárok na označení Brna hlavním městem Moravy přiznal v roce 1782 kdo? František Štěpán Lotrinský, nebo Josef II, nebo Leopold II?
1: 1700, no.
0: Které z těch kingálů to mohl být? Kajzrů vlastně, tak.
1: Tak to by... Zkusme toho Leopolda.
0: Leopold II, říká soutěžící. Jirko, já musím říct, že obě dvě odpovědi byly nesprávné. Není to trefa, protože když to vezmu odzadu, byl to Josef II., který v roce 1782 přiznal označení Brna jako hlavního města Moravy. No a bohužel ani ta první odpověď nebyla správná, protože naposledy náš národní tým porazil tým Javorového listu před dlouhými 16 lety v Mannheimu 3-2. Od té doby jsme Kanadu neporazili na mistrovství světa.
1: Tak to už je dlouho, no.
0: To je dlouho, no. Jirku, pro tebe to ale znamená, že nevyhráváš. Nicméně, neúspěch mi můžeš oplatit vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Jsem s ní.
1: Tak já tě nechám taky tipnout. Tak jo. Jak to dneska skončí tu Kanadu?
0: Tady ale neznáme správnou odpověď, že?
1: No, to si musíme počkat do večera, no.
0: Dobře, takže je to takové moje veřejné přiznání, že pořád ještě věřím. Řeknu, vyhrajeme 4-3.
1: Tak já typuju 3-2.
0: Že vyhrajeme.
1: Že vyhrajeme, ano.
0: Píšu si 3-2. Já to možná vsadím jako konkrétní výsledek. Měj se hezky, Jirko. Ahoj.
1: Naschle, ahoj.
0: Je 15 hodin 18 minut a věřím, že našemu soutěžícímu to neskazilo náladu a že dorazí v klidu domů a že si, až se tak stane, tedy až dorazí domů, poslechne třeba i připomenutí toho, co už bylo zmíněno třeba ve zprávách. Brno rozšíří nabídku městských bytů pouze pro vysokoškolské studenty. K dispozici dostanou zhruba 20 velkometrážních bytů, o které nemají jiní nájemníci zájem. Za chviličku se k tomu v našem dobrém odpolední vrátíme.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Někteří z nás si Luďka Nekodu připomínají třeba jenom písničkami v Dobrém odpoledni, respektive v celém vysílání Českého rozhlasu Brno. A někdo sem tam koukne i na televizní obrazovku. Tuším, že to bylo včera, možná předevčírem, kdy jsem viděl reprízu jeho dávné sešlosti. Ale teď spíše k aktuálnímu dění. Vysokoškoláci v Brně dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky, a městské části se je nedaří pronajmout. Na podrobnosti se ptal moderátor Pavel Kašpar redaktora Ondřeje Schneidera.
1: Jak velké byty to jsou a proč je nikdo nechce?
2: Tak většina z těch bytů je v centru města anebo v blízkosti fakult vysokých škol a zpravidla jsou ve starých městských domech. Mají třeba od 40 do 200 metrů čtverečních a radnice na ně nemá zájemce ani mezi většími rodinami s dětmi. To potvrzuje radní Brna Středu Jan Mandát z ODS.
3: A toto běžně jsou byty, které pokud se nachází třeba na pěší zóně nebo někde v místě, kde se prostě špatně parkuje, je tam horší dopravní obslužnost, tak ten běžný nájemce o to nestojí. Tam si horko těžko vůbec dovezete jako nákup.
2: Zároveň to jsou byty v domech, které v nejbližších letech čeká nějaká větší rekonstrukce, anebo byty, které se městská část může později rozhodnout rozdělit na dva menší. Proto se do nich nehrnou třeba právě zmíněné rodiny s dětmi. Pro studenty to ale může být výhodné. A proto taky budou budoucí nájemci podepisovat smlouvy na jeden rok.
1: Brněnský magistrát jeden takový byt pro studenty už vyčlenil, mezi zájemci losoval. Jak to bude v tomto případě?
2: Tak bude to spíš podle takového toho hesla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nabídku bytů začne postupně od června zveřejňovat realitní společnost města Brna, v jejímž představenstvu právě Jan Mandát sedí. Nájem pro jednoho ubytovaného, včetně energií, má podle něj činit kolem 8000 korun za měsíc. A dodal taky, že realitní společnost bude preferovat ideálně skupiny studentů, které se dohromady o byt přihlásí, ale zvládnou prý ubytovat i jednotlivce. Firma u každého bytu zveřejní, pro jak velký počet lidí je vhodný. Nebudou tyto byty nějak vybavené, kromě funkční koupelny a kuchyně.
0: O nové nabídce studentského bydlení v centru Brna nás informoval redaktor Ondřej Schneider. Je 15 hodin a 28 minut a o tom, co se právě teď děje na obilním trhu v Brně, nám už za pár chvílek poví regionální stopař Českého rozhlasu Brno, Vojtěch Halaš.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Park na Obilním trhu v Brně dnes, to znamená 26. května, ožil knihami. Koná se tam totiž čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven. Tedy událost, kdy se knihovny otevřou jinak než obvykle, vystoupí ze svých budov a promění se v živou mapu poznání, tvoření a sdílení. Což přilákalo i našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše. Vojto, dobré odpoledne, jak to na Obilním trhu vypadá a jak bys nám přiblížil celou akci?
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Den brněnských knihoven opravdu proměnil Obilní trh v otevřenou scénu plnou knih, hudby, debat i setkání. Po celý den zde návštěvníci mohou procházet stánky brněnských knihoven a institucí a objevovat, co všechno současné knihovny nabízejí, od vzdělání a práce s informacemi přes nové technologie až po mediální gramotnost, kritické myšlení nebo péči o duševní zdraví. V různých stáncích i debatních stanech je teď tady asi okolo stovky lidí a ta tradice společného setkávání brněnských knihoven vznikla už v roce 2023. Smyslem celé akce je ukázat knihovny jinak, než jen jako místa pro půjčování knih. Dnes tedy vystupují knihovny ze svých budov a proměňují opravdu Obilní trh v živou mapu. Na jednom místě se setkávají knihovníci, odborníci, studenti i široká veřejnost. Takže i Den brněnských knihoven může ukázat, že knihovny nejsou jenom místem ticha mezi regály, ale také prostorem pro vzdělávání, sdílení zkušeností a otevřenou společenskou debatu.
1: Vojto, kdyby ještě někdo chtěl přijít, dokdy se ta akce, o které mluvíme, koná a co za program na návštěvníky čeká?
2: Tak lidé se mohou přijít až do 19. hodiny, do té doby tady bude program a ten nabízí workshopy, přednášky, divadelní vystoupení i tvůrčí dílny. Organizátoři cílí nejen na středoškoláky, pedagogy, rodiny s dětmi, ale vlastně na všechny, kteří chtějí lépe porozumět současnému světu, naučit se orientovat v informacích i výzvách dnešní doby. Do toho letošního ročníku se zapojilo přibližně 20 knihoven a dalších institucí z Brna a okolí. Jednotlivá stanoviště jsou tady rozmístěna po celém parku a na každém z nich se odehrává trošku jiný program. Na jednom z podí právě probíhá přednáška věnovaná drobům a historii brněnských knihoven a jen o kousek dál, kde jsem i byl před chvílí, skončila beseda s Martinem Kišperským, který návštěvníkům doporučoval a debatoval s nimi o knihách, o hudebnících a z programu namátku vyberou ještě soubor Mikroteátro v 17 hodin na dětském pódiu, tedy divadlo pro rodiče s dětmi.
1: V 17 hodin to bude ještě pěkně svítit sluníčko, to budeme všichni spocení. Říkám budeme, protože plánuju cestu alespoň okolo Obilňáku. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil Den knihoven v Brně na Obilním trhu. Vojto, děkujeme.
2: Díky a pěkný den.
1: Teď je 15 hodin 37 minut.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Už za malou chvíli předám slovo Martinu Písaříkovi, abyste věděli, co v učebnicích nebylo. Budeme se věnovat vzniku lázeňství u nás.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Po tom památném koncertu ve Wembley v polovině 80. let, přesně v červenci 85, to byla vlastně taková módní vlna, kdy se u mikrofonů sešli všichni známí umělci a zaspívali třeba charitativní písničku. Tak do podobného ranku já řadím i nejhezčí dárek, který je v našem dobrém odpoledni za námi. Ale po těchhle 45 českých zpěvácích a zpěvačkách už je čas se vlastně jenom rozloučit, protože už je opravdu na dohled 16. hodina a znovu zprávy s Věrou Šembekovou. Poté vás čeká v našem vysílání Humoriáda, jejím hostem bude pro dnešek Carmen Majerová a po 17. hodině tradičně Den v kraji. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Loučím se s vámi už teď s myšlenkou na zítřejší svátek. To má zítra Valda, takže zítra má Halda, máš Valda. To bude gratulací Halda. No a kdyby vám náhodou něco uniklo z našeho dnešního vysílání, ať už odpoledního nebo ranního, zkuste můjrozhlas.cz. Naslyšenou.

0: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: No a teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Barbara Maria Vili byla rektorkou JAMU od letošního února. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 56 haléřů, to je o 28 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Snímky pomůžou restaurátorům s dalšími opravami. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
1: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
0: Nemocnice službu nabízí za úplatu. Za posledních 5 let o ni byla požádána 4x.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, přes den i polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, spíše na východě, tam by se mohla objevit i bouřka. Zítra k večeru se opět vyjasní. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů v údolích, ojediněle kolem 10, denní vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý, odpoledne lokálně s nárazy kolem 50 km v hodině a večer bude postupně slábnout. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 1/54 mezi Veselým nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem je po nehodě neprůjezdná. Na místě zasahují záchranáři. Podobná situace je také na silnici u Pravlova. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
4: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
3: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
2: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To je 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je co je
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku náš Mirča. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v Komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Hybernské ulici měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: Děťa moja, nech se děje čokolvek, len sa nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nasledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám, Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovu i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak se jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jakou vztahovku?
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: všem neví. Tak já myslím, že to už známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, jo, to je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě no. Položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlata, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? ještě
5: no, no, prostě všechno, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. Typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, zdravím vás, Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácný hosta, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bozovny Strašnice, jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, jestli jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z Vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to jste ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucina, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopaná.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali, tedy jmenovitě takový Aristoteles, ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktor nic jinýho neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: No tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jářku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím, ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle
2: ona,
1: skrz ano, obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holíče. Si se
4: pamatuješ? Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat.
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já jednou takhle, vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi.
3: Velkou legraci,
4: jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Marie Ševčíková, Marie Morkusti.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tak tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Bylo 17 hodin a připravené jsou zprávy. Vedro ohrožuje děti, seniory a chronicky nemocné, varují záchranáři. Na předporodní kurzy v nemocnici Znojmo se můžou maminky objednávat online. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži přibudou díky novému pavilonu akutní.

0: Nejvíce ohroženými skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
1: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidé ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicar Wilfresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Teploty pod bodem mrazu na salmonelu nemají žádný vliv. Nastávající maminky se můžou na předporodní kurzy ve znojemské nemocnici nově registrovat online. Objednávkový systém na nemocničním webu má usnadnit výběr kurzu i přihlášení. Dostupné termíny se zobrazují v kalendáři. Nemocnice aktuálně nabízí jednorázová setkání nebo kompletní program. Pro nastávající rodičky, které potřebují osobnější přístup, jsou určené individuální kurzy. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče za 768 milionů korun. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a také 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí, pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Marta Hyklová.
2: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě.
0: Kroměřížská psychiatrická nemocnice sídlí v největším secesním areálu v České republice. V nemocnici funguje 50 akutních lůžek pro dospělé, 800 lůžek je pro následnou péči.
3: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, přes den i polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky spíše na východě, tam by se mohla objevit i bouřka. Zítra k večeru se opět vyjasní. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle kolem 10, denní vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den postupně mírný, přechodně až čerstvý, odpoledne lokálně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude kvůli teplu střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz a zdržení v koloně asi 10 minut je na dálnici D2 na příjezdu do Brna od 5. kilometru. Stále počítejte s uzavřenou silnicí 1/54 u Veselí nad Moravou po dopravní nehodě. Po nehodě u Pravlova je silnice už kyvadlově průjezdná.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Už za malou chvíli vás čeká přehled důležitých událostí dnešního dne. Krátce před 17:15 se spojíme s brněnskými meteorology a přibližně v 17:30 se dozvíme, co nabídne letošní ročník festivalu Dobrý den, Kociánko. Tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 minut po 17. hodině. Zpravodajský souhrn má pro vás Věra Šenbeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Masarykův onkologický ústav v Brně otevřel nové centrum prevence rakoviny. Je v něm 7 specializovaných pracovišť. Zahrnují poradny k rozvoji pohybových aktivit a zdravé životosprávy nebo screening. Práce na budově a její vybavení stály celkem 740 milionů korun. U Břeclavi ode dneška kontroluje dodržování povolené rychlosti nový úsekový radar. Je u křížení silnice první třídy číslo 55 s dálnicí D2, kde je povolená maximální rychlost 70 km v hodině. Vedení Břeclavi očekává, že kontrola pomůže zvýšit bezpečnost a sklidnit dopravu v úseku, kde často dochází k nehodám a řidiči nerespektují povolenou 70. V bytech zvláštního určení ve Znojmě poprvé od roku 2015 stoupne nájemné. Úprava se dotkne 388 těchto bytů, kde se nájemné zvýší z 25 na 30 korun za metr čtvereční. Byty zvláštního určení jsou vyhrazené pro lidi se zdravotním postižením. O korunu víc si připlatí také lidé v 32 městských bytech určených pro seniory. Podle vedení města zůstane nájem i tak výrazně nižší než u běžných městských bytů. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Barbara Maria Vili byla rektorkou JAMU od letošního února. Dopravní zatížení části Moravského Krumlova prověří dopravní studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části Rakšice, kteří se na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Brno Střed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemci zájem, informoval radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandác ODS. Více vám o pilotním projektu řekneme za chvíli. Zoologická zahrada Hodonín jedná o dalším chovu tygrů. V dubnu přišla o 16-letého samce tygra usurijského, o měsíc dříve i 19-letou samici. Zvířata byla nemocná a musela být utracena. Podle mluvčího Iva Cencingra plánuje zoologická zahrada do budoucna přejít na chov tygrů sumaterských.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: V centru Brna nám svítí slunce, teploty jsou vysoké. Je tomu tak i v jiných městech Jihomoravského kraje?
2: Je tomu tak všude v Jihomoravském kraji a to teplo někde dosahuje i přes 30 stupňů. Nejsou to úplně všechny stanice. Na druhou stranu pro toto období jsou často rekordními ty hodnoty. Nejvyšší hodnotu jsme naměřili ve Strážnici 31 stupeň a 7 desetin, ale například i v Brně v Tuřanech, kde bylo pouze 29,2, tak jsme překročili rekordní hodnotu pro toto místo a to od roku 1958 se tady nevyskytla 26.5. vyšší hodnota než dnes.
1: Očekáváte nějaké výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Oblačnost zůstane tam, kde je, tedy žádná, takže v noci bude jasno a ty teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů, v některých údolích to může být i kolem 10 stupňů, protože bude bezvětří nebo slabý proměnlivý vítr. Zítra už začne přece jenom nějaká oblačnost naskakovat, objevovat se a vyvíjet se v odpoledních hodinách do kupovité oblačnosti, kde by mohla se vyskytnout ojedinělá přehánka, případně i bouřka. Největší šance na tuto událost je na úplném východě, spíše na tom Hodonínsku a v okolí Bílých Karpat, ale bude to jenom chvilková záležitost, protože později odpoledne hned začnou oblaka zase mizet a bude se vyjasňovat. Teploty do té doby vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu kraje bude o něco chladněji, tam lokálně jenom 28 stupňů a k tomu bude postupně foukat čerstvý severozápadní až severní vítr. Odpoledne bude mít nárazy i kolem 50 km za hodinu a až večer bude postupně slábnout.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Stále posloucháte pořad Den v kraji. Nyní se budeme věnovat tématu studentského bydlení. Vysokoškoláci v Brně totiž dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno-Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky a městské části se je nedaří pronajmout. Na podrobnosti se ptal moderátor Pavel Kašpar, redaktora Ondřeje Schneidera.
1: Jak velké byty to jsou a proč je nikdo nechce?
2: Tak většina z těch bytů je v centru města anebo v blízkosti fakult vysokých škol a zpravidla jsou ve starých městských domech. Mají třeba od 40 do 200 metrů čtverečních a radnice na ně nemá zájemce ani mezi většími rodinami s dětmi. To potvrzuje radní Brna středu Jan Mandát z ODS.
3: A toto běžně jsou byty, které pokud se nachází třeba na pěší zóně nebo někde v místě, kde se prostě špatně parkuje, je tam horší dopravní obslužnost, tak ten běžný nájemce o to nestojí. Tam si horko těžko vůbec dovezete jako nákup.
2: Zároveň to jsou byty v domech, které v nejbližších letech čeká nějaká větší rekonstrukce, anebo byty, které se městská část může později rozhodnout rozdělit na dva menší. Proto se do nich nehrnou třeba právě zmíněné rodiny s dětmi. Pro studenty to ale může být výhodné. A proto taky budou budoucí nájemci podepisovat smlouvy na jeden rok.
1: Brněnský magistrát jeden takový byt pro studenty už vyčlenil, mezi zájemci losoval. Jak to bude v tomto případě?
2: Tak bude to spíš podle takového toho hesla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nabídku bytů začne postupně od června zveřejňovat realitní společnost města Brna, v jejímž představenstvu právě Jan Mandát sedí. Nájem pro jednoho ubytovaného, včetně energií, má podle něj činit kolem 8000 korun za měsíc a dodal taky, že realitní společnost bude preferovat ideálně skupiny studentů, které se dohromady o byt přihlásí, ale zvládnou prý ubytovat i jednotlivce. Firma u každého bytu zveřejní, pro jak velký počet lidí je vhodný, nebudou tyto byty nějak vybavené, kromě funkční koupelny a kuchyně.
0: O nové nabídce studentského bydlení v centru Brna nás informoval redaktor Ondřej Schneider. A za chvíli vás pozveme na tradiční festival Dobrý den, Kociánko. Koná se už tento čtvrtek a cílem je představit širší veřejnosti služby a aktivity této organizace pečující o děti i dospělé se zdravotním postižením.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

vlakem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Centrum Kocianka je zařízení, jehož cílem je už více než 100 let pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením. Nabízí služby domova pro handicapované osoby, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny i chráněné bydlení. Vše samozřejmě doplněné odpovídající zdravotní péčí o klienty. Prostřednictvím festivalu Dobrý den Kocianko pak propojuje lidi z centra s veřejností. Co nabídne jeho letošní ročník, nyní prozradí mluvčí Klára Šimečková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům. Zdravím z centra Kocianka.
0: Jaký je tedy program festivalu Dobrý den Kocianko s datem 28. května 2026 a pro koho je určený?
1: Program festivalu Dobrý den Kocianko je opravdu pestrý. Je to už 14. ročník festivalu, takže bych řekla, že ho každý rok vyšperkováváme opravdu k dokonalosti. A tento čtvrtek se můžete těšit na to, že od 9 hodin se otevřou naše brány a začínáme jarmarkem neziskovek, takže různé neziskové organizace z Jihomoravského kraje k nám přijdou prezentovat, co dělají a prodávat své výrobky. Dále bude možné také vyzkoušet různé netradiční sportovní aktivity, ať už zorbing, nebo bude možné si vyzkoušet třeba slaňování a dokonce i provozíčkáře, s čímž nám pomáhají studenti z Univerzity obrany. Také se těšíme, že dopolední program na hřišti bude patřit dětem z mateřské školy a základní školy Kocianka a také ze střední školy Rooseveltova. Ti nám budou předvádět různá taneční i hudební vystoupení i divadelní a v podobném duchu se ponese i odpoledne, kdy bude patřit zase pódium Kociance, kdy opravdu klienti z Kociánky z různých našich sociálních služeb budou předvádět, co se všechno naučili a budou ukazovat, jak tančí, zpívají a hrají. A samozřejmě program bude dál vrcholit a gradovat, a to odpoledne od 3 hodin na hlavní stage, kde už se těšíme na kapelu Hustej rock, která je kapela kociánkovská. A dál bude pokračovat kapela Dizzy, Lumeny, Tomáš David a Naiv Kolektiv a úplný závěr a tečka krásná bude Budoár staré dámy, brněnská kapela, na kterou se opravdu velmi těšíme. Takže program je pestrý, neřekla jsem ani všechno, ale úplně každý si najde cokoliv, co ho naplní a z čeho bude mít ten den radost.
0: Já už jsem naznačila, co všechno Centrum Kocianka dělá, ale můžete přesto ještě víc popsat, jaké je jeho poslání a šíře služeb?
1: Tak Centrum Kocianka má opravdu dlouhou tradici. My jsme byli založeni už v roku 1919 Alicí Masarykovou, takže taky za ty roky jsme se různě měnili a proměňovali, ale v současnosti je opravdu posláním Centra Kocianka pomáhat lidem s různými typy postižení, ať už intelektové nebo fyzické postižení, často kombinované nebo poruchami autistického spektra. A snažíme se lidem nabídnout naplnění jejich života, pomoct tím v tom, aby mohli žít samostatný život podle svých představ a podle svých schopností a být jim v tom nápomocní. Takže to je takové ve zkratce poslání Centra Kocianka.
0: Děkuji. Vraťme se ještě k samotnému festivalu. Dobrý den, Kocianko. Kdy a kam mají lidé přijít? A taky prozraďte nám, jestli je třeba se v případě zájmu nějak registrovat nebo zhánět vstupenku.
1: Festival Dobrý den Kocianko je v našem krásném areálu na Kociance, takže brány budou otevřené, není potřeba si ani kupovat vstupenku, protože vstupné je dobrovolné. Opravdu bychom rádi, aby k nám zavítal každý, kdo chce a aby si to každý mohl dovolit. Takže festival je neziskový, takže jste vítáni úplně všichni. A začínáme v 9 hodin a kdo bude mít energii, může s námi vydržet až do večerních 9 hodin, kdy program bude pomalinku končit.
0: O festivalu Dobrý den Kocianko nás informovala Klára Šimečková z pořadatelského týmu Akce. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Taky vám děkuji, naslyšenou, a doufám, že ve čtvrtek s mnohými z vás naviděnou. Mějte se pěkně.
0: Mějte se. Naschledanou.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 38 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Zatímco před 14 dny ještě byly přízemní mrazíky, dnes teploty na jihu Moravy atakují 30 stupňů Celsia. Citelně je to znát třeba v rozpálených centrech měst, ale třeba i při práci na poli nebo na zahrádce. Kde hledají osvěžení lidé v centru Brna, zjišťovala a prozradila v rozhovoru s moderátorem Borkem Kapitančikem reportérka Vlasta Gajdošíková.
1: Já zdravím posluchače z parku na Moravském náměstí, kde je velká vodní plocha s vodotryskem, ze které si děti udělali brouzdaliště. Dospělí ti sedí převážně na lavičkách nebo na trávě ve stínu. Podobný obrázek jsem viděla taky u dalších kašen v centru nebo u fontány před Janáčkovým divadlem. Tam si jeden pán, asi turista, protože měl velký kufr na kolečkách, nabral vodu do kšiltovky a obrátil si ji na hlavu.
2: Horko může zhoršit zdravotní stav hlavně u dětí, seniorů a chronicky nemocných pacientů. Vlasto, projevilo se to už na výjezdu těch záchranářů.
1: Ti na jižní Moravě zatím nezaznamenali zvýšený počet výjezdů. Obecně ale platí, že při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší i kolapsy z horka. Jakým předejít, radí mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Každopádně nezůstávejte dlouho na slunci a vůbec ne v těch exponovaných časech kolem poledne. Pokud ano, tak pokrývku hlavy a hodně pít, protože třeba v neděli jsme na velkém shromáždění v centru města Brna ošetřili hned 6 kolapsů, které pravděpodobně s horkem a s nedostatečným pitným režimem souvisely.
1: Lékaři doporučují omezit tělesnou zátěž a taky nenechávat děti nebo i zvířata na příbém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. Horko má být podle předpovědi meteorologů také zítra. Zmiňovaná výstraha před vysokými teplotami platí až do zítřejších 6 hodin odpoledne.
2: Když je tak důležité doplňovat tekutiny, jak je to v Brně s veřejnými pítky?
1: Tak těch jsou tady skoro 40, a to nejen v centru, ale třeba taky na Lesné, v Jundrově, Obřanech, Vedlánkách nebo Řečkovicích. Jejich online mapu najdete na datovém portálu města Brna. Řada pítek vznikla díky projektu Napíse, který získal podporu z participativního rozpočtu města Brna. Většinou se o pítka starají jednotlivé městské části, veřejná zeleň města Brna a další spravují třeba brněnské vodárny nebo jiní provozovatelé.
2: Když jsme tak u vody, ta voda v přírodních nádržích je asi ještě hodně studená, ale už jsou otevřená některá koupaliště. Takže kde v Brně se můžou lidé vykoupat?
1: Tak včera se otevřelo koupaliště Dubrák v Králově Poli a dnes venkovní bazén na Kraví hoře. A třeba Riviera v Pisárkách, bazény v Zábrdovicích a biotop Brnojich zahájí provoz v sobotu a 1. června návštěvníky uvítá koupaliště v Juliánově.
0: Jih Moravy zasáhla první vlna tropických veder. Mluvili jsme o tom s reportérkou Vlastou Gajdošíkovou. A za chvíli si řekneme, jaké případy řešili jihomoravští policisté a brněnští strážníci.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Knajzl blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Pořad Den v kraji pokračuje rubrikou Černá kronika. Dnes dopoledne se poblíž Pernštejnského Jestřabí na Brněnsku střetl motorkář s dodávkou. Zemřel i přes resuscitaci, potvrdila to mluvčí Jihomoravské zdravotnické záchranné služby Michaela Botová. Nehoda se stala na silnici 385 kolem 9:30 dopoledne. Záchranáři k ní vyslali i vrtulník. Zranění pacienta ale byla podle mluvčí příliš vážná, takže i přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. O nikoho dalšího záchranáři nepečovali. A ještě se podíváme, o čem na svých webových stránkách informují brněnští strážníci. Tak například o tom, že v černém tričku s nápisem Policie postával v pondělí večer v nádražní ulici v Brně 31letý muž. Další části jeho oděvu ale nenasvědčovaly tomu, že jde o policistu. Proto ho hlídka oslovila. Vysvětlili mu, že na veřejnosti nesmí nosit služební stejnokroj policie nebo takové části, které jsou s ním zaměnitelné. Nešlo však o jediný jeho prohřešek. Hlídce pro ověření jeho osobních údajů předložil napůl rozlomený občanský průkaz. Případ s podezřením na porušení zákona o občanských průkazech a o policii České republiky proto strážníci postoupili do správního řízení. Je 17 hodin a 51 minut. Za chvíli se už budeme loučit, ovšem s tím, že vám ještě předtím stručně řekneme, co se má dít zítra. Zůstaňte tedy dál s Českým rozhlasem Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 54 minut. Pořad Den v kraji je prakticky u konce. Zbývá jen tolik času, abychom vybrali pár položek ze zítřejších očekávaných událostí. Veletrhy Brno zítra na tiskové konferenci představí podobu veletrhu inovací pro obce a města Urbis, který se tam uskuteční od 2. do 4. června. Zítra se také sejdou brněnští radní. Zabývat se mimo jiné budou návrhy na rozdělení zisku dopravního podniku města Brna a společnosti Sako nebo dotacemi do kultury. V Brně na Moravském náměstí se 27. května 2026 bude slavit Den Evropy. Odpolední program nabídne hudební a taneční vystoupení nebo slam poetry show. A taky se zítra opět ozve pořad Den v kraji. Tak určitě zase poslouchejte. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Na Žlutém kopci v Brně otevřeli onkologické centrum prevence. V Mikulově se sešly desítky zástupců rodin vinařů odsunutých po druhé světové válce. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Masarykův onkologický ústav v Brně otevřel nové centrum prevence rakoviny. Je v něm celkem 7 specializovaných pracovišť. Zahrnují poradny k rozvoji pohybových aktivit a zdravé životosprávy nebo screening. Práce na budově a jejím vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
6: Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu, současně třeba začíná mít nadváhu a my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci i v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
7: Říká ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda. Díky novému pavilonu je diagnostika i prevence na jednom místě, dodává Igor Kiš z odboru léčebné preventivní péče.
8: Ta

0: dvou slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic fatální. Jack pochází z volné přírody a během života prošel několika evropskými zahradami. Desítky zástupců rodiny německy mluvících vinařů odsunutých po druhé světové válce se včera sešly v Mikulově. Setkání navazovalo na víkendový sjezd sudeckých Němců v Brně. Akci organizoval spolek Vinium Kultura. Jeho hlavním cílem je připomínání příběhů rodin odsunutých vinařů, vysvětluje spoluzakladatelka spolku Kateřina Štégr.
1: Vinaři, kteří přijeli, řekli, kdo jsou, odkud pochází, jak se jmenovali dřív, kde byly jejich tratě vinařské. Většinou tyhle věci zůstávají jenom samotné i u historiků, ale nedostanou se k veřejnosti. A to je náš úkol, to komunikovat, zviditelnit.
0: Spolek Vinium Kultura má v plánu další podobné setkání letos na podzim v Bavorsku. O osudech odsunutých vinařů chce vydat také publikaci.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, přes den i polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přeháňky, spíše na východě, tam by se mohla objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle kolem 10, denní vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den postupně mírný, přechodně až čerstvý, odpoledne lokálně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude kvůli teplu střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 stále počítejte s kolonou nesouvislou, která se tvoří na příjezdu do Brna, a to od 7. kilometru. Zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Už je šohajíček odvedený. Jana Turčinová, Danka Magálová, Břeťa Osička, Moravanka, Pohádka. Příjemný začátek a já vám taky přeji příjemný dobrý podvečer z brněnského studia Českého rozhlasu. V poledne jsme byli s naším pořadem Morava krásná zem u vás, pak jsme vás nechali nějakou hodinku bez nás a teď už jsme zase zpátky u vás. A jsme rádi, že snad ty dvě návštěvy vám nevadí a naopak se můžeme společně obveselit i v tento čas. Číslo k nám 726465200 a připomínám, že svátek dnes slaví Filip. V poledne jsme nikomu žádnému Filipovi nepřáli a já vím, že je spousta Filipů, Filipků a je to docela oblíbené jméno. No, tak třeba teď večer této relaci se zadaří. Mám mít tady jedinou písemnou gratulaci, těch dneska opravdu je poskrovnu. Prosíme o písničku pro naši mamku Danu Zouharovou z Jedovnic. V sobotu se do Jedovnic sjeli davy lidí, aby oslavili narozeniny naší Dany. V neděli zas poklidně slavila to v rodině. V občance je sice psáno senior, nic však nedá znát a žije jako junior. Máme tě rádi a ještě jednou ti přejeme vše nejlepší a hodně zdraví. Tvoje rodina, děkuje Radim Zouhar. Děkujeme taky za přáníčko a písnička Václav Maňas a Láďa Salčák. Proč chodíš přes pole v podání Lidečanky?

0: tolik Lidočanka. Pojďme za do Velkých Pavlovic za Naďou. Naďi, už jsme zase u vás. Tuk, tuk, tuk, chlepáme na dvířka. Dobrý den,
1: Karličku, já vás zdravím a všechny posluchače. Mám dneska velké přání. Zítra oslaví své životní jubileum pan Antonín Smejkal z Úsobrna. Slaví 80. Toničku, my ti přejeme se Slávkem všechno nejlepší. Hlavně štěstí, lásku, ale také zdravíčko. To ti přejí Naďa a Slávek z Velkých Pavlovic. Pozdravuj svoji ženu Ivušku a mějte se fanfárově. Karličku vám přeji. Děkuji za prostor a někdy zase nashledanou.
0: To je hezký, Naděj, jak jste to řekla, mějte se fanfárově. No vidíte to, fimfárum, fanfárum.
1: Ano.
0: Ano, pan Verich by vás měl radost.
1: Ano,
0: jo,
1: to
0: dobře.
1: Jsem se naučila od něho.
0: I fakt?
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně, Naděj, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Velká nad Veličkou, naše Horňácko, centrum a je tam Edík. Edíku, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Karličku, zdravím vás ještě jednou, taky zvukového mistra. Karličku, dneska bych měl prosbu, chtěl bych poblahopřát moje kamarádce, nebo naši kamarádce z partie, lázeňské partie Horonín, kde se spoustu let spolu strávili vždycky krásné večery, tamto hučavo, jak říkáme my
0: Horňáci.
2: Hučavo, no. A tak bych jí dneska chtěl popsát a měl jsem dilema, jestli mám rád její věk, tak jsem volal kamarádce, ona je říká, Ediku, za to se ona nebude hanbit, řekni, že má dneska 70 let.
0: 70. A bylo by dobré, Ediku, teda říct aspoň, kdo to je.
2: Ano, já vám to hned řeknu. Je to Lidunka Ohárková z Výškova a přeju to já teda a potom její manžel Ruda, pochopitelně doufám, že ji popřeje. A potom je to kamarádka Jaruška Coková s přítelem Miloškem Kadlecem z Banska. A kdyby jela Andělka Můčková ze Strážnice a Jurka Koníček ze Strání, tak věřím tomu, že by se k tomu prání také připojili. Ale bohužel Andělku jsme v lednu doporodili na její poslední cestě, takže aj taková vzpomínka na ní musí být a tak dále.
0: Je to,
2: takže
0: je to.
2: Karličku, já jí přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, osobních úspěchů a rodiny. A ta má dobré, a si dneska vypije z Rudu. To jí prejeme my. A ještě se zapomněl ze Spítěm a Věrušku. Jo, ze Spítěm já.
0: Dobře, děkuji, teda koukám, že dobrá partie tam byla. To jste museli opravdu ty večery.
2: To byly krásné, akorát vždycky musel dojít recepční, že se to krásně nese, ale že bohužel už je večerka.
0: To jste si tam četli básničky?
2: Ne, tam byly zpěvy, večerní zpěvy, víte, takové. Horňácké stráně zpěvy takové. No,
0: všechno namíchané. No,
2: ano.
0: Jako když se setká dobrá partia, když partia, si sednete, ano, když ano, si prostě ano, jste si sympatiční a příjemní navzájem, tak to.
2: A ona z hodou okolností zítra nastupuje do Horonína.
0: Fakt?
2: Lidunka, no, takže aha, je to takové přání, ať se jí tam dobré zdraví. Já ji tam navštívím. Takže ještě rád, Karejku, děkuji vám.
0: Díky.
2: Mějte se,
0: díky,
2: naschledanou.
0: Dobře, díky, ne. Naschledanou. Tomáš Topenčík, skvělý trumpetista, to je autor písničky Měl jsem lásku. Mimochodem vidíte, že s Tomášem jsme se potkali právě v sobotu, když jsem uváděl ve Vysokém Mýtě, dětské soubory dechové, večer hrála olomoucká posádková hudba, tak tam taky hrál solo, to jsem zrovna odjížděl v tu chvíli. Šikovný muzikant. No a ten napsal písničku pro tu Farenku, která právě tam to zahraje a zaspívá.
3: Český rozhlas

0: Mirek Mordych, Láďa Melichar, Hanička Bilková, Dita Bilíková, to krásně zaspívali, pohodička. A z Borského Mikuláša se dovolali Josef, Joško, máte slovo, dobrý večer.
1: Děkuji, pan Hegner, nechce se mi do vysílania, já len takové poděkování panovi Zugarovi z Borského Mikuláša, on pochází z Moravské Nové Vsi, vychoval 4 dětí, po jedno bohužel přišel.
0: Ano.
1: Tu najstarší nepoznám, ale ty dva, ty dvojičky, ty poslední, ty robili u mňa, já jsem jim robil majstra a palec hore. To teda, to byli Briti v robote.
0: Jo. Tak len... Co pak?
1: Takže len toľko, jakože, jako spomínku, že on je ano. Z Moravské Nové Vsi a býval v Borském Mikuláši, určitě to poznáte, Buranku.
0: To víte, že jo, ano, když jsem tam byl taky kdysi na křtu toho CDčka, pan Gašpárek, že, a další.
1: Ano, no, pan Gašpárek. A pan Hegner,
0: ano.
1: Uvádzali jste, nevím, či to bylo před 4-5 dňama, že tu Faránka bude mít fest
0: ano, bude,
1: 13.
0: Bude.
1: To bude 11.
0: 11. Já jsem říkal 13. On to potom opravoval Jarda Vol, já si vím, že jsem to opravoval a...
1: Lebo se velice na to chystám, takže tam půjdu.
0: Já jsem se sekl, asi víte v čem? Já teď se dívám do kalendáře.
1: To je pondělí a sobotu, no.
0: Já
1: to
0: jsem
1: nevadí,
0: se sekl z červenec, jo? Já jsem se díval na červenec. No. Červenec, ano. A druhý den jsou hned Ratíškovice.
1: No,
0: to je přesně takový ten čas.
1: To se zajdeme znova tam teda.
0: Dobře.
1: Tak máme aj fotku z oného z Rakvic.
0: Rakvicí, ano, no, tak to je dobře. Tak to je fajn vždycky, když se člověk takhle potká, že jo, a pozdravíme se, že jo, protože my se takhle neznáme, že jo, a když potom se tam potkáme a řeknete, to jsem já, ten, který jsem volal, tak je to vždycky tak, je to, už jsou v obraze, aha, ne, no, jo, takže no. Rozumíte tomu, no.
1: Rozumím, to je těžké, tolko lidí si zapamatat.
0: No, dobře, já si nepamatuju, pletu jména děcek ve škole, mám jich tam pár a vždycky já počkat, kdo to byl, toho jsem já učil, aha, jo, prostě, to víte, no, tak jako.
1: A mě profesor nepovídal po priezvisku a vždycky mi povídal Bzučáku, a to bylo.
0: A jak se jmenujete?
1: Včelka.
0: Jo, takhle, aha, my jsme byli v obraze. No. Zučanuté. Jo, tak když je to udělaný v dobrým, že jo, když člověk nikoho nezesměšňuje a je to taková ta nadsázka, tak si musíme dělat spolu sami ze sebe trošku legraci. To by ten svět byl...
1: Byl to perfektný profesor, takže...
0: A to je důležité.
1: To je důležité. Vzpomínám po dnes dnes na pana Batrlu.
0: No, a
1: asi
0: to je,
1: už nežije, ale...
0: To je
1: dobře,
0: přesně
1: vás nezdržujem.
0: Dobře, mějte se krásně. Dostanou prostor, protože teď vždycky večer je vždycky tak, není takový nátřesk.
1: Dobře, ale jsem rád, že tému panovi Zugarovi my se stretáváme v obchodě, zdravíme se, on je Moravák z Moravskej,
0: ano,
1: já jsem
0: Zahorák,
1: zdravíme se, tak
0: bezvadný.
1: Je to fajn.
0: Bezvadný, dobré. Díky, hezký večer, nashledanou.
1: Podobně.
0: Tak Květinka z Pitína bude hovořit. Dobrý večer, Květinko.
2: Podvečer. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, pane Hegner, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra má narozeninový den v Přibicích paní Miluška Hromádková, Český zdraví, bavím et a tí baví, Hochmanovi, přeji Hochmanovi z Pitína. Ve čtvrtek má manžel Vilém Hochman svátek, rodák z Přibic, štěstí, zdraví, pohodu, přeje manželka Květinka a celá rodina. Písničku manželům Urbánkovým do Křepic, panu Broňkovi Uhrovi a jeho mamince do Dolního Němčí, Marušce Žemlové na Vysočinu a všem našim přátelům. Pane Hegner, ta písnička také vám a zvukovému mistru.
0: Dobře,
2: děkuji.
0: A Květinko, ještě jedna prosba ode mě. Ve ten čtvrtek, jak má Vilém ten svátek, tak mu dejte za mě pusu, jo?
2: Jo.
0: Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Ta písnička, která je připravena, Láďa Kubeš, sestry z Kovajsovy, Hradišťanka a bude hrát Lučanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Toliko poutávky a pojďme na hovory. Bude hovořit Jarda z Otnic.
4: Hezký večer, srdečně tě pozdravuju, Karle, i Elišku srdečně pozdravuju.
3: Aha, ty se díváš na kameru, že?
4: Ano, dívám. A teďka tě zachráním, protože ty říkal, že poledne nepřál nikdo Filipům, tak já budu psát jednomu Filipovi.
3: Výborně.
4: A je to Filip Štefaník, co hraje v Blatnici. Tam mají Filipa.
3: Ano.
4: Takže já bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s Blatničkou.
3: Dobře, ano. Myslím, že na pátek tam mám, myslím, Blatničku vybranou. Já už se připravuju vždycky dopředu, protože máme teď zkoušky ve škole, tak to musím nějak stíhat, tak si vždycky nachystám už dopředu. Proto to máme vybráno, že jo, ten playlist, no. Tak to už radši člověk dopředu a snad se vždycky trošku trefí.
4: A jinak se už na tebe se srdce těším Dolních Dubňanech, no.
3: Dolní Dubňany,
4: za týden,
3: přesně tak, v neděli, ano. To tam pořádá, vím, že tam, myslím, bude Mistříňanka, Dubňanka, muzikanti z Jižních Čech, ano.
4: A Straňanka,
3: silné obsazení, no.
4: Ano.
3: Dobře, a den předtím v sobotu, 6. zase v Pavlovicích u Přerova, tam zase to pořádá Moravská veselka, jo, a tam bude, myslím, Zounečanka, Kolárovičanka a taky oni tam mají, i děcka z hudební školy tam hrají a večer potom, myslím, hraje zábavu Mistříňanka. To je takový festival, kde se neplatí, jo, kde je to prostě takové volné.
4: Slyšel jsem to, ale je to daleko na mě, je to.
3: No tak to samozřejmě, to jako člověk nemůže být všude. Dobře, Jari, měj se moc hezky, taky se těšíme na setkání zase a ať se ti daří. A hlídej, co my říkáme, protože ty to víš.
4: No, ano.
3: To se mi vždycky líbí, že já něco řeknu, nějaký datum a za chvilinku naskočí jako právě teď, 11.7. Tufaranka Fest, e-mail Jarda Vol, vidíte to? Jsme kontrolováni, hlídání jsme.
4: Ano.
3: Tak dobře, měj se krásně, ahoj.
4: Omlouvám se za to.
3: Ne, naopak. Víš co, jako člověk není nejchytřejší, teď to prostě víš, kolik věcí člověkovi uteče a sekne se. Teď jsme jenom, prostě jsme...
4: A ještě bych chtěl popřát Ivance Slabákovi hodně, hodně zdraví, až se nám brzo vrátí.
3: Jasně, já si to taky přeju, samozřejmě. Teďka si takhle vypomáháme.
4: Doufám, že se vrátí.
3: Ano, myslím si, že si má to tak nachystáno, že by v červenci zase naskočila. Jo, Jari, měj se krásně tak zatím. Jo. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Anička Miroslav, teda z Miroslavě bych neříkal Anička a Miroslav. Aničko, chápete to?
5: Určitě. Přeju taky hezký podvečer vám oběma do studia a samozřejmě všem posluchačům. A já bych ráda popřála Vilémkovi Hofmanovi z Pitína k jeho svátku, ať se mu daří, ať je zdraví a v pohodě i se svojí ženou Květinkou. Ale také bych pozdravila svoje spolužáky ročník 49, s kterými jsem navštěvovala základní školu v Miroslaví a chtěla bych jim připomenout, že v pátek 29. května máme ve 14 hodin školní sraz v restauraci nebo v hospůdce u Šťovíka. Je to majitel pan Veselý, takže bych je jim chtěla připomenout, aby nezapomněli a v hojném počtu se zúčastnili. No a to jim přání posílá Vilémkovi Anička a Jindřich. No a pozvání všichni, kteří tento sraz školní mají na starosti a mají to na starosti to pořádání a zhánění těch adres a těch spolužáků, aby je trošku popohnali k té účasti. Tak jo.
3: A vy jste se setkali, to je dobrý název Ušťovíka.
5: No.
3: To jsem ještě neslyšel nikdy.
5: Jo. Tak se jmenoval původní majitel.
3: Aha.
5: Ale oni mu taky, to byla jeho přezdívka, ale on to, majitel to tak nechal. To je
3: jo, ale jeho, je to krásný.
5: To byl
3: jako...
5: jeho stán, takže to tak nechali. Aha. A všichni to tak nazývají.
3: Víte, kam jdete, dobře.
5: Ano.
3: Aničko, hezký večer, mějte se krásně, taky, děkujeme.
5: Moc děkuji a zdravím všechny přátelé a známé a taky Ivanku pozdravuji, aby se uzdravila.
3: Jasně.
5: Samozřejmě.
3: Ano.
5: Přesně. Mějte se.
3: Taky Ani, hezký večer. Naskočil e-mail, chci poděkovat paní Renace Malíkové, její mamince, paní Naděnce Jakubíčkové za přání a dárek našim narozeninám. Zahrajte jim písničku, zdravíme celou jejich rodinu a paní Naděnce přejeme brzké uzdravení. Děkuji Božena a Radek Ševelovi a ještě jednou vás zdravím a přeji hezký zbytek dne. To je milé přáníčko, samozřejmě paní Naděnku taky zdravíme a přejeme hodně, hodně toho zdravíčka. No a teď nám zahraje Grajcár písničku a bude zpívat celý sbor muzikantů Jak ten ptáček.
0: Český rozhlas Brno.

0: byli Greitzer, Martin Zlomek, primář, charismatický muzikant, šikovný a pan inženýr, ano, vzdělaní, to je dobrá kapelka. Ti to tam hrnou, tak taky mají rodinné zázemí, že Anička Zlomková, jejich maminka, tam těch muzikantů, zpěvačka. Pětuško z Petrova, tak opět přišla chvilička, povídejte.
1: Dobrý večer, pane Hegner, já vás zdravím. Já bych se chtěla popřát Mirkovi z Bánova, měla jsem napoledně také překvapení, jel přes Petrov a zastavil se u našeho, akorát jste začínali hrát, tak už, že už ponáhla, že bude poslouchat v rádii. Tak říká, Mirku, já ti na cestu dám zahrát, co bude pro tebe. A nevyšlo to, tak Mirku, já ti to trošku opozděně posílám, či posílám ti pozdrav aj manželce a také pěsnička nech vás potěší. A ještě bych se chtěla popřát včerejším narozeninám Frantovi Uhrovi.
0: Ano, taky
1: mu přeju všecko nejlepší, hodně lásky a hlavně toho zdravíčka a nech ho potěší od vás také písnička. A ještě bych se jenom chtěla pozdravit kamarádky a známé Jarku Suchánkovou do Radiova, do Suchova, Maňu Tomčalovu a do Tasova manžele Šrámkovi. Moc jim také přeju všecko nejlepší a písnička nech jich potěší. Pane Hegner, moc vám děkuju.
0: Větuško, taky vám moc děkuju a Františkovi určitě Uhrovi přeji všichni muzikanti, kteří se s ním znají, vždyť toho naspíval a nadělal humoru, on je opravdu to zemitý humorista.
1: Já jsem se s ním také velice dobře znala.
0: No, výborně.
1: A i do Včířku ještě, ale už jsem ho dávno neviděla.
0: Tak, třeba se potkáte
1: ještě. Tak děkuju ještě jednou.
0: Taky.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. A Honzík Boleslav nám posílá zase něco zajímavého. Mám před sebou moc pěknou knihu Václava Filipa Libuše Štědré, nazvanou Potomci slavných žijí mezi námi. Jedním z nich byl Joža Uprka, slavný slovácký malíř. Připojuji jeho pěkné chválihodné motto. Pracoval jsem celý život ne pro slávu a uznání, ne pro peníze a jiné výhody, ne abych ponížil druhé, nýbrž pro věc samu. Abych jako vědomý příslušník tohoto kmene zachytil, co možná nejvíce z jeho života. Krásné motto. Z obraz Pouť u svatého Antonínka obdržel zlatou za obraz Pouť u svatého Antonínka obdržel zlatou medaili České akademie v roce 1895. Druhou verzi Jízdy králů již lze charakterizovat jako impresionistickou, tak tu ocení odborníci jako jeho nejzdařilejší dílo, neboť mě malíř úspěšně spojil veškeré své dosavadní schopnosti a zkušenosti. Pravnučkou slováckého malíře je Magdalena Můčková, manželka Pavla Můčky, jenž je uměleckou vedoucí cimbalové muziky Danaj, manžel muziku primuje. Viděl jsem je spolu v televizi na loňském jubilejním 80. mezinárodním festivalu folklorním ve Strážnici. Tak mám takový pocit, Honzíku, že manžel právě Pavel Danaj neprimuje, že to dělá Honzík, který teď mě naskočí za chvilinku. A já jenom doplním, že článek končí slovy. Rádi jsme poznali rodiny potomků Joži Uprky, kteří až různých profesí a nadání mají společné, že svou pohostinností, srdečností, krásným vztahem k malování, sochařině a hlavně muzice dokazují, že na Jižní Moravu patří i srdcem, posílá pozdrav milovník všeho pěkného, zajímavého pan doktor Jan Boleslav Stišnová. Ano, Magdalenka v Hroznové Lhotě žije a je to prostě akční děvče, cymbalistka, taky jsme naspívali spolu písničky, tak se vždycky s ní rád potkávám. Ale teď si poslechneme Trnkovianku Martina a Ladislava Křížkovi. Písnič se od Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka Od srdéčka.
2: Český rozhlas Brno.

0: A zdravíme paní Věrušku na Březinu u Křín. Věruško, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Ano. Mám přání.
0: Ano.
1: Poslat písničku paní Evě Janičkové do Brna Julianova k jejím bohužel včerejším narozeninám a přeji jim moc a moc zdraví, pohodu a ať se má moc hezky.
0: Krásný. A s paní Evičkou se znáte jako odtud?
1: My se známe velmi krátce,
0: aha,
1: o to intenzivněji. Poznali jsme se v čekárně u pana doktora.
0: Fakt?
1: A tak jsme si nějak padli do oka.
0: Toto jsou právě vždycky taková ta náhodná setkání, že opravdu, a to když se bavím třeba, že používám ty šturáky, ale vždycky říkám, děcka, vy nevíte, s kým se kde potkáte, kde kona narazíte, to je náhoda, je opravdu, jo, jak v životě, že si s někým budete rozumět a je to, vidíte to, no, tak... To jsou prostě takové ty chvilky, že si dá slovo a najednou se povídá. Tak vám, Věruš, držíme palce, ať vám to krásně, to přátelství, to vidíte, ne dlouhé, ale o to intenzivnější, ať vám vydrží.
1: Děkuju vám pěkně.
0: A mějte se moc hezky a vidíte, že jsme to zvládli, Věruš. Vidíte?
1: No jo, díky.
0: Taky, nashledanou, krásný večer. Štefan Bulík, můj milý a Kolárovičanka.

Tolik Kolárovičanka, myslím, že opravdu 6. budou v těch Pavlovicích u Přerova odpoledne a ještě nám vyjde jedna písnička Antonín Koníček, Václav Babula, Za večeru a Borčičanka Antonína Koníčka.

A loučíme se, ano, to byl Svaťa Tarabuz, Marcel Václavek zpívali a již je 18.55, musíme končit. Mějte se krásně, zítra je středa, ano, správně, zítra paní Jiřinka Ostrá bude vysílat, já zase až, a ona také ve čtvrtek, já potom zase v pátek. Tak ještě jednou krásný večer a teď si poslechneme Žadovjáky, Metoděj Prajka a Lenivá. Mějte se hezky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Moravský Krumlov změří dopravní zatížení na okraji města. Hodonínská zoo přišla o svého posledního tygra usurijského. Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šembeková. Dobrý podvečer. Ukřížení silnice první třídy číslo 55 z dálnicí D2 u Břeclavi je ode dneška úsekové měření rychlosti. V místě je rychlost omezená na 70 km v hodině. Řidiči ale podle radnice překračují a často se tam stávají nehody. O zavedení stálých radarů město Břeclav usilovalo dlouhodobě právě kvůli zvýšení bezpečnosti a sklidnění dopravy. Dopravní komplikace řeší i Moravský Krumlov. Zatížení městské části Rakšice prověří dopravní studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části, kteří si na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Moravskokrumlovská radnice chce v příštích týdnech nechat namontovat techniku, která dopravní zátěž změří, vysvětluje místostarosta Michal Horák z Hnutí ANO.
2: To bude kamera s AI technologií a prioritně nám jde o skladbu těch vozidel, které nám tam projíždějí, jo? Jestli tam jsou víc osobáky, víc kamiony a tak dále. Ale protože tam byly i připomínky na rychlost, tak si zároveň necháváme zpracovávat i rychlost, jakou nám tam jezdí, takže to bude kompletní.
0: Data bude radnice sbírat v létě po dobu 2 týdnů. Případná dopravní opatření potom konzultuje s policií. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy.

0: A velmi teplý vzduch z Afriky, který proudí do západní Evropy. Nad 30 stupňů Celsia mají teploty v Česku podle předpovědi stoupat i zítra. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu, která platí až do zítřejších 6 hodin večer pro jižní část Jihomoravského kraje. Horko ale může být i jinde. Zoologická zahrada Hodonín jedná o dalším chovu tygrů poté, co v dubnu přišla o 16-letého samce tygra usurijského. Byl utracen, když mu v břišní dutině praskl zhoubný nádor a vnitřně krvácel. Nádorové onemocnění postihlo o měsíc dříve i 19-letou samici. Zoo tak v krátkém období přišla o oba své tygry. Pár byl v Hodoníně od roku 2013 a celkem odchoval 6 mláďat, která posílila ohrožený druh. Podle mluvčího Iva Cencingera plánuje zoologická zahrada do budoucna přejít na chov ještě ohroženějších tygrů sumaterských.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, přes den i polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky spíše na východě. Tam by se mohla objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle kolem 10, denní vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu bude lokálně kolem 28. Vítr slabý, přes den postupně mírný, přechodně až čerstvý, odpoledne lokálně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude kvůli teplu střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále počítejte se silným provozem na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Je od Blučiny, tedy od výjezdu na 11. kilometru. Naopak po D1 už pojedete plynule.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý podvečer, vážení a milí. Pestrý svět lidové písně se promítá do každoročních folklorních slavností a událostí přelomu měsíce května a června v obcích podél toku řeky Moravy. Nejinak tomu je i v těchto dnech, kdy nám řada obcí po obou stranách tohoto toku nabízí velmi kvalitní programovou nabídku. Dnešní pořad nabízí průřez několika z nich, kam můžete osobně zavítat a plně nasávat atmosféru a melodie lidových písní. Pohodlně se usaďte a přijměte pozvání k tomuto malému hudebnímu výletu. Hraje Dolina ze Starého Města.

Pokud se plavíte na loďce nebo jedete na kole, doporučuji sobotní zastávku v obci Topolná, nedaleko přístaviště ve Spytihněvi. Tak jako každoročně připravuje velmi barevný folklorní program domácí soubor Včelaran se svou stejnojmenou muzikou. V sobotu je připravena ve dvoře památkové usedlosti číslo popisné 90 bohatá programová nabídka. Odpoledne patří pozvaným dětským souborům, kterými jsou Botík z Březolub, Hradišťánek z Uherského Hradiště, Bílověnek z Bílovic a Včelar, ale také Malučká Nivnička z Nivnice. Dospělé soubory, které dostanou prostor v podvečerních a večerních hodinách, zastupují místní Včelaran, Vonica ze Zlína, mužský pěvecký sbor z Ostrožské Lhoty a soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města. Hraje a zpívá Včelaran.

Vážení posluchači, pokud v Topolné vydržíte do pozdních nočních hodin, doporučuji nechodit spát, ale přesunout se na druhý břeh řeky do kraje pod hradem Buchlovem, a to konkrétně do areálu zámeckého parku v Buchlovicích, kde už od brzkých hodin o 16:30 se rozezní harmonie koseckých písní. Za starých časů muži každoročně na konci května odešli ze svých domovů, aby sklidili úrodu z luk a pastvin. Sekáči na loukách ji přespávali a sekli za ranní rosy, kdy je tráva ještě křehká. Tento věm ranního rozbřesku se zpěvem ptáků, zvukem kutí kos a nenapodobitelnou vůní pokosené louky i všech padlých květů srovnaných v pokosech má neskutečně magickou atmosféru, kterou musíte zažít.

0: mitt rykte.
1: Åh!

0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Vážení posluchači, dnešní putování za lidovou písní podél řeky Moravy vám představuje, kde se můžete v nejbližších dnech setkat s písní takzvaně in natura. Domácí folklorní studio Buchlovice s cymbálovkou Rubáš pozval zajímavé hosty, například Drmolice z Polešovic, Štabarc z Tečovic nebo sbory z Kyjova, Kuželova či Tvarožné Lhoty. Z nedalekých Nedakonic přijedou nedakoňské srnky spolu s hostujícími nakrojenými ledničánkami, ale i sbory Rovina Olomouc, Hlahol Mysločovice či Slovácký krůžek v Brně.

0: Ten, kdo má dostatek energie, tak celý víkend prožívá v terénu a z Buchlovic se přesune do obce Vlčnova, kde se každoročně koná prastarý letnicový obyčej jízda králů. V současnosti Vlčnov žije jízdou králů celý víkend a také tomu je uspůsobena programová nabídka. Koncerty dechových hudeb, místních mužských a ženských sborů, cymbálových muzik či vystoupení folklorních souborů se snoubí s velmi příjemnou atmosférou. Nelze opomenout jak sobotní muzicírování v Bůdách či slavnostní zdobení koní v neděli dopoledne, ale i samotnou jízdu legrútů. Zpívá Rostislav Stloukal s Vlčnovianem a po nich Vlčnovské budové umělkyně.
1: Už je to...

Naše dnešní pozvánka bude patřit dílčímu pořadu Jízdy králu ve Vlčnově, a to pořadu Ve Vlčnově verbuju. Jedná se o oblastní kolo soutěže tanečníků verbuňku Uherskobrodska, které každoročně doprovodí cymbálová muzika Mladí burčáci s primášem Zdeňkem Staškem. Utkají se zde 20 tanečníků, kteří budou bojovat o postup do finále na festival ve Strážnici. Mimo zmiňovaných v pořadu účinkuje i cymbálová muzika Marka Potěšila z Lipova a Lipovian, děčtí verbíře Chaloně a místní cymbálovka Litera. A kdo by nestihl verbíře ve Vlčnově, má možnost o týden později zavítat do Starého Města, kde se utkají tanečníci z Uherskohradiska. Závěr patří Jakubovi Tomalovi s Mladými burčáky. Milí posluchači, neváhejte a zavítejte za krásami lidové písně na některou ze zmiňovaných akcí. Od mikrofonu se loučí Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Krásný večer.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíš jít najmout dá jeho.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lačera Tyšukar Šuněven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro Party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaký výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ty, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to jak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom tu se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romský věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělalo jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročník. Já jsem u Radžapovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho, jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velkých hvězd, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těšíme. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ičku, a vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupina. To vůbec nevím, pre známí, pre příbuzní, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naštvali a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žánry, budou různý jako umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom běžmování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celý půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otrocovi. Ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíře po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti Mara, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Díky.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
5: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest, přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží. Jak dlouho jsi se připravovala?
5: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
6: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí. Jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
7: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
8: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
6: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško.
8: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
9: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na běžmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
9: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dál se nějak s dětmi pracuje?
9: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
9: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburgsko, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhují, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dál vy připravujete na tento rok?
9: Svátost. Tak dál ještě na to běžmování, kdo půjde, protože je v říjnu běžmování.
1: Co znamená běžmování?
9: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít běžmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
9: Hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
9: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
9: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách do Zorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění tříletý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii.

0: přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionu z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.

0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říci, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak já bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu vždycky dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, tak dále. Vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat. Jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem. Jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to
0: jak
1: tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: A má se k světu. Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis. Je to s našimi dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Dárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Langočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebka

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Osmanská z Taxmany a příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978 s českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zusta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrazový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil s Fešáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Žínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Z láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Chrise Christophersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers, Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na inzertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až

0: v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
3: Den se probudí.

Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.

0: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
1: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
0: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
1: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
0: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran, aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
1: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
0: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
1: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
0: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí z cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takové společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta, docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: ano. Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubíčkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali, co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme

0: assente, jo, a já tam to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomenu, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
1: No.
0: Takže to byla taková...
1: Jak jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohl to být?
0: Ano, samovazače. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
1: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když byla sezona?
0: No, autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
1: To byla sezónní brigáda. No...
0: No a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali v oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
1: Ano.
0: Hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
1: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
0: No,
1: celý den?
0: Celý den, aby se to vyplatilo.
1: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
0: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
1: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
0: No, kdyby chtěli, tak jo, jinak.
1: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
0: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme, Božka kdy dostal, až jsme oni přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda
1: bylo
0: já to jedlo, ale...
1: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
0: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky, a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
1: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
0: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď asi měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanici a... Tohle to jsme dostali víc než 300 za to.
1: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
0: Ano, normálně do práce a jak se udělal počasí, tak

0: zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
1: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
0: No.
1: Kdybyste to měla... No, promiňte.
0: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti, jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16-17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No, ale já si myslím, že letos tendenční děti teďka, ne, ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to vyprávají...
1: Chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci... a vnučky.
0: Namáhá na ručičky, no. Ale jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
1: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
0: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest, nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo, ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat listy jsme chodili. To bylo prýma. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
1: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční linci, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních.
0: Je to tak více jak 60 let, no. Mějte se hezky a děkuji za pořad a zdravím všechny.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: My jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak na to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi aj učitelé, co nás pak měli v té prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo, jo, jo. No, já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme pak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála a do takového zásekového kýblíku. A nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to, že akorát, že každé počasí se dělalo, pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici, Lenku.
0: Uhum. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, jo, jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme vozili nás. Já jsem byla zvyklá na takovou práci. Takže mi to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne. Ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn. Uh-huh.
0: Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, jo, pak jsem užívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste
1: to
0: něco?
1: Jsem do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala šicht směny, jsem jim tam radila.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigády.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. No, Šnělinka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužené prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu, a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval, rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Tábora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech? Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se pěstovalo od rozvíjí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku, ano, zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto,
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina, prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Uh-huh.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. No, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak
0: řekněte,
1: to byly brigády.
0: Tomáši,
1: jo?
0: Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako
1: ke gerberám,
0: kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál? A co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě. Bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Marčově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jakože my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous. Jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když bylo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu. Jo?
0: No, tak to bylo taky, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: Uh-huh. A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, dneska máme srazy, dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To opatrujte se. Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byli dobrý, některý byli špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mi na to najel ten nůž, mi se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhý, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizby mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to
0: a
1: dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak, mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady a ten druhý mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju, že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu. Jo? Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naší byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wellnerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam třídila hrášek, na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držku, jo. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh, a to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný, a teďka já jsem to tam jednou nesla, a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, padlo 120 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
0: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
1: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježišmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt podruhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježišmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježišmarja, říkám, pane Bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda. A tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo, mě bylo tak 17-18. Já jsem těch mrazírna dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo, já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaký brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, Sukozoroch.
0: No, takže tak měsíc to jste musela pracovala. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
1: Ano,
0: ale
1: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu. Naši o tom ani nevěděli. Jo, a ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně. A to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo. Seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali. Každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
0: No to
1: kluci
0: ano.
1: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
0: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
1: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
0: Tak to
1: zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole, a protože jsem tam strašně nudila,

0: pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám bylo to 5. Pěkná. To je neuvěřitelné, to že si 5, to i tak to pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda?
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano,
1: tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smrdlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako
0: zase
1: moc,
0: v tom měl prsty chytný dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře,
1: mám
0: že nemusíte.
1: Světina, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela?
1: Když slyšela jste jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbírka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu dneška, když slyším, že někdo dělá na normy nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klovou dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo udělat.
0: Normy, tempo, no, zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuji za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
2: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
1: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
2: já taky děkuji vám.
1: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
2: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
1: Téma brigády... Rádi vás slyšíme, povídejte.
2: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, co jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
1: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
2: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
1: Ano, my jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samé ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky o těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo. I tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: To už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní.
0: Aha.
1: No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Varnsdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítala jako první
1: ale
0: na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste to tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadlo jo. To přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Uh-huh. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele. To pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den. Tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je, že i tahle práce je náročná, no. Ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením
1: jo.
2: Pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? Povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malej kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malej košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, jo, Čecha 2 to bylo, česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 90. kde to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se vydělal, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiný brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho lisovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mm-hmm. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozili, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říká jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rublíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18-19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně, jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci někoho zdržovat, jo.
0: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
1: Že jsem se dovolal. Jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
0: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobře, čiže tady Pepino z Valašska.
0: Pan Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem... soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu ju, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho, Za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu? Jako
1: teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů. Také ty činky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafer. A si představte, že za hafery nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty hafery. No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malým bylo 12-13 korun, že? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: No. A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dvažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že? Takže, no, bylo to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jak to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže všechno se dalo přežít, no.
0: Takže... Protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: No. Teď se mějte a všechny posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhů, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám.
3: Tak o mnoho let.

0: mě to nepřizná a hledal viníka. Samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
1: Máš na to lidi.
0: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
1: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
0: Jenom si všimněte. Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
1: O mnoho, jo.
0: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasím.
2: Leonov.
0: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, v ŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jarouše hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
1: Ty už říkáš konec, ale...
0: To je začátek.
1: Ty jsi začal s vodovodem.
0: Ale to byla náhoda, ale...
2: Tak počkejte, pojďme k vodovodu, protože
1: jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé, v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále, tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
0: Já ruce dozadu.
1: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
0: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
1: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
0: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
1: No nebo...
0: Zapálil, nešlo, zapálil.
1: No nezapálíš. Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď ti otevřu.

0: Na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
1: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
0: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
1: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
2: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let, si teda myslíš, třeba?
3: Kolik?
2: Teď, no, kolik teď
3: kolik
2: máš?
3: Kolik mi je?
2: No, no když teď tady,
3: tak... je mi takovej 20,
2: no. 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. Ale já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
0: Tak nebylo to domluvený
2: a... Ne.
0: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
2: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
0: Tak já nevím, jestli se na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
2: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
4: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
2: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
0: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koně.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají, ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stala Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvílí začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
9: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
9: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
9: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
9: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
10: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
10: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
10: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
10: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Jo. Vlastně, milé, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
10: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
10: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
11: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
11: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
12: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
12: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Rodulka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
12: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Bolemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale no. Já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No, tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovy oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká. Že?
3: No modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A za ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy, především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývám ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.